0: Když se bába zeptá,
1: zeptá.
0: Když se bába zeptá,
1: bába.
0: Kudy vede cesta, kudy vede cesta. Taky hlavně neříkej, že pocházíš z města, s hraním nedokážeš přestat, že je stará brepta, že se dolky vyrábějí z kynutýho těsta.

co proto, přemýšlel jsem o tom, má svatou pravdu, můj ty smutku, já na to nic mě potom není, ale daleko zdá se mi, daleko máš žirafičko od úst do žaludku, tomu říkáš hody, polkne.

좋더라. 예, 예, 예. 에이, 잠자는 거 없지? 저스크 히트 브로우?

0: renkaście dziwa, gdy pak asy przebiwa.
1: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře vidím, vrku.
2: Kdo to volá? Co to bylo?
0: To jen listí ševelilo.
1: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře slyším, vlku.
2: Někdo mluvil o vlkovi.
0: To jen zažustilo křoví.

0: Jo. Tak já jdu.
1: Posloucháš Rádio Junior.

0: A máte citrónovou zmrzlinu?
1: Ano, báječnou, Pepsi.
0: Ne, tak to ne. Máte pistáciovou zmrzlinu?
1: Ano, mám dva kopečky pistáciové.
0: No, tak to já taky nechci. Aha. Já si dám traktůrkovou.
1: Traktůrkovou, jistě. Traktůrkovou. Tady není traktůrková. Nemám traktůrkovou.

zmrzne, čili je ví, že hezky hřeje, když má zkoušet do uší. Pak si v teple posedí a tak ani nevědí, že než kožit čepice, že daleko více hřeje.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Na ulici nastal zmatek, může za to semafor, protože měl dlouhou chvíli, vymyslel si bezvafor. Růžově a modře svítí, řidiči jsou zmatení, policie už se řídí sepsat o tom hlášení. Je to jasný jako facka, pravil řidič tříkolky, na modrou mají jezdit kluci.

ください。

0: těžko se jí doma žije. Prace červné, chod se kije.
1: Vzhledem dobré duši její,

poškutem. Jou, pežníci povolání to, jsou páni, to jsou páni lou. Pežníci z profese, nejlepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádné jiné řemeslo nikdy tolik neneslo.

0: hodně low. Pešník je nesmlouvavý low. Ten mi ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem za dubem, tam tě vošku vem.
1: Radio Junior.

našemu spojení. Však někdo přetrhl drát, mám tušení, že jsem se přestal ptát, snad ze strachu, co mi odpovíš, nebo z pocitu, jestli

vím, co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat. Po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí, tak aby svěděla,

Vezme si věci a pojď, čekám pod schodama. Vezme si věci a pojď, neřeš furt co máma. Vezme si věci a pojď, tohle je mezi náma. Tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim. To jsou ty chvíle, který s tebou miluju, pro který doufám, že tě teď nevyplaším. Vím, je to hr, hrne se to mocně, bor se nepřevrhne, když půjdeš pomoc mě. Nečekuj, co nakecaj.

0: Restart s Terezou Rašovou.
1: Páteční ráno je tady, 18. září, 6 hodinek a vy, kteří už jste vzhůru, tak jste dobře udělali, že jste si pustili Radio Junior, jsme moc rádi. Dnešním hlavním středobodem ranního restartu bude po 7. hodině losování koloběžky, o kterou jsme tento týden soutěžili. Přišlo nám 130 odpovědí do soutěže, tak jsem zvědavá, koho z vás vylosuje Kateřina Machová Ondřejová, která přijde po 7. hodině a je z projektu Pěšky do školy a budou tady ještě dva herci, kteří získají prašinu a merch od Pěšky do školy. Tak vám všem držím moc palce, doufám, že to ten vesmír nějak zařídí, aby koloběžka i dárečky se dostaly opravdu k těm, kteří si to v tuto chvíli nejvíc zaslouží. V této hodince mezi 6. a 7. nás kromě minutových zpráv samozřejmě čeká spousta hudby. Budeme hrát třeba i Aniku Menclovou, budeme hrát Botox a nebo třeba taky Emu Drobnou a písničku Words, tedy slova. No a potom nás čeká v 6 hodin 30 minut, protože je pátek, váš oblíbený pořad Žili byli. Čeká nás taky písnička z hitparády, mě čeká ranní pomsta, to se trošičku bojím. Taky tady mám pro vás jeden takový vtípek a no, myslím si, že nemusíme na nic čekat a můžeme rovnou začít s minutovými zprávami.
0: Radio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Dnes po 14. hodině prolétnou nad pražským Karlovým mostem v centru Prahy britské proudové letouny ze skupiny Red Arrow z královského letectva. Tento přelet se koná v rámci Dne vzdušných sil armády České republiky a dnu NATO v Ostravě. Letouny předvedou i barevné kouřové efekty a dál budou pokračovat právě do Ostravy. V pražské O2 aréně se dnes a zítra koná prestižní tenisový turnaj Davis Cup. Český tenisový tým se utká se Spojenými státy americkými o postup mezi 8 nejlepších týmů světa. Na kurtu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Tomáš Macháč. A počasí. Dneska bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. V 1000 metrech na horách to bude kolem 13 stupňů, takže doporučuji určitě v těch horách mikinu a možná i tenkou bundu.

Voxel v čase zpátky. My se také vracíme malilinko, ale opravdu jenom malinko v čase zpátky k vašim odpovědím, které jste poslali do naší soutěže. Soutěž už je tedy ukončená, soutěžíme o koloběžku. Do včerejška jste nám mohli do Rádia Junior posílat odpovědi na otázku, které tři věci potkáváte cestou do školy a bez nichž by se vaše cesta neobešla. A dneska po 7. hodině budeme losovat jednoho z vás, který za svou odpověď získá koloběžku. A vracíme se v čase zpátky, protože si budeme číst vaše vzkazy. Jeden nám třeba přišel z Dobré od Tamarky, Vítka a Mirka Jedličkových a ti napsali: dobrý den, posíláme, co vidíme cestou do školy. Bydlíme na vesnici, takže potkáváme pořád ty samé lidi, hlavně děti. A už podle nich poznáme, jestli jdeme brzo nebo pozdě. Třeba když jde Adam s Robinem, tak nás mamka chválí, že jsme se ráno výjimečně rychle vypravili. Když cestou potkáme otužilce, nevíme, jak se jmenuje, ale jezdí i v zimě na kole a v kraťasech, tak stíháme tak akorát. Ale když už jede auto, které řídí Jachimův tatínek, tak to víme, že jdeme fest pozdě. Já musím říct teda, Tamarko, Vítku a Mirku, že my to máme podobně, že taky potkáváme některé lidi, většinou jednu babičku, co odvádí svého syna do školky, tak když se vrací. Tak my teprve jdeme do školy, to většinou bývá takové časté naše potkávání. A často takhle podle toho, tak také víme, jestli jdeme pozdě nebo brzo, ale my většinou teda, pardon, neměla bych to přiznávat, ale jdeme většinou dost pozdě. Takže my si dáme písničku a po ní přečtu další vaše odpovědi.

Paula Henderson v ranním restartu Rádia Junior. Já vám čtu vzkazy, nebo spíš vaše soutěžní příspěvky, které jste nám poslali do soutěže o koloběžku, také o prašinu a o merč pěšky do školy. A ptali jsme se vás, které tři věci potkáváte cestou do školy a bez kterých byste se neobešli. Napsala nám Agátka. Ahoj Rádio Junior, zdraví vás Agátka Kučerová a cestou do školy potkávám za prvé. Rybník Kníže, kterého můžete znát z pohádek Václava Čtvrtka, na němž bydlí kachny a jejichž bobky nám občas dělají cestou do školy opičí dráhu. Za druhé, kamarády, co upalují, aby stihli školu a já upaluji za nimi. Za třetí, šílené cyklisty, co se řítí z kopce dolů. A Agátka nám píše ještě tady dole, PS, zdravíme celé Rádio Junior z města Pohádek. Agátko, tak my tě moc zdravíme do Jičína, kde Rádio Junior bylo minulý týden. A děkujeme ti za tvůj příspěvek do naší soutěže. Zdravím úplně všechny, kteří nám napsali a určitě si ještě v této hodince některé vaše soutěžní příspěvky přečteme. Teď si dáme vtípek si dáme až po písničce. Dáme si písničku a pak si dáme vtípek.

0: Sima zpívá S tebou a i Bez těba, takže S tebou i Bez tebe, ale to Bez tebe to nejde opravdu. U nás, v našem případě, bez posluchačů to nejde, takže my jsme moc rádi, že to je S tebou, neboli s vámi, a že posloucháte Radio Junior. Moc nás to těší, také nás těší, že se účastníte naší soutěže, která teda už skončila, ale dneska budeme losovat. A slíbila jsem vám vtípek. Dokonce mám pro vás dva vtípky, protože jsou opravdu velmi krátké.
1: Vtípek Rádia Junior.
0: Tak ten první. Víte, kdo jsou to Pražáci? Žáci v praškole. A ten druhý. Slyšeli jste už o té blondýně, co si myslela, že skrytá kamera v televizi znamená, že kdo ji najde, tak je jeho? Já nevím, jestli, ale vy to znáte, když se natáčí skrytou kamerou. To bývá v některých televizních pořadech, když třeba ten reportér chce objevit nějaký podvod, tak natáčí skrytou kamerou, aby to ten druhý nevěděl, a potom odhalí třeba právě nějaké podvody. A takže blondýna ta by si myslela, že tu skrytou kameru má právě najít, a kdo ji najde, tak ten si ji může nechat. No tak, popojedeme, dáme si písničku Attention, tedy pozor, ano, dejte dobrý pozor, pokud jste se zapojili do soutěže, tak poslouchejte dál, protože už brzo po 7. hodině, tedy asi za necelou hodinu, se dozvíte, kdo vyhrává v naší soutěži. Jste napětí, já jsem teda strašně zvědavá, kdo tu koloběžku dostane.

0: Krásné ráno. Posloucháte ranní Restart Rádia Junior a já vám jdu číst další odpovědi, které nám přišly do naší soutěže. Dobrý den, když jdu ráno do školy, tak jako první zdravíme se sestrami naše místní hospůdku, kam chodíme rádi na dobroty. Pak jdeme kolem krav, které vždycky zdravíme. Dobré ráno, krávy báby. A pak zamíříme s mou nejmladší sestřičkou Anou do školky, kde to i já mám pořád moc ráda. Nakonec zamíříme do školy, kde už je jen mučení. Píše Nina, 9 let. Nino, no tak zaprvé by mě strašně moc zajímalo, jaké dobrůdky si dáváte ve vaší místní hospůdce. A pak se mi moc líbí, že zdravíte ty kravičky po cestě. A chápu, no moje dcera Aninka taky říká o škole, že to je mučení, že to je mučírna, takže nejsi rozhodně sama, kdo si to myslí. Potom napsal Martin, 11 let, ahoj, jezdím s tátou na kole. Každé ráno jezdíme okolo mého oblíbeného skateparku, okolo jezu, kde se jezdí divoká voda, ale hlavně okolo houby, kde vždycky s tátou závodíme, kdo u ní bude první. Martine, tak to je skvělé, že takhle s tátou jezdíte na kole ráno do školy. To mi přijde úžasné, že spolu závodíte a vypadá to, že si to vážně skvěle užíváte. Pak ještě napsala třeba Žovka 8. Cestou do školy chodíme kolem obchodu s kreativními potřebami, které mám ráda, a taky kolem obchodu se skořicovými šneky. Do školy musíme po schodech, kvůli kterým mě bolí nohy, ale jinak se tam dostat nejde. Občas po cestě potkáme starého mopse. Žovka 8. Žovko, tak to úplně chápu, že máš ráda obchod s kreativními potřebami. To já taky miluju, tady ty obchody. Na skořicové šneky úplně jsem dostala hnedka chuť. A že potkáváte starého mopse, no tak to by určitě potěšilo Káťu Perglovou, která napsala dokonce Hajaju, Kačka a mops. Jestli si to ještě neslyšela, tak to si myslím, že by si měla určitě poslechnout, pokud pravidelně nějakého mopse potkáváš. Vaše další odpovědi do naší soutěže ještě budu číst. Přišlo jich 130. Takže všechny nestihnu, ale jsou moc krásné. Třeba mě zaujalo, že jedna z vás, holčiček, psala, že se neobejde její cesta do školy bez povídání. Tak to mi přijde taky moc hezké.
1: Trápí vás něco?
2: Máte starosti?
1: Nejste v tom sami.
2: Každé pondělí v 7 večer vysíláme živě na Rádiu Junior linku důvěry.
1: V ní si můžete promluvit s psycholožkou, nejrůznějšími odborníky
2: a taky celebritami, které si prochází podobnými problémy jako vy.
1: Adam Mišík zápasí s ADHD.
2: Gabča Drdošová a Rejgo zažívali šikanu.
1: Další zas bojovali s panikou, poruchami příjmu potravy,
2: s malým sebevědomím, starostmi v rodině nebo s nešťastnou láskou.
1: Vše společně probereme a vy se můžete ptát na vše, co vás zajímá.
2: Už teď se na vás těší moderátorky Klára Nováková
1: a Denisa Kimlová se spoustou úžasných hostů.
2: Každé pondělí v 7 večer v Lince důvěry na Rádiu Junior.

Anika Menclová se nám točí v kruhu. Posloucháte ranní restart Rádia Junior. No a před námi už je píseň z hitparády. Co mají společného známé osobnosti? Psi, kočky, králíci koně a dokonce i exotičtější zvířata. Odpověď vám přináší nový videoklip kapely Botox k písni My dva. Do natáčení se zapojila řada známých tváří a každá z nich si do klipu přivedla svého zvířecího parťáka. A všichni společně chtějí upozornit na jedno téma. Zvířata mají v našich životech důležité místo a zaslouží si naši péči i ochranu. My dva od skupiny Botox.

0: Proč otázky v očích máš, zpívala skupina Botox, která aktuálně, to vypadá, že je na druhém místě v hitparádě Rádia Junior s touto písní My dva. Já mám otázky v očích, protože opravdu nevím, jestli to byl podvod nebo nebyl podvod, že jedna žena se dožila 122 let, přitom pila hodně alkoholu, kouřila a taky jedla hodně čokolády. Je to pravda, není to pravda? Pojďte si poslechnout pořad Žili byli.
1: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
2: Žila byla jednou jedna stará paní, Žán Kalmontová. Tahle dáma nevelela žádným armádám, nic nevynalezla, ani nebyla slavnou umělkyní. Proslavila se jen tím, že žila. A to opravdu dlouho. Vlastně zatím nejdéle ze všech lidí. Ale jak to tak bývá, i kolem ní se vznáší jedno velké tajemství. Víte vůbec, jak dlouho žije člověk? Samozřejmě, že to nejde říct přesně. Dosažený věk závisí na pohlaví, bohatství i místě na planetě, kde jedinec bydlí. Ale dá se to zprůměrovat. U nás v Česku například data za rok 2025 uvádí, že střední doba dožití je 77,5 roku u mužů a 83,2 let u žen. Ženy totiž žijí v průměru déle než muži. Délka života se navíc neustále prodlužuje. V minulosti lidé umírali v nižším věku kvůli nemocem, špatné výživě i obecně horšímu způsobu života. My jsme sice obklopeni chemií, plasty a toxickými látkami, které jsou zdraví škodlivé, ale díky medicíně, dostatku jídla, hygieny a tak podobně se nám prostě daří žít déle. Mezi státy, kde se lidé dožívají nejdelšího věku, patří například Japonsko. Mají tam skoro 100 000 lidí starších 100 let. Říká se, že je to i kvůli zdravému způsobu života, kdy základ jídelníčku tvoří rýže a mořské plody. Například pán jménem Jiroemon Kimura se dožil 116 let a v době natáčení tohoto dílu, tedy v roce 2026, drží rekord. Ale pouze mezi muži. Druhým vůbec nejdéle žijícím člověkem je Tomiko Itoková, která žila 119 let a 107 dní. Ale ani to jí na absolutní prvenství nestačilo. Na stupínku vítězů totiž stojí naše dnešní hrdinka, francouzka Žán Kalmontová. Když zemřela, bylo jí 122 let a 164 dní. Aby se člověk zařadil mezi takové rekordmany, musí být aspoň nějaké oficiální důkazy o jeho věku. Spousta lidí o sobě totiž v minulosti tvrdila, že jim bylo více, než byla pravda. S věkem Žán Kalmontové se pojí neuvěřitelné historky, ale taky diskuze, jestli i ona nebyla podvodnice. Tak se na to podívejme. Žán se narodila v roce 1875, tedy v době, kdy v domácnostech nebyla elektrika a cestovalo se v kočárech. Zemřela až v roce 1997, kdy byly silnice plné aut a lidé začínali používat internet. Jako dítě se v rodinném obchůdku setkala se slavným malířem Vincentem van Goghem. Když jí bylo 114 let, byla jedinou žijící osobou na světě, která to o sobě mohla prohlásit. Dokonce si zahrála malou roli ve filmu o tomto umělci a stala se tak nejstarším filmovým hercem na světě. Dlouhověkost měli v rodině. Žán se dobře vdala, nemusela pracovat, věnovala se svým koníčkům a měla klidný život. Jak sama vzpomínala, nikdy se nedržela zpátky. Kouřila, pila víno a jedla spoustu čokolády. Prý až kilo týdně. Což se nedá s japonským životním stylem srovnat ani z rychlíku. Ve 100 letech ještě jezdila na kole. Když jí bylo 90 let, uzavřela dohodu s jedním pánem. Domluvili se, že pán bude Klemontové každý měsíc platit určitou částku až do konce jejího života a až Žán zemře, on za to získá její byt. Pán měl určitě pocit, že uzavřel skvělý obchod. Očekával, že tak stará paní brzo umře. Jenže to se přepočítal. Žán si dál popíjela vínko a mlsala čokoládu. Rok za rokem. Za nějakých 30 let kupec zemřel a do bytu se tak nikdy nenastěhoval. Jeho žena musela v dohodě a placení pokračovat ještě asi 2 roky. Uvádí se, že nakonec Klemontové zaplatili 2x až 3x více, než byla hodnota bytu. Aktuálně je Jean jediným úředně potvrzeným člověkem, který se dožil více jak 120 let. A jak si to sama vysvětlovala? Prý s humorem říkala, Bůh na mě asi zapomněl. Podle mě to bylo ale spíš tím, že v životě dbala o psychickou pohodu. Hlásala, když s něčím nemůžete nic udělat, netrapte se tím. Nebyl to všechno ale jen podvod? Objevilo se totiž podezření, že se Jean Klemontová vydává za svou matku a ve skutečnosti se jmenuje Yvonne. Yvonne byla dcera Jean a oficiálně zemřela v roce 1934 ve svých 35 letech. Podle teorie o podvodu, ale ve skutečnosti tehdy prý zemřela pravá Jean a její dcera Yvonne se kvůli vysoké dědické dani rozhodla, že se začne za svou matku vydávat.
3: Ha?
2: Tím pádem by tedy byla o mnoho let mladší. Tuhle teorii prý podporuje fakt, že zničila některé své fotografie a dokumenty z mládí, nebo že si údajně ve stáří pletla jména svého manžela a otce. Přes všechny nesrovnalosti ale většina odborníků věří, že šlo o skutečnou Jean, protože měla autentické vzpomínky na 19. století, dochované fotografie i její písmo podle nich sedí a v malé komunitě by se navíc takový podvod jen těžko utajil. Ani historie se holt někdy nevyhne zpochybňování.
1: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Ema Drobná nám dospívala v ranním restartu Rádia Junior. Já jsem moc ráda, že posloucháte. Dneska je to velmi důležité vysílání, protože po 7. hodině budeme losovat vítěze koloběžky. Pokud jste se zapojili do soutěže z pěšky do školy a s Rádiem Junior, tak jste nám psali, které tři věci potkáváte po cestě do školy a bez kterých se vaše cesta neobejde. A na to též jsem se zeptala i žáků ze základní školy Zahradní z Chomutova, kteří přišli k nám na exkurzi v úterý. Byli to žáci 7. A a 7. C a pojďte si poslechnout, co mi na tuto záludnou otázku odpověděli.
1: Moje cesta se neobejde bez bytného, který kouká pravidelně v okně v 6. patře. Také se neobejde bez večerky, kolem které chodím pravidelně. A taky se to neobejde bez mého kamaráda, který chodí s pejskem před školou.
2: Tak já vždycky potkávám nějakou paní, která má třeba 5 dětí u sebe. Vždycky je vede do školy nebo do školky. Vždycky procházím kolem takovým trošku děsivým hřišti a pak vždycky nemůžu zapomenout prostě můj telefon. Prostě to je vše nejdůležitější.
3: Takže moje cesta do školy se neobejde taky bez telefonu, protože čím by jsem pak zavolala moji kamarádce, že už jdu do školy. Moje cesta se neobejde bez toho, aniž bych čekala na Elu. A vždycky, když jdu do školy, tak vidím jakoby na okně třeba Elči ségru. Takže bez toho to asi neobejde.
4: Takže moje cesta do školy se neobejde bez sluchátek, protože tam poslouchám svou oblíbenou skupinu Stray Kids. A potom ještě se neobejde bez telefonu, protože na čem bych poslouchala ty písničky. A taky se neobejde bez mojí kámošky, která bydlí u školy a vždycky se tam potkáváme a pak jdeme ještě kousek té škole.
5: Já se neobejdu autobusem, protože nevím, jak se dojedu do školy. Pak se neobejdu taky s mobilem, protože mám tam kartičku na autobus a se ještě neobejdu s baťohem, protože pak nemám o tom učení.
6: Takže moje cesta se neobejde bez klíčů, protože bych se nedostala domů. A bez sluchátek a mobilu.
7: Tak já se neobejdu bez mojich bot, pak bez mojí kartičky na autobus, protože pak nemám jak zaplatit.
8: Ještě něco?
7: Jo, jednu paní s malým dítětem.
8: Potkáváš pravidelně?
9: Já prostě potkávám furt ve 3. patře máme paní, která prostě kouří, ale nikdy nepozdraví. Potom se to neobejde bez toho, abych zamával babice, to je prostě vždycky. A potom kamaráda, kterýho potkávám každý den, protože vím, v kolik chodí, takže potom se tam střetneme a jdem do školy spolu.
10: Já vždycky, když jdu z domu, tak zamávám nejdřív babice, potom jdu přes přechod, potom počkám na kamaráda, potom půjdeme spolu do školy a potom se budeme povídat pořád ještě, když máme školu.

0: Matěj Plšek, mám plán, co má, ať přijde. Ano, přijde to. Jeden z vás vyhraje dnes ráno koloběžku po 7 hodině. Jste napnutí, určitě já jsem napnutá, přišlo nám asi 130 odpovědí nebo soutěžních příspěvků do naší soutěže. Napsal nám taky Antonín, kterému je 9 let. Dobrý den, jmenuji se Toník a do školy jezdím autobusem. Ráno na zastávce potkávám kamaráda Vojtu. Většinou si povídáme, ale v zimě se na zastávce koulujeme, je s ním legrace. Cesta nám trvá asi 15 minut, jedna zastávka cestou je u domu s číslem popisným 67. Na to vždycky všichni čekáme, s klukama křičíme. 6, 7 a rukama mácháme střídavě nahoru a dolů. Panu řidiči to nevadí a nehubuje. Na přechodu před školou potkáváme vždycky pana policistu, zastaví dopravu a nechá nás přijít, řekneme si dobrý den a jdeme do školy. Tak to je moc krásné. Myslím, že Toníku máš hezké cesty do školy a častokrát jste také psali, že na přechodu potkáváte nějakou paní převaděčku přechodovou, která třeba vám pomáhá právě přejít přes přechod, nebo policistu, tak to je moc dobře, že tam jsou a že se tam tak můžete cítit bezpečně. Já už se tak bezpečně necítím, protože teď je tady...
1: Ranní pomsta.
0: Aha. Takže otvírám obálku s lepkou a se skříženými henáty a je tady pro mě nějaký úkol od Péti. Čau, Teresko. Vzhledem k tomu, že celý týden motivujeme holky a kluky, aby chodili do školy pěšky a víc sportovali, tak i tvoje pomsta bude sportovní. Udělej 15 velmi rychlých dřepů a pak řekni do vysílání, kdy a kde jsi byla naposledy na nějakém bezva výletě. Sportu zdar, Petr. Péťo, 15 dřepů rychlých a pak mluvit, tak ty chceš, abych tady funěla do mikrofonu, to mi je úplně jasný, tak já jdu na to, zkusím to, takhle si dám ten mikrofon nahoru a rychle teda 15 dřepů, takže 1, 2, jestli sem nějak nevejdu, tady mám židli, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tak a naposledy jsem byla na skvělém výletě v Jičíně s Radiem Junior, kde jsem vyšla schody na Valdickou bránu a tam jsem strašně funěla. To teďka vůbec nefuním, takže Péťo, to je v pohodě. Tam jsem vyšla, jenomže problém byl v tom, že mi nahoře zhasnul kodek, což je vysílací zařízení. A když tohle to vám zhasne, tak vy nemůžete vysílat. Takže jsem musela vysílat po telefonu, bylo to strašně adrenalinové. Anička, naše produkční, běžela pro nabíječku, nakonec ji přinesla a během vysílání klubu Rádia Junior jsme zprovoznili zase ten kodek. Všichni jsme tam úplně pracovali jako takový dream team. Opravdu všichni, co jsme tam byli, i tady na telefonu, naši členové Rádia Junior prostě byli skvělí a všechno jsme zvládli. A potom mi pan věžník Valdické brány vysvětlil, že to způsobily temné síly a že za všechno mohl upír, který mi nejspíš vysál ten kodek. Takže já se tam teďka už budu asi trošku bát chodit na tu věž. Každopádně vám přeju krásné ráno a běžím už si vyzvednout jednoho velmi důležitého hosta dnešního vysílání, což je Kateřina Machová-Ondřejová, která po 7 hodině bude losovat výherce koloběžky. Takže já běžím na recepci a vy si užijte písničku Ty a já.

0: Krásné ráno, posloucháte ranní restart Rádia Junior. My si teďka dáme takovou kratičkou upoutávku na hitparádu Rádia Junior, pak už se přehoupneme pomalu, ale jistě do 7. hodiny a já už tady mám hosta Kateřinu Machovou Ondřejovou z Pěšky do školy, která už tady potutelně se dívá na košíček plný krásných lístečků s vašimi jmény a už určitě se moc a moc těší, až bude konečně moc vytáhnout jednoho výherce koloběžky a dva výherce ještě dalších krásných dárkových balíčků. Tak doufám, že se také těší. My se těšíme už moc.
1: Ahoj, víte o písničkách, které by v hitparádě Rádia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip. Ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který tip zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naši hitpošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Restart s Terezou Rašovou.
1: Krásné dobré ráno, posloucháte Radio Junior a jak už víte, pokud posloucháte od 6 hodin, tak si povídáme o tom, které tři věci potkáváte cestou do školy a bez kterých byste se neobešli. To byla totiž naše soutěžní otázka s projektem Pěšky do školy. My si čteme průběžně vaše odpovědi. No a nyní po 7 hodince musím přečíst moji asi top odpověď, která nám přišla od Vojty, tomu je 9 let a ten píše: ahoj, já si cestu do školy neumím představit bez Rádia Junior, chápete? Protože musím část cesty jet autem, tak poslouchám ranní restart, který mě vždycky pobaví. Poslouchám skvělé moderátory, zkouším hádat tajemný zvuk a když přijde zvídavec, tak už vím, že budu vystupovat. Jsem rád, když potkám svoje kamarády, se kterými jdu pak ke škole. Tak je to většinou, když stíhám a jdu včas. Někdy ale jedeme pozdě, to pak musím utíkat a může se stát, že už jsou školní dveře zamčené. To je smůla, protože musím oběhnout celou školu a jít hlavním vchodem. Takže moje tři věci jsou Radio Junior, kamarádi a školní dveře. Vojto, tak to si nám udělal všem velikánskou radost v Radio Junior, že se tvoje ráno prostě neobejde bez nás. To je krásné. My si teď dáme minutové zprávy a potom už si začneme povídat s Kateřinou Machovou Ondřejovou z Pěšky do školy. Nejdříve si projekt představíme a pak už konečně budeme losovat výherce naší soutěže.
0: Radio Junior. Minutové zprávy.
1: Dnes po 14. hodině prolétnou nad pražským Karlovým mostem v centru Prahy britské proudové letouny ze skupiny Red Arrow z královského letectva. Tento přelet se koná v rámci Dne vzdušných sil armády České republiky a dnu v NATO v Ostravě. Letouny předvedou i barevné kouřové efekty a dál budou pokračovat do Ostravy. V pražské O2 aréně se dnes a zítra koná prestižní tenisový turnaj Davis Cup. Český tenisový tým se utká se Spojenými státy americkými o postup mezi 8 nejlepších týmů světa. Na kurtu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Tomáš Macháč. A počasí dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 23 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 13 stupňů, takže doporučuju určitě mikinu a na horách asi i tenkou bundu.

0: Posloucháte ranní restart Rádia Junior. Já tady u nás v krásném studiu rozsvíceném modrými světilky vítám Kateřinu Machovou Ondřejovou z projektu Pěšky do školy. Ahoj, Káťo.
1: Ahoj, dobré ráno.
0: Takže zajímá mě, kolik letos škol se vám zapojilo do této výzvy a jak jste spokojení s letošním průběhem?
1: Letos jsme si slibovali hodně škol, protože máme 10. výročí, tak jsme si říkali, že k těm kulatým narozeninám bychom si chtěli nadělit nějaký rekord. A povedlo se to. Letos se účastní více než 600 škol, takže z toho máme ohromnou radost.
0: To je obrovské číslo. A vy jste začínali, jak jsi mi říkala, o písničce nebo během písničky se třemi školami, je to tak?
1: Ano, roku 2017, kdy se konal první ročník, to byly tři pražské školy. Takže jsme se docela rozrostli.
0: Máte teda nějaké ohlasy od těch škol, že vás chválí, že jste to krásně vymysleli?
1: No, musím se tady pochválit, je to takové nepříjemné, že to musím dělat sama, ale je to vlastně z ohlasů učitelů, kterých se vždycky po každé té akci ptáme. A většina z nich, naprostá většina říká, že by do té výzvy šli znovu a že by ji doporučili ostatním, takže z toho jsme nadšení.
0: Takže vám jde o to, aby děti prostě tento týden chodili pěšky do školy nebo jeli právě na kole, na koloběžce. Na čem třeba ještě děti takhle se dopraví do školy? Je něco originálního, na čem třeba letos někdo přijel nebo se nějak přivezl do školy?
1: Letos moje kolegyně Eliška Vidomus se byla podívat.

0: kol, protože hodně dětí nám psalo, že potkávají pravidelně ráno po cestě do školy někoho, kdo stojí na přechodu, ať už je to policista, nebo třeba nějaká takzvaná paní převaděčka. Tak třeba máte nějaké lidi, kteří tam takhle stojí, znáte je?
1: Tenhle ten týden, kdy si ty děti vlastně hnedka na začátku školního roku zkoušejí, jaké to je dopravit se do školy pěšky, nebo jak si říkala MHD, nebo na koloběžce na kole. Prostě aktivně, ne autem. Tak tenhle ten týden je také příležitost zaměřit se na to, aby se všichni podívali, jak vypadá ta situace před školou, jestli je nebo není bezpečná. A školy anebo města, které mají ty školy na starosti, tak můžou udělat něco pro to, aby ta situace byla opravdu bezpečnější. Jednak postavit na přechody třeba policisty, jednak některé školy to dělají tak, že tam prostě stojí žáci a upozorňují na to, pozor, my jsme děti, my jsme tady ten prostor patří nám, protože je před školou. A potom ještě existují lidé, kteří to mají na starost, mají na to papír. V Británii se jim říká lollipop ladies nebo gentlemen's, protože lollipop je lízátko a ta vlastně ta plácačka, kterou drží na zastavování aut, vypadá trošičku jako lízátko. Takže tyhle ty lollipop ladies a gentlemen's mají vlastně oprávnění k tomu, aby převáděli děti na přechodu bezpečně. A u nás to jde zařídit taky. Stačí si zajít za městskou policií nebo na úřad, který má na starost dopravu a tam si zažádat o tento certifikát, udělat zkoušky a pak můžete převádět děti na přechodu před školou.
0: Tak prosím vás, jestli nás někdo teďka slyšíte, kdo byste se chtěl stát lollipop lady nebo lollipop gentlemanem, tak myslím, že to je naprosto skvělé, že to je vlastně taková dobrovolnická činnost, která je hodně smysluplná a mohli byste pomáhat dětem, aby je nezajelo auto. To je skvělý tip podle mě. Káťo, teď mi řekni, jestli ty, když jsi chodila do školy, jsi měla taky nějaké tři věci po cestě, bez kterých se tvoje cesta do školy neobešla. Vzpomeneš si na to ještě?
1: No, vzpomínám hodně, protože jedna z těch věcí byla autobusová zastávka, která mě vždycky lákala zkrátit si tu cestu. Protože se dalo popojet, byla to jenom jedna stanice, ale přece jenom bylo to dobrodružo zkusit to autobusem. Takže autobusová zastávka, to je číslo jedna. Potom pejskaři, to je číslo dvě, protože mám ráda pejsky, takže vždycky jsem měla radost, když jsem nějakého potkala. A pak těsně před školou to byli kamarádi. Často jsme se domlouvali, že se sejdeme ještě před otevřením školy a pak jsme dělali hloučky, stáli jsme v kroužku, hráli jsme třeba 103 stop šlapanou a podobné hry a to bylo úplně perfektní. To se mi na té pěší cestě do školy hodně líbí, že si ještě můžeme zablbnout s kamarády.
0: Mě třeba strašně moc potěšilo, když kluci, co tady byli na exkurzi, tak zmiňovali, že oni mávají babičce, že to je jedna z těch věcí, bez kterých se jejich cesta do školy neobejde. To musím říct, že jsem z toho byla úplně dojatá, že prostě každé ráno zamávají svoji babičce.
1: To je moc hezké. A teda ta zvířátka jsou taky docela častá. V jednom dotazníku, který jsme dělali na jedné pražské škole, psala zase jedna žákyně, že potkává každý den kočičku a hladí si a že je to pro ní moc pěkná příležitost. A pak ještě dodala, ale teď se tam už několikrát neobjevila, no, ale je to její věc.
0: Ale je to její věc. Dobře, Káťo, všichni naši posluchači si myslím, že moc dobře vědí, že budeme za chvilku losovat, my si dáme ještě písničku, pak vylosujeme dva výherce a pak si dáme písničku a pak teprve vylosujeme toho hlavního vítěze, který získá koloběžku s projektem Pěšky do školy a s Rádiem Junior. Těšíš se na to?
1: No, jsem na to hodně zvědavá, úplně mě láká tady ten košíček plný kontaktů, adres na ano. Vaše posluchače, takže na to se moc těším. A mám tady taky super ceny pro ně, tak doufám, že se jim pak budou líbit.
0: My si je za chviličku představíme. Oh.

0: Ranní restart Rádia Junior je v plném proudu. My slibujeme, že budeme losovat výherce naší soutěže z pěšky do školy. Ráda bych také pozdravila Lenku Mikulovou, což je paní učitelka ze základní školy a mateřské školy Kobeřice, která nám naposílala do soutěže opravdu hodně soutěžních příspěvků od svých žáků. Takže my si toho velice vážíme, že i vy, učitelé, nejenom Lenka Mikulová, ale i další, vidím tady třeba Radku Švehlovou, která nám zase poslala odpovědi ze základní školy Rudník, takže si vážíme i toho, že vy dospěláci se vlastně zapojujete, vy učitelé, ale i vy rodiče, takže vám moc a moc děkujeme. A já už tady mám ve studiu, jak víte, pokud už posloucháte, Kateřinu Machovou Ondřejovou z výzvy Pěšky do školy. Káťo, ahoj.
1: Ahoj, ještě jednou.
0: Tak, co si nám přinesla za krásné dárky? Pojďme říct teda dva výherce, nebo budeme za chviličku losovat dva výherce, kteří je získají, tak nám je pojď podrobně popsat.
1: Máme tady balíčky, které jsme připravili. Jednak jsou to balíčky, které jsou naše. Máme tady krásné tričko, na kterém je napsáno Bacha a z druhé strany Du. Tak kdo se ještě kouká, kdo ještě nemusí jít do školy, má to blízko, tak se může podívat na vysílání. Máme tady super odrazku. Pak tu máme ponožky, které vypadají jako boty. Je na nich taky napsáno Bacha Du. To jsou naše dárečky od Pěšky městem. Pak tady máme jedno zbrusu nové číslo časopisu Raketa Mini, které je věnované přímo Pěšky do školy. Na to jsme moc hrdí a máme z toho velkou radost. Takže si můžete počíst. A pak jsou tady penály, rozvrh hodin, tak to vám asi úplně tak velkou radost neudělá, ale co? Tak jsou tady komiksové sešity Kronika Prašiny. Takže tyhle super balíčky můžou vyhrát dva z vás. A já už
0: ano,
1: mám úplně
0: to zní lákavě, jako ty ponožky jsou fakt super, vypadá to opravdu jako boty, to je skvělý nápad. Tak dobře, já budu doufat, že to vyhraje opravdu někdo, kdo si to hodně, hodně zaslouží. Káťo, tak pojď na to. Vylosuj prvního výherce, kdo získá tento balíček.
1: Takže já nevím, jestli slyšíte, jak to šustí.
0: Ano, slyšíme, jak to šustí. Je tam 130 lístečků, 130 odpovědí. Tak kdo pak získává první balíček?
1: A tak jsou to dokonce dva kluci, Joza a Kuba z Bořilovy z Maloměřic u Brna.
0: Tak gratulujeme. Hurá.
1: Gratuluji. Doufám, že vám to udělá radost. Jeden budete mít ponožky a jeden budete mít tričko.
0: Oni si snad nějak podělí, kluci. Tak moc, moc vám blahopřejeme. Tak pojďme na dalšího výherce.
1: Tak zase losuji. A tentokrát to bude Antonín Scholz, je mu 9 let a je z vesnice pravděpodobně nebo menší obce, která se jmenuje Výžerky.
0: Výžerky, tak moc, moc blahopřejeme, Toníku, získáváš tento balíček. A my ještě nebudeme losovat tu koloběžku, veď, Káťo?
1: Ještě vás necháme chviličku napjaté.
0: Budeme vás ještě napínat a dáme si písničku Neřeším.

0: Zaspívala vám skupina Babes v raním restartu Radia Junior. Je 7 hodin 22 minutek 18. září. Dneska je ten významný den pro jednoho z vás, který získá právě za chviličku už koloběžku. Káťo, seš napnutá?
1: No úplně, úplně. Já bych to teda přála všem, kteří jsou teď přede mnou v tom košíku, ale bude to jenom jeden nebo jedna.
0: Já taky. Jako musím říct, že vám opravdu moc všem děkujeme, že jste se zapojili. Poslali jste nám krásné vzkazy. Já tady namátkou jsem ještě vybrala jeden vzkaz, co nám napsal Lukáš. Dobrý den, rád bych se s vámi podělil o mé tři věci, které potkávám cestou do mé školy. Při ranním vstávání se mi moc nechce z postele, ale komu by se chtělo? Jakmile si vyčistím zuby, pochutnám si na ranní snídani, obleču se, nandám svůj batoh na záda, zamknu dům, procházím naší veselou ulicí. První, koho ráno potkávám, je můj kamarád Radek, se kterým se vždy společně vydáváme na cestu do školy. Druhou věcí na mé cestě do školy je místní kostel s velkými hodinami, na kterém kontrolujeme čas, jestli na cestě můžeme jít pomalejším tempem nebo musíme zařadit raketu. A třetí věcí, kterou na ranní cestě potkávám, jsou místní babičky a dědečkové spěchající na ranní nákup do místního obchodu pro čerstvé rohlíky. Rádi jim společně s Radkem pomůžeme alespoň kousek vzít jejich nákupní tašky nebo pejska na vodítku. Trošku si popovídáme o našich dnešních plánech nebo co jsme dělali třeba předchozí den. Mám rád tuto moji ranní cestu do školy, protože je vždy jiná. Jelikož třeba potkáme jiné babičky, dědečky a dozvíme se něco nového a obohacujícího pro naše životy. Lukáš 10, Jalubí. Lukáši, to je tak krásné. Tak vy takhle s kamarádem pomáháte babičkám a dědečkům, tady seniorům ráno s nákupem. Viď, Káťo, to je...
1: To je úplně perfektní a myslím si, že je to super omluvenka, kdyby se to náhodou nestihlo. Ano. Že to lepší, než ujel mi autobus.
0: To jako myslím, že každá paní učitelka nebo každý pan učitel naprosto musí omluvit, protože jste prostě pomáhali s rohlíkama nebo s pejskem.
1: Určitě.
0: Já mám takovou radost, vy jste tak úžasní posluchači naši, jak krásně takhle se chováte prostě ke starším lidem. Káťo, tak už na to půjdeme, nebo ještě to budeme trošku protahovat?
1: Já už to nechci protahovat, já už jsem z toho úplně nervózní.
0: Já taky. Tak pojďme na to, držíme palce všem a doufáme, že prostě vyhraje ten, kdo si to úplně, úplně nejvíc zaslouží, tak pojď na to.
1: Tak musí úplně třesou ruce, takže
0: kdo
1: pozor.
0: Získá koloběžku v ranním restartu?
1: Napětí a bude to... Štěpán Smolík, 10 let.
0: Ty jo, wow, blahopřejeme.
1: Štěpáne, gratulujeme.
0: Štěpáne, tak ty jsi ten vítěz dnešní soutěže. Já doufám, že jestli teďka posloucháš, takže máš obrovitánskou radost. Já si zkusím najít schválně tě tady v e-mailu, jestli se mi najde tvoje odpověď. Tak Štěpán nám napsal, potkávám sousedy, spolužáky a školní bránu Štěpán Jalubí. Tak Štěpáne...
1: Také z Jalubí, perfektní.
0: Taky seš z Jalubí. Je ti 10 let, no tak moc ti blahopřejeme. Posíláme všem písničku, kteří nevyhráli. Nebuďte smutní, můžete se určitě zapojovat i do našich dalších soutěží. Káťo, já ti moc děkuju, že jsi tady byla, že jsi nám to takhle krásně vylosovala. Děkujeme ti za dárečky, které jste nám dali. A ať máš dneska úžasný den.
1: Děkuju, mějte se moc krásně, pěknou pěší cestu do školy, pokud jste ještě nevyrazili, a doufám, že se tady uvidíme třeba za rok.
0: Já doufám taky, to byla Kateřina Machová Ondřejová z výzvy pěšky do školy.

0: This is heaven, to je nebe. Já myslím, že pro Štěpána, který dneska vyhrál koloběžku, to je opravdu dnešní ráno je nebe. Já doufám, Štěpáne, jestli nás posloucháš, že opravdu skáčeš prostě do stropu radostí. Před námi je zvídavec Evy Sinkovičové, ale ještě vám musím říct, že se můžete zapojit i do soutěže s pořadem Síťovka, kde můžete vyhrát deskovou hru Kyberňáček, která se týká bezpečnosti na internetu, takže se klidně zapojte, soutěž běží až do 30. září a více informací najdete na našem webu radiojunior.cz. Když si najdete pořad Síťovka a ten díl, kde se soutěží, tak tam uslyšíte soutěžní otázku a stačí na ní odpovědět a napsat nám ji tu odpověď na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Teď je tady zvídavec Evy Sinkovičové, já vám přeji krásné ráno a doufám, že i radostné a veselé.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky a kluci, máme tu další díl zvídavce. Tak jakou zajímavost se dozvíme dnes? Už jste někdy ochutnali cvrčka nebo třeba červa? Že ne? Možná nás to dřív nebo později čeká všechny. Někteří tvrdí, že dobře upravený hmyz je delikatesa. Nevěříte? Tak to zkuste. S touhle nezvyklou přísadou experimentuje čím dál více kuchařů, a to nejen v exotických zemích. Od roku 2018 je totiž hmyz Evropskou unií zařazen na seznam takzvaných nových potravin. Podle vědců existuje kolem 2000 druhů jedlého hmyzu. Podle Potravinářské komory České republiky jsou ale pro lidskou spotřebu zatím schváleny a chovány tyto druhy. Cvrček domácí, saranče stěhovavá, potemník stájový, moučný a brazilský a bourec morušový. Hmyz jako nová potravina má navíc spoustu výhod. Je velmi výživný a mnoho vědců tvrdí, že dokáže bez problémů nahradit běžnou stravu. Navíc jsou hmyzí dobroty zdravé. Hmyz je plný bílkovin, minerálních látek, vitamínů, vlákniny a zdravých tuků. Obsahem cenných látek se tak stává obstojnou konkurencí ovoci, zelenině, obilninám i dalším druhům masa. Dokonce i milovníci cvičení, kteří si chtějí vypěstovat pořádné svaly, mohou klidně sáhnout po hmyzu. Má dostatek potřebných proteinů a obsahuje málo tuku. Pro fitness účely ideální. Většinu lidí ale od ochutnání odradí už jen to, že jde o hmyz. Přitom, kdybyste ho ochutnali, překvapí vás. Často se chuť hmyzu přirovnává k oříškům, mořským plodům nebo ke kuřecímu masu. Možná proto je hmyz už dávno běžnou součástí jídelníčku v Asii, Latinské Americe i Africe. Jen Evropa a Severní Amerika zatím trochu zaostává. Další výhodou hmyzu jako potraviny je fakt, že je bezodpadový. Třeba po kuřeti zbyde tolik nevyužitých zbytků. Hmyz slupnete celý. Jeho navíc všude dost a má neuvěřitelné rozmnožovací schopnosti. Vědci se proto domnívají, že by mohl dobře nasytit neustále se rozrůstající lidstvo, i hospodářská zvířata a vše by mělo menší dopad na planetu. Hmyz ke konzumaci se totiž stejně jako jiná zvířata pěstuje na farmách. Je ale oproti jiným živočichům velmi nenáročný. Zabere méně místa, nemá takové nároky na krmivo a vodu a při jeho chovu se vyprodukuje méně skleníkových plynů. A vzhledem k tomu, že lidí stále přibývá, ale louky a pastviny už více zvířat nepojmou, půda je stále vyčerpanější a pro pěstování rostlinných krmiv se nemohou mýtit další pralesy. Je možná tohle naše cesta za získáním potřebných bílkovin z potravy. Dokonce pro pojídání hmyzu existuje i odborný výraz. Entomofagie. Tak co, zkusíte si zobnout nějakého cvrčka? Já to ještě promyslím. Moji milí zvídavci, pokud chcete o hmyzu jako potravě budoucnosti někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. Kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu zvídavce. Tak ahoj!

0: Hezké ráno, posloucháte ranní restart Rádia Junior, zdraví vás Rašová Terka, moderatérka. A teďka jsem zjistila, že ve zprávách v 7 hodin, i vlastně v 6 hodin, jsem vám říkala, že se uskuteční přelet nad pražským Karlovým mostem, že tam přeletí letouny. No ale oni tam prý nepřeletí nakonec, protože se ten přelet zrušil, takže se omlouvám, že jsem vás vlastně trošku popletla. Je pravda, že ten let je opravdu zrušený a tyto letouny budete moct vidět až potom na dnech NATO v Ostravě, kde se představí v plné parádě. Tak je to škoda, třeba někdy příště se to povede tento přelet. Pokud byste chtěli třeba zažít něco opravdu velmi zajímavého, tak se také můžete vypravit do Botanické zahrady v Praze, kde se bude stavět z lega květinová louka. To teda mě opravdu zaujalo, to jsem nečekala, že botanická zahrada bude mít lego, bude mít vlastně takovou umělou přírodu. Ale pokud by vás to zaujalo, tak určitě se můžete zapojit i vy a postavit si nějakou hezkou kytičku z české louky přímo v botanické zahradě v Praze. Další tip na víkend vám dám už za chvilku, teď si dáme takové promo na Žili byli, pořad, který připravuje pro vás Káťa Perglová.
1: Žili byli?
2: Ne, to není začátek pohádky.
1: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
1: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
1: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
1: radiojunior.cz.

Slíbila jsem nějaký další tip na víkend, tak třeba můžete zajít dnes odpoledne nebo zítra v sobotu 19. září do Kuřimy. A proč? To proto, že Kuřim oslavuje 800 let od svého založení. To je opravdu neuvěřitelné, jak dlouho už existuje tohle město blízko Brna. Čeká vás tam bohatý hudební program, zábavné aktivity pro děti. Například v dětské zóně zítra mezi 14. a 18. hodinou budou tvořivé dílničky, bude tam v 16 hodin divadlo fyziky, workshop, potom v 18 hodin tam bude hasičská pěna, ta si myslím, že bývá velmi oblíbená mezi dětmi, a taky tam bude fotokoutek, dětský koutek a další hry pro děti i pro dospělé, takže si to můžete hezky užít, pokud to máte do Kuřimy blízko. Jako oslavit 800 let města, to jako musí být opravdu pěkný zážitek. Dáme si písničku od Evy Farné Tělo a vy ať máte opravdu úžasné, moc a moc krásné a příjemné pohodové ráno.

Co Jirkovo tělo všechno vydrželo? Já myslím, že Jirkovo tělo, myslím tím Jirku Kohouta, už toho vydrželo opravdu, opravdu hodně. Už se strašně moc toho naběhal a taky se najezdil na kole a taky se věnuje wingfoilingu, takže už se docela hodně i nasurfoval. Každopádně proč o tom mluvím? Dneska odpoledne v 17 hodin startuje Klub Rádia Junior s Jirkou Kohoutem a taky s Denisou Kimlovou. A v 19 hodin Jirka bude mít téma Běhej lesy a v dnešním Klubu Rádia Junior společně s ním můžete proběhnout šumavskými hlubokými lesy a hvozdy, které vás doslova učarují. A co je úžasné, že tahle ta trasa, která vede z obce Špičák, vede až k nejznámějším ledovcovým jezerům, k Černému a Čertovu jezeru, které jsou opravdu nádherné, takže si užijete, doufám, prostřednictvím rádia nevšední sportovní zážitek a dozvíte se také určitě nějaké zajímavosti, užijete si i pár pořádných kopců a různých seběhů. Takže dnes odpoledne od 17 hodin určitě poslouchejte Klub Rádia Junior a možná, že vás to třeba i namotivuje k tomu, že začnete běhat lesy taky. Dáme si písničku Superheroes, takže ten, kdo bude o víkendu běhat, to je vlastně superhrdina.

0: Dneska už je pátek 18. září, je 7 hodin a 53 minutek. Pokud rádi posloucháte ranní restart, tak vás chci nalákat také na pondělí, kde bude ranní restart jako vždycky s Petrem Komínkem a s Karlem Klementem a budou mít téma knížky a já už tady pro ně vymýšlím ranní pomstu. Pokud by vás napadla třeba nějaká skvělá ranní pomsta, tak mi klidně napište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, jaký úkol byste klukům dali. Já už tady něco vymýšlím, ale třeba budete mít nějaký lepší nápad. Dáme si krátkou upoutávku na hitparádu a potom si dáme písničku a pak už se asi budeme muset pomaličku rozloučit.
1: Ahoj, víte o písničkách, které by v hitparádě Rádia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip. Ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který typ zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naší hitpošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Tak v dnešním ranním restartu jsme vylosovali výherce koloběžky a dalších dvou krásných dárkových balíčků od výzvy pěšky do školy. Doufám, že jsme vás potěšili. A vy, kteří jste nevyhráli, tak nezoufejte a zapojte se do dalších soutěží Rádia Junior. Moc vám držím palce. Třeba do soutěže se síťovkou. Tam můžete vyhrát deskovou hru Kyberňáček a více informací najdete na našem webu radiojunior.cz. Na něm taky ostatně najdete i program Rádia Junior. Tam třeba můžete vidět, že dneska ve 13 hodin vysíláme velkou pohádku Honzo vstávej. Honza je takový líný, jako takový ten klasický Honza. Prostě má rád buchty, leží na peci, ale všichni si o něm myslí, že je hloupý, ale jestli je to vlastně pravda, to se dozvíte právě v této pohádce. Pokud máte rádi velké dlouhé pohádky, tak si ji teď nebo o víkendu můžete hezky užít. Samozřejmě vás chci pozvat také na poslech hitparády Radia Junior. Hitparáda je v 9 hodin v sobotu a v neděli v 9 je zase všudy kuk Jany Richterové, takže to jsou takové naše skvělé, krásné pořady, které si můžete vždycky o víkendu dát. Taky tam je samozřejmě připravená vždycky nějaká rozhlasová hra. Když se podíváte na náš web, tak tam uvidíte, že v sobotu na vás čeká v 10 hodin rozhlasová hra Veliký diamant. Příběh ze života českých cestovatelů Čeňka Paclta a Emila Holuba, kteří však nebudou hlavními postavami. Tak to bude zajímavé. Takže pokud vás třeba baví prostředí cestovatelské, tak určitě doporučuji tuto rozhlasovou hru a taky pohádku Kolo se zlatými rávky, což je taková krásná pohádka, kterou napsal Zdeněk Svirák. Tu vysíláme ve 12 hodin v sobotu a najdete ji samozřejmě i zpětně na webu radiojunior.cz a nebo v naší aplikaci Můj rozhlas. Tak se mějte krásně, loučí se s vámi Rašová Terka, moderatérka. Užijte si krásný víkend, mějte se moc a moc hezky a odpočiňte si. Tak ahoj!
1: Rádio Junior, pohádka!
2: Tram, tadadá! Jízda na kole! Tedy s jízdním kolem je to špatné, protože a jelikož na kole nesmí na silnici jezdit někdo, komu není 10.
3: A to jsem já.
2: A to jsem já.
4: Velmi správně. Komu není 10, ten smí na silnici jezdit jenom pod dohledem otce nebo někoho, komu je alespoň 15 let.
2: A protože mému otcovi není 15 let, musím jezdit jenom po chodníku, po dvoře, cyklistické stezce, nebo na polní cestě, nebo někde na hřišti a louce. No, a to je hrozná otrava.
4: Ale ať už chceš jezdit na silnici nebo na hřišti, tak jedno pravidlo platí pro každého. No, které pak to asi je, Máničko?
3: No, že ať už chceme jezdit na dvorku nebo kdokoliv, tak musíme mít kolo.
4: A to dá rozum, Máničko, ale takové kolo si musíme, co?
3: Vypůjčit.
4: Ale ne.
3: Ale jo, já fakt kolo nemám.
4: Když chceme jezdit, tak
2: musíme kolo vyvést ze sklepa před dům.
4: Ale nejdříve ho musíme před jízdou zkontrolovat.
2: Je to moje?
4: No především to tvoje, protože s tím tvým, abys tak leda plašil špačky.
2: No dovol.
4: Všechno na něm řachtá, cinká, klepe.
2: Náhodou, já na něm trhnul i hampla.
4: A trhej si, co chceš, ale kolo měj přitom v pořádku.
2: Když já to všechno neumím sám spravit, tatí.
4: No tak řeknu, tátí, sprav mi prosím kolo. Že ano, no a já pěkně přijdu. Od čeho máš jazyk?
2: Já jsem ti to řekl, tatí, a ty jsi mi řekl, jestli bych nechtěl hodinky s vodotryskem, že nemáš čas.
4: Ano, no jo, no, protože mi o to máš říkat tehdy, když mám čas, no.
2: Já pak jel do zatáčky a brzdil a ono mi to nebrzdilo, že ano. A když jsem zatáčel, tak mi to nezatáčelo, že ano, jak jsem měl povolenou matku, řidítek.
4: No pro pána, tohle to mě snad ani neříkej.
2: Tak já ti to raději neřeknu.
4: A co jsi udělal, říkej?
2: Projel jsem Roštím až na Kocourkovic dvůr.
4: A co pak?
2: Pak jsem vylezl z Kocourkovic popelnice. A odnesl to kolo domů.
4: No, tak jo, to je správné, že jsi ho vzal domů.
2: Jo.
4: Protože s kolem bys neměl jezdit. když nemá v pořádku brzdy, ani když nemá takové to máničko.
3: Co?
4: No jak se s tím cinká?
3: Zvonek.
4: No ten takový, no.
3: Zvonek,
4: dobře,
3: no.
4: Dobře, ano. A proč má mít kolo zvonek? Aha, děti, hurvajc.
2: Že aby každý uhnul, když jedu.
4: Ale žádný uhnul. Zvonit budeš jenom v naléhavém případě.
2: Sím ano.
4: Abys odvrátil co?
2: Abych odvrátil chodce od přecházení, když jedu.
4: Ale abys odvrátil nehodu, že ano. Když chodec jde nebo přechází správně, toho plačit nebudeš. To necháš v klidu, jo? A když jdeš za ním, tak ho takhle jemně upozorníš na to, že za ním jedeš. No, já jsem to vysvětlil. Dále, každé kolo má mít co?
2: Co?
4: B. Máničko.
3: Co?
4: B, B.
2: Má mít brzdy.
4: Dobře se řízené brzdy, ano. A na šlapátkách musíš mít co?
2: Co?
4: No co musíš mít na pedálech? Přece žluté. Žluté.
2: Žluté nohy.
4: A žádné žluté nohy. Žluté odrazky, že ano.
2: A vepředu bílý světlomet.
4: A vzadu?
2: Vzadu.
4: No, já nevím, z tebe to leze. Co musíš mít vzadu?
2: Kšandy.
4: Červené světlo musíš mít vzadu. Ne kšandy.
2: Kšandy taky, tatí, protože, hele, to by mi nedrželi kaťata.
3: A to by mohl Hurvinek ohrozit bezpečnost silničního provozu.
4: No jo, no jistě, to
3: ano.
4: Bez kalhot by jezdit neměl.
3: Neměl.
4: To, samo sebou, to musíš mít.
2: Kšandy.
4: No, ale bez čeho jezdit vyloženě nesmíš.
2: Na kole.
4: No, co musíš mít na sobě?
2: No boty přece.
4: No jistě, vhodnou obuv musíš mít, ano, to dobře, ale na co nesmíš zapomenout? No, máš to na hlavě.
3: Mozek?
2: Na hlavě.
4: No, musíš mít.
2: Na hlavě musím mít.
4: Ochranou přilbu.
2: A jo.
4: Tak, a když už máte děti správné oblečení, i kolo je v pořádku.
2: A tu přilbu?
4: Tak musíte znát. Co? Hurvinku?
1: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
5: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Holky, ahoj kluci, vítejte v mé tady u show nově pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj u show ne. Ahoj kamarádi.
0: Kuřátko s citronovou omáčkou a opečenými brambůrkami nebo taky boloňské špatky. Spagety, mňamy.
1: Teda, ušoune, ty mi děláš chutě, prosím tě.
0: A co bys, Jani, řekla rybičce v bylinkovém obalu s grilovanou zeleninečkou?
1: Řekla bych, ušoune, mňam, dej jí sem. Ale protože vidím, že tu nic takového nevidím, řeknu... Přestaň mi už konečně ušou nedělat chutě, nebo vůbec dnešní školku budeš moderovat sám.
0: Co jako, že bych moderoval sám? No to já ještě přidám. No, tak ale proč to říkáš? Proč?
1: No, tak buď tiše a poslouchej schválně.
0: Břicho se s námi povídá. Co asi tak říká?
1: Říká, v klidu jsem si tu čekalo na svačinu, ale teď mě už on úplně zbláznil a mám hlad jako vlk a chuť jak hrom a tak.
0: No promiň, Jani, promiň, ale já se učím vařit.
1: Učíš se vařit? Vždyť nejsi v kuchyni a nikde není žádný obří nepořádek.
0: Jo, no to je jasné, vždyť nesmím sám do kuchyně. Ale už se tady s kuchařkou obrovitánskou obrknihou připravuju.
1: Dobře, takže dneska, jak to tak vypadá, budeme vařit a taky asi trošku kručet.
0: Jo.
1: Ale to všechno až po naší první dnešní písničce.
0: Ano.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: A já bych dneska moc chtěl vařit.
0: Třeba by bylo super upéct chleba, o kterém před chvílí zpívala Majda Rajfová.
1: No, to by super bylo, ale já zatím umím jen obalovat řízky, vyrobit super ovocný a zeleninový salát a taky...
0: Pozor, Ušoun umí perfektní těsto na bábovku.
1: No, to je pravda, ale chleba mi připadá těžké upéct. A určitě si to nemyslím jenom já, protože lidi ho vůbec moc nepečou a kupují ho v obchodě.
0: Máš pravdu, dneska už si chleba každý doma nepeče, ale ještě za časů vašich prababiček bylo pečení chleba doma běžné.
1: Já vím.
0: Ano, Ušoune?
1: No, totiž, když dřív třeba někdo přijel z velké dálky, vítali ho chlebem a solí.
0: Ano, to je hezká tradice. Chleba a sůl.
1: Jo, já znám zase další tradici. Chleba a guláš.
0: Ale to není tradice, ale dobrota, to ano. Vždyť proto děcka baští guláš.
1: Jo.

0: holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, která je dneska úplně celička o jídle.
1: Jo, já jsem totiž, než dneska Jana přišla do školky, našel velikonanánskou tlustou obrovitánskou kuchařskou knihu a prohlížel jsem si ty krásné mňam obrázky.
0: Je, hruška v karamelu. Mňam, vanilková zmrzlina s horkými malinami. Mňam, a velký ovocný pohár.
1: No, přesně tyhle fotky jsem si prohlížel. Teď si je prohlíží zase Jana.
0: Nedá se nic dělat, Ušoune. Dnešní úkol je jasný. Musíme si připravit něco k jídlu.
1: A co připravíme?
0: Něco, na co stačíme. Já už vím. Na jednohubky.
1: Ano, stačíme na jednohubky. A to je dost veselé jídlo, když se tak vtipně jmenuje. Je to jednou do pusy, tak by se mohly jmenovat i jednopusky. Ale fakt je, že jednohubky jsou lepší.
0: Jsou přesně tak velké, že jsou jednou do hubinky. Tak holky a kluci, dáme si spolu pohádku a vy poproste maminku nebo tatínka, aby vám zatím připravili rohlík nakrájený na kolečka a něco, co můžete na ty jednohubky dávat.
1: Třeba máslo, nebo šunku, nebo sýr, nebo nějakou zeleninku.
0: A nebo pomazánku, a nebo tvaroh, a nebo paštiku.
1: No, jo, tak. A my si to jdeme taky připravit. A zatím je to okřičená prapohádka. Ušounova pohádka.
2: Ostuda, kterou svým rodičům dělala malá vřískalka, se už nedala snést. Většinu dne tedy rodiče jen vysedávali ve stanu a

0: Raní rodiče vyběhli a sílící jekot je neomylně dovedl k malé vřískalce. Ležela na zemi, kopala kolem sebe nožičkama a tloukla ručičkama a hlavičkou o zem, protože zrovna něco chtěla. Rodiče se báli, aby si neublížila, a tak své jediné, jinak velice roztomilé dcerušce opět vyhověli. Jenže vřískalka vyváděla čím dál častěji. Vydali se tedy k šamanovi pro radu. Ten po dlouhém přemýšlení rozhodil ruce a řekl.
1: Musíte ji nechat řvát, dokud sama nepřestane.
2: Ale ona přitom kolem sebe kope nožičkama, tluče ručičkama a hlavičkou. Určitě by si ublížila.
1: Natrhejte tedy hromadu suché trávy a vystelte s ní podlahu stanu. Až se zase bude vřískalka vztykat, nechte ji tam.
0: Celá vesnice se sešla kolem pevně zašněrovaného stanu, ze kterého vycházely strašlivé zvuky. Vřískalka se vztekala celé 3 hodiny. Pak náhle stichla, vyšla ven a uraženě utrousila.
3: Takhle mě to nebaví.
0: Hurá, jásali sousedé a pomáhali vynášet ze stanu uválenou trávu. Když už byli skoro hotovi, všimli si, že na zemi zůstalo množství zrníček, která se při záchvatu malé vzteklounky z trávy vydrolila. Byla to dobrá a chutná zrníčka, ale nikoho předtím nebavilo je z divokých trav po jednom vylupovat. Teď už vědí, jak na ně. Ale příště budou muset zrníčka vymlátit holemi, protože žádnou další vzteklou holčičku v pravěké vesnici už naštěstí nemají.
4: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
5: Možná, že už máte připravené všechny věci na úkol, který jsem vám předtím vysvětlil. Ušounův úkol.
4: Pokud jste ve školce a nemůžete zrovna vyrábět jednohubky, nebo třeba posloucháte Ušounovu pohádkovou školku v autě,
5: tak nevěžte hlavu.
4: Všechno si to prostě zapamatujte a úkol splňte až po školce.
5: Jo, tak jdeme na to.
4: Máme nakrájený rohlík na kolečka.
5: Tak a tady já namažu paštiku a nahoru dám kousek rajčátka.
4: A já dám na tuhle jednohubku trošku másla a taky šunku.
5: Hele, Jani, nešlo by nám to vaření líp, kdybys nám k němu něco trožilinku zaspívala?
4: Myslíš vyrábění jednohubek, viď? My přeci nevaříme. Když se vaří jídlo, tak se ohřívá, takže bublá.
5: Jo, a když bublá, tak má 100 stupňů. To jsem chytrý, ve? Co?
4: To jsi úplně nejchytřejší v celé naší školce, Ušoune. Správně, a tehdy se to vaří.
5: A to my ještě sami nemůžeme, protože 100 stupňů je moc, 60 je moc.
4: Přesně tak, ale abychom nezamluvili to zpívání, to víš, Ušounku, že nám k tomu vyrábění jednohubek ráda zaspívám.
5: Tak jo! Ušounova písnička.
4: Naše

0: písnička, jako vždy, Jani.
1: A my už tady máme krásné jednohubky.
0: Tak, paráda, a čeká nás hádanka.
1: Přesně tak.
0: Holky a kluci, dneska se nejprve rozehřejeme, ale s chutěmi, jo? S chutěmi.
1: Přesně tak, protože poznáme čtyři různé chutě. Sladké, slané, hořké a kyselé.
0: Tak, Jana nám řekne za sebou čtyři jídla a my jí spolu řekneme, jestli je tohle zrovna sladké, slané, kyselé nebo hořké. Ano, ano.
1: Tak jdeme na to. Rohlík.
0: Ten je slaný.
1: Citrón.
0: Kyselý.
1: Zmrzlina.
0: Sladká, mňam, mňam, mňam.
1: A nakonec grep.
0: Hořký, ale taky trochu kyselý nebo trošku i maličko nasládlý vlastně.
1: Výborně, výborně. A teď už naše dnešní zvuková hádanka.
0: Ušounova hádanka.
1: Co pak to slyšíme?
0: Holky a kluci, to je přece jednoduché. Připravte se. 3, 2, 1. Krájení na prkínku.
1: Paráda. Jste hrozně moc šikovní a za odměnu si zasloužíte...
0: lízátko.
1: No, proč ne? Třeba písničkové lízátko.
0: No přesně tak jsem to myslel.

0: si posloucháte mou tady ušou novou pohádkovou školku.
1: Která začala tím, že mi ušoun dělal chutě, protože tady listoval velkou kuchařskou knihou.
0: A Janě tak kručelo v bříše, že jsem za úkol radši vám všem dal dělání jednohubek.
1: Moc se nám to povedlo a dost jsme si na nich pošmákli.
0: A já se třeba naučil ty čtyři chutě, které poznáme.
1: Sladkou, slanou, hořkou a kyselou.
0: Ano, sladkou, slanou, hořkou a kyselou. Přesně tyhle.
1: A já si zase říkala, že to vítání chlebem a solí někdy brzy vyzkouším.
0: A víš, co vyzkouším já a hned teď?
1: No to nevím.
0: Dej sem ruku.
1: Dobře.
0: Tak, holky a kluci, říkejte se mnou, to moc dobře známe, že jo? Vařila myšička kašičku na zeleným rendíčku, tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic. A na to mrňavou linka nejmenšího se nedostalo, tak spěchal do komůrky a tam se napopál. Jo, já jsem tě pěkně zlichtal jako myška. A víte co, holky a kluci, vařila myšička kašičku, tak to si ještě poslechneme písničku od jednoho veselého zpěváka, ten se jmenuje Pepa Nos.

Vařila myšička kašičku v zeleným rendlíčku, tomu dala, tomu dala, tomu dala, tomu ne. Ty myš jedna, co to děláš? Ty snad ani srdce nemáš. Koukej, jak je chudý, tvoje dítě sudý. Tam nevlezím k vysok, všemu zachodnou mňu.

是疯牛和牛牛喵喵喵。Возила мишечка кашечку на зеленым рынличку.

0: pošlu na tě. Mňau, krokodýla.
1: Tak holky a kluci, dnešní tady má Ušounova pohádková školka pomalu končí.
2: Ještě ale zbývá poprosit vás o vaše kuchařské obrázky nebo fotky.
1: Prosím, prosím, namalujte nám vaše oblíbené jídlo nebo sebe, jak kuchtíte nebo připravujete jednopusky, naše jednohubky.
2: Zkrátka, jak vaříte. A nebo poproste maminku nebo tatínka. A jestli budete jednohubky vyrábět ve školce, tak samozřejmě paní učitelku.
1: Jo, jo, jo, tak teda pěkně poproste je, aby vyfotili vaše jednohubky, které jste vyráběli nebo teprve budete vyrábět dneska. To jste dostali za úkol, jo?
2: Pak stačí, když váš obrázek nebo krásné jednohubky rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRádio.
1: Oni si s tím už poradí, přesně budou vědět, co mají udělat a my potom někomu z vás za obrázek nebo za fotku mňamozních mňam jednohubek pošleme odměnu.
2: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a pomáhejte rodičům v kuchyni. Je to totiž zábava.
1: Jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš jednohubkový šéf kuchař Ušoun Rušoun.
2: A o něco méně ušatá šéf kuchařka Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku Buchet je spousta. To asi kdyby došly jednohubky.
1: Jo. Ušounova písnička k tanci.

0: Ahoj.
1: Ahoj.

Lach, lach, lach, lach, lach, lach, lach. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlakem, metrem, lodí a pak tramvají a teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu a pro každého koupil pytlík a raší.

je nehezky a tak lachtaně si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gong a v sále se setmělo. Co to ale vidí jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

skočil ze sedadla, nevídaná zlost ho popadla. Proto jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kyně mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák lachtan relaxovat. Nedivte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapala

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: minutové zprávy.
1: Kanadský premiér Mark Carney ve čtvrtek v Evropském parlamentu ve Štrasburku řekl, že Kanada a Evropská unie podle něj můžou zásadně prohloubit spolupráci. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém středečním projevu za hlasitého potlesku europoslanců také pronesla, že by s Carneym chtěla pracovat na tom, aby se Kanada stala první přidruženou zemí Evropské unie. V pražské O2 aréně se dnes a zítra koná prestižní tenisový turnaj Davis Cup. Český tenisový tým se utká se Spojenými státy americkými o postup mezi 8 nejlepších týmů světa. Na kurtu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Tomáš Macháč. A počasí dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.

0: okopat řetvičky.
1: Už se těším, až si dám k svačině.
0: Já mám radši rajčata, krajíc chleba, namažu lehce máslem a na to položím na plátky nakrájená rajčatka. Mňam.
1: Nedělej mi chutě. Ale žížala.
0: Chytila jsem na pasece žížalu, už ji držím.
1: A proč na ryby přeci nechodíš? Žížaly pomájíky při půdu,

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

rozhodla pro dráhu u první nosnice. A to je zajímavé. A prosím, je něco, co zásadně nesnášíte? Opravdu. A co byste na závěr poradila našim pokvokačkám, bodičmelíkům?

Tenkrát stačí dvě, tři věty a už nám v srdci kvetou.

Zvedli kočky zpledli, snědl kočky k večeři, snědl kočky k večeři, snědl kočky k večeři, a pak usnul pod keři, snědl kočky k večeři, snědl kočky k večeři, snědl kočky

Doufám, že není ta písnička bez konce. Rád bych se dostal až k nejmenší Japonce. A na té krabičce od čaje vidím maličkou paní, která velice krásná je. Lupičkou dívám se na ní. Paní má ve vlasech jehličku, přichází od někud zvenčí a v ruce nese tu krabičku.

0: Od 14. září vysílá Radio Junior úplně nového hajaju.
1: No, a o čem to bude?
0: O blechách.
1: Cože? Nespletla ses?
0: Nespletla, vážně. Jmenuje se to Bleší pohádky.
1: Pohádky o blechách jsem ještě nikdy neslyšel. To jsem teda zvědavej.
0: Viď? Já taky.
1: Poslechnete si to spolu s námi? Každý den od 14. září v 19.50 ve vysílání Rádia Junior.
0: Nebo zpětně na webu radiojunior.cz i v aplikaci Můj rozhlas.
1: Dobrou noc a ať tě blechy štípou celou noc.
0: Tak dobrou. To ne, já nechci, aby mě štípali, pomoc.

Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmů, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudyku Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Můžu mít doma psa?
1: Ne.
0: Můžu si jít ven hrát?
1: Ne.
0: Můžu si zapnout komp?
1: Ne.
0: Můžu dát kočce dort?
1: Ne.
0: Můžu jít pozdějc spát?
1: Ne.
0: Můžeš mi koupit prak?
1: Ne.
0: Můžu počmárat zeď?
1: Ne.
0: Můžem do

0: Můžu na rande jít?
1: Ne.
0: Můžu už pivo pít?
1: Ne.
0: Na chatu na víkend?
1: Ne.
0: Ptát se, proč nesmím jet?
1: Ne.
0: Můžeš mi drobný dát?
1: Ne.
0: Přestat mě peskovat?
1: Ne.

0: zprávy.
1: Kanadský premiér Mark Carney ve čtvrtek v Evropském parlamentu ve Štrasburku řekl, že Kanada a Evropská unie podle něj můžou zásadně prohloubit spolupráci. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém středečním projevu za hlasitého potlesku europoslanců také pronesla, že by s Carneym chtěla pracovat na tom, aby se Kanada stala první přidruženou zemí Evropské unie. V pražské O2 aréně se dnes a zítra koná prestižní tenisový turnaj Davis Cup. Český tenisový tým se utká se Spojenými státy americkými o postup mezi 8 nejlepších týmů světa. Na kurtu se představí Jiří Lehečka, Jakub Menšík a Tomáš Macháč. A počasí dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál Rádia Junior a dozvíš se to.
2: Chtěl bych napsat píseň o lásce, který věřím. Chtěl bych napsat píseň, kterou se ti svěřím.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

stačí dvě, tři věty a už nám v srdci kvetou.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Honza je jako každý Honza v pohádce tak trochu líný. Rád leží na peci a jí tatínkovi buchty. Všichni si o něm myslí, že je taky hloupý. Ale je to pravda? To zjistíme z pohádky Honzo vstávej. Režie a scénář Maria Křepelková. V roce 1992 účinkovali Martin Zahálka, Vladimír Brabec, Růžena Merunková a další.

0: Honzo, Honzíčku, vstávej. Slunko se za chvíli vyhoupne na oblohu a ty se pořád objímáš s peřinou.
1: Oh, neznám lepší potěšení, než vyhřátou pec s pěkně natřepanou peřinkou. Patato.
0: Tak už ať si dole.
1: K tomu čerstvě upečené buchty. Nenašli by se nějaké v troubě?
0: Já ti dám pec, já ti dám peřinu, já ti dám buchty, ty Honzo jeden honzovatej. Tobě jsme s paňmámou uměli vybrat jméno. Už je bílý den a on si leží za pecí.
1: Jméno je jméno, pan táto. Každý Honza je drobátko líný. A ze všeho nejraději má buchty a peřinu.
0: Pokud já vím, tak jde do světa. Vyzraje na draka, osvobodí princeznu a tu nakonec dostane i s polovinou království.
1: Jenomže já princeznu nechci.
0: Ano, tak neříkám, že to musí být hned princezna. Mně by stačilo úplně obyčejné děvče z naší vesnice.
1: Ale pan táto, tuhle písničku slyším každý den.
0: A já ti to dnes říkám naposled. Buď se oženíš a přivedeš do stavení hospodyni, nebo já nevařím.
1: Takovou zelňačku jako vy stejně žádná nesvede.
0: Tady žerty končí. Řekl jsem, nevařím. A hybaj z pece dolů.
1: Proč hned tak zhurta, pan táto? Víte přece, že to není moje vina. Proč jste mi dali jméno Honza? To vy jste na mě přivolali to válivé neštěstí.
0: Palice jedna mazaná. Ty si myslíš, že já se neumím vyvalovat v peřinách? Umím a rád, ale někdo pracovat musí. Tady máš na cestu 3 groše, k tomu ti přidám pár buchet a to ti povídám. Bez pořádné výslušky a bez nevěsty se domů nevracej.

0: To se lehko řekne, ale kde mám tu nevěstu hledat? Takovou, pro kterou bych z pece skočil, jsem ještě nepotkal. Ach, pan táto, těžký úkol jste mi dal. Na takový by i kouzelný dědeček z pohádky byl krátký.
1: Hej, ty tam! No, co se rozvaluješ na mé louce?
0: Je, dědečku, vy jste přišel.
1: Jaký pak já jsem pro tebe dědeček?
0: Kouzelný přece. Jen jsem na vás pomyslel, už jste se objevil.
1: No, to bys rád od kouzelného dědečka.
0: Ale táta chce, abych se oženil. Pomůžete mi?
1: A co za to?
0: Mám fuzličku pár buchet.
1: S parohem?
0: Taky s mákem a s povidlím. Mm. Vemte si, dědečku.
1: Ty jsou dobré. No, sladké.
0: Takové buchty jako můj táta nikdo upéct nedokáže. Už kvůli něm se musím brzy vrátit domů. Vidíte, že mi pomůžete.
1: Já?
0: Spořádal jste moje buchty. Tak teď mi musíte, kouzelný dědečku, dát nějakou dobrou radu.
1: Že já žádný kouzelný dědeček nejsem, jsem nejbohatší sedlák v širém okolí. Mám největší pole, nejbohatší statek a nejhezčí dceru.
0: Co? Vy máte dceru?
1: To pro tebe nerostla. Pro moji Andulku si přijede pán ze zámku.
0: Snědl jste moje buchty.
1: A proto bych ti měl dát dceru? Kdo je pak? Andulku nedostaneš. Jak ti vlastně říkají?
0: Honza.
1: Tak ty jsi hloupý Honza. Tak abys neřekl, Honzo, za ty buchty tě vezmu do služby.
0: Já nehledám službu. Potřebuju nevěstu.
1: Tak já tě u sebe dlouho nenechám. Jenom co si vysloužíš nové buchty. Pak půjdeš odum dál.
2: Vdávat, mámo. Slyšíte?
3: Holka, už mě z tebe hlava třeští. To neumíš začít o něčem jiném.
2: Za chvíli se mi vysměje celá vesnice. Dcera nejbohatšího sedláka a ženichové od ní utíkají.
3: Andulko, víš přece, že ti pan táta hledá toho nejlepšího.
2: A tatínkovi nebude nikdo dost dobrý.
1: Copak? Nemůžeš se dočkat vdavek?
2: Jazyk si raději přivázat, než vám něco říkat.
1: Jsi hubatá. Však si o tom i vrabci štěbetají, že naše Anča má pusu pořádně proříznutou.
2: Já spíše slyšela, že její pan táta po lžičce dává, ale po lopatě bere.
1: Ty poslouchej.
3: Vy dva. Sotva se uvidíte, hned si vyjedete do vlasu. Ančo, přilož do kamen, ať nám nevyhasnou. A ty, táto, dohlédni na čelátku.
1: Aby se si nezastávala.
3: Myslela jsem, že spěcháš do stodoly počítat zrní.
1: Však je mi v té stodole nejlíp.
2: Pro ty svoje zlaťáky vůbec nikoho nevidí.
3: Taky už zamkni tu svoji štěbetalku. Před tátou máš mít úctu.
2: Všechny nápadníky vyhnal. Jeden mu nebyl dost bohatý, druhý byl zase moc rozhazovačný, třetí líný. Jednoho po druhém vystrnadil, ale že má doma dceru na vdávání, na to úplně zapomněl. Mámo, vždyť si mě nakonec nikdo nevezme. To on všude rozhlásil, jaká jsem hartusice. Uvidíte, že zůstanu na oce.
3: Ale Ančičko, jsi přece nejhezčí děvče z celé vesnice.
2: A kdo to ještě ví?
3: A nejbohatší, uvidíš, pro tebe si přijede pán ze zámku.
2: Jenomže než sem dorazí, bude mi 100 let.
3: Tak víš co? Než se té stovky dočkáš, aby ti nebyla dlouhá chvíle, pomůžeš mi zadělat na buchty.
2: Já?
3: No, a to si myslíš, že zámecký pán si nechce pochutnat na dobrých buchtičkách?
2: Na zámku je upeče kuchař. K čemu bych se já měla učit péct buchty?

0: Pan táto, čekám na ty buchty.
1: Celé odpoledne jsem svážel seno.
2: Teď ještě podesteleš dobytek.
1: Tohle jsme si spolu nedohodli. Řekl jste, že si vydělám pár buchet.
2: A pak zameteš dvůr.
1: Vy byste mě rozesmál.
2: Tak se moc nesměj. A dej se do práce.
1: Od rána jsem nic nejedl.
2: Napřed se mlátí a potom se platí.
1: Kdybyste mi po zásluze zaplatil, týden bych z těch peněz nehladověl.
2: Jaké dílo, takový plat. A kdybys snad nevěděl, co s časem, až zameteš dvůr, tak ve stodole čeká hromada dřeva. Hezký srovnej, dřívko vedle dřívka.
1: Ale s tím nemůžu být hotov ani do rána.
2: Jen se čiň se. Líný Honzo.
1: To jsem strčil hlavu do pěkné omáčky. Jak jsem si mohl takového hrabivce splést s kouzelným dědečkem? Ne, Honzo, tady nezůstaneš. Půjdeš do světa i bez buchet.

0: Tak tobě říkají Honza?
1: Co je na tom k smíchu?
0: V každé pohádce je Honza k smíchu.
1: Mě vyprávěli spíš takové, kde všichni mají Honzu rádi.
0: To budeš asi zdaleka.
1: A jak se jmenuješ ty?
0: Hádej.
1: Bětuška.
0: Kde pak?
1: Katuška.
0: Samá voda, Honzíčku.
1: Ty tady sloužíš?
0: Možná.
1: Já bych tady nesloužil ani chvilku. Sedlák je drž grešle.
0: Tak co tady děláš?
1: Snědl mi buchty. A potom... Potom má prý hezkou dceru. Na vdávání.
0: A ty si myslíš, že by ti jí dal?
1: A proč ne?
0: Třeba je zlá a hádavá.
1: Ty ji znáš?
0: Zná jí celá vesnice.
1: A je opravdu tak hezká. Umí vařit. Umí péct buchty.
0: Buchty?
1: Jestli neumí péct buchty, tak ji nechci.
0: No jen jestli bych chtěla ona tebe.

0: Tlačí tě noční můra, že nemůžeš usnout.
1: Ta naše holka mě trápí. Roky pomalu přibývají.
0: To už jí tebe zfanfrněla.
1: Abys nakonec nepřebral.
0: Než někomu, kdo má prázdnou kapsu, to dám Anču raději samotnému čertu.
1: Nepřivolávej neštěstí. Ve vsi je přece tolik pohledných mládenců.
0: Nevím o žádném, který by se mi vyrovnal.
1: Nebude si brát tebe, ale tvoji dceru.
0: A moje zlaťáky, moje kuleťáčky.
1: Anča je hezké děvče.
0: Moje zlaťáčky jsou hezčí.

0: Penízky moji, kulaté, jestli pak se vám taky stýská.
1: Pan táta.
0: Jste můj nejvěrnější kamarádi.
1: S kým si to povídá?
0: Konečně. Jste tady. Nikdo o vás neví, kulaťáčici, jenom já a tma.
1: No ne, pan táta ukrývá v truhle poklad.
0: Co se to tady blízká? Grošík. A druhý?
1: Moje peníze.
0: A kde jsou dva? Bude i třetí. No jistě. Tady se schovala. Jen pojď ke mně, pojď. Tak, takové štěstí. Mé truhličce vám bude. Jako v bavlnce.
1: Teď už svoje peníze nikdy neuvidím.
2: On zase jmenovat to není, o co stát.
0: Já, ty jsi polekal, Honzo. Kde se tu bereš? Snad mě nešpehuješ. Viděl jsi něco?
2: Nic, pan táto.
0: Jenom aby. Řekni mi, co jsi viděl.
2: Tomu, pan táto.
0: Víc nic.
2: Kde pak?
0: Tak co tady děláš?
2: Ztratil jsem 3 groše, tak je hledám. Nenašel jste je náhodou, pan táto?
0: Kde bys ty sebral 3 groše?
2: Od táty, na cestu. Nevíte o nich?
0: Čemu by mě byly tvoje groše? Mám svých dost. Kdo ví, za co jsi je utratil?
2: Já to věděl. Já to říkal. Lakomý a ještě k tomu prolány. Kde pak, Honzo? Nikam nepůjdeš. Zůstaneš tady a všechno sedlákovi vrátíš. I z úroky. Až příště přijde spočítat svoje zlaťáky, pořádně ho vystrašíš.
3: Andulko, těsto se musí pořádně vypracovat. Jinak se ti buchty nepodaří.
4: To je ale hrozně těžká práce, paň mámo. Od toho hnětení mě bolí obě ruce a tělo už vůbec necítím.
5: Tak ukaž. Dodělám to sama.
4: Sotva stojím na nohou.
5: Proč se to těsto tak divně táhne?
4: Právě.
5: Co jsi tam všechno dala, Andulko?
4: Jenom to, co jste mi poručila.
5: To není možné. Tohle není těsto, ale nejfortelnější lepidlo.
4: Je. Sahni si. Pojď, maminko, ono se to lepí.
5: No?
4: Já mám těsto na šatech, na rukou i ve vlasech.
5: Všechno pokazíš, nic ne. Neuděláš pořádně. Počkej, zadělala si kvásek?
4: Jaký kvásek?
5: Říkala jsem ti aspoň 100krát, že ze všeho nejdříve musíš připravit kvásek. Bez kvásku se ti buchty nikdy nepovedou. Tak, teď abych všechno vyhodila, začala zase od začátku. Tak znovu a ještě jednou. Andul... Ona si klidně usne. Zalepená těstem od hlavy k patě. Jde pak, holka. Ty se nikdy nic nenaučíš. Tebe si doopravdy musí odvést jedině pán ze zámku.

0: co Honza včera viděl. Nenechám tě tady už ani chviličku, truhličko moje. Ještě by mi tě ukradl.
1: To ty skradl, sedláku.
0: Co je to? Kdo je to? Je tu někdo?
1: Ukradl si 3 groše, lakomý sedlák.
0: A kde jsi? Kdo jsi? Já tě nevidím. Jaké groše? O čem to mluvíš? Já přece nikomu nic neukradl.
1: Jsi zaslepený svou láskou k penězům. Nikdy si nic dobrého neudělal.
0: Ne, to není pravda. Já jsem vzal do služby Honzu, když neměl kam jít.
1: Honzovi si snědl buchty. Potom si mu nevrátil jeho 3 groše.
0: A odkud to všechno víš?
1: Jsem duch. Honzův ochránce. Každého, kdo by mu ublížil, potrestá. Honza, abys věděl, je tuze mocný a bohatý pán.
0: Pán?

0: Já ho nechal zametat dvůr a rovnat dříví. Taková ostuda. Celá vesnice se mi bude smát. Duchu, duchu, poraď mi. Můžu to ještě nějak napravit?
1: Ode dneška nebude Honza spát ve stodole na sámě.
0: Jistě, že ne, ne, ne, ne, kde pak ve stodole, ne, ve stodole ne, páň má mámu u stele v parádní světnici.
1: A v posteli, ať ho čeká pěkně natřepaná peřina.
0: Ano, s nejjemnějším peřím, duchu.
1: A jíst bude jenom buchtičky.
0: Ano.
1: Co tvoje Andulka vlastníma rukama upeče.
0: Ano, ano. Co jsi to povídal?
1: Že tvoje Andulka bude péct pro Honzu buchty.
0: No, tak to nevím, já to nevím.
1: Chceš snad říct, že Andulka buchty nepeče?
0: Ne, ne, to ne, to ne. Ne, moje Andulka je pracovitá, buchty peče každý den, víš? Jenom nevím, jestli bude mít zrovna zítra čas. Duchu, nemohly by ty buchty být radši od naší paň mámy?
1: Kde pak? Jedině od Andulky. Jinak je

0: teda přes mou mrtvolu. Kdo to kdy viděl, aby nějaký přivandrovalec spal v naší parádní světnici?
1: Pod peřinou, maminko.
0: A ještě k tomu pod peřinou, řekla jsem ne. A to je moje poslední slovo.
1: Ale já si to přeju.
0: Měj rozum. Za chvíli by se nám vysmála celá vesnice.
1: Já ti svěřím tajemství, ale nikomu ani muk. Honza není obyčejný Honza. Honza je pán. Je bohatší než my.
0: Honza je přece Honza. Jenom se na něj podívej.
1: No, ženská jedna hloupá. Řekl jsem, že je pán a podle toho se k němu budeš chovat. Usteleš mu v parádní světnici a Andulka mu napeče buchty.
0: Co? Co mu napeče?
1: Buchty!
0: Ty jsi viděl, že by naše Andulka někdy něco upekla?
1: Tak se to naučí. Andulko, kde jsi?
2: Co pak, pan táto? Snad nehoří.
0: Ještě něco horšího. Tatínek chce, aby Honza spal v naší parádní světnici.
2: Čeledín?
0: A ty mu máš napéct buchty.
2: Honzovi?
0: Jo. Vždyť to povídám. Našemu pantátovi se v hlavě spletlo páté přes deváté.
2: Nesu ti ty buchty, Honzo.
3: Tak ty nejsi děvečka. Ty jsi Andulka. Tak jaká jsi? Zlá nebo hádavá?
2: Kdo ví, čím si tatínka očaroval?
3: Kdybych ti to řekl, třeba by ses se mnou taky zasmála. Ale teď se pochlup. Pekla si je sama?
2: Jak pan táta přikázal.
3: No, tak to si dám líbit. No, nejsou sice jako malované.
1: Auweis, vždyť jsou jako kámen. Takové bych u nás doma nedal ani slepicím. Já chtěl buchty.
2: Však na ně hledíš.
1: Nevěděl jsem, že u vás místo buchet nabízíte balvany.
2: Balvan je tu jenom jeden. A to jsi ty.
1: Co jste řekla?
2: Že jsi balvan. A nevychovanec. A nadutý měchýř. A nafoukaný měch. Ty nevíš, že já jsem dcera nejbohatšího sedláka ze vsi.
1: Která místo buchet peče balvany. Jsi nemehlo.
2: Cože?
1: Rozmazlená líná Andula.
2: Tak abys věděl. Já žádné buchty péct nemusím. Pro mě si přijede pán ze zámku a odvede mě odtud. A tebe nechci ani vidět.

0: nešťastná. Vždyť ty chodíš jako tělo bez duše. Co pak se ti přihodilo?
1: Ale...
0: Už ani o vdavkách nezačínáš.
1: Řekl mi, že peču buchty jako balvany.
0: Kdo?
1: Honza.
0: Oh, tak odtud vítr fouká. Honze ti líbí, viď?
1: Honza? Ani nápad.
0: To mě se zamlouvá. Je veselý, pohledný, za práci umí vzít. To by byl ženich pro tebe.
1: Je chudý. A ještě k tomu nafoukaný.
0: Kdo ví, jestli není bohatší, než my všichni dohromady.
1: Honza, vždyť má jen jednu košili.
0: Co na tom sejde? Poslouchá ho i pan táta. A to nebude jen tak.

0: Jsi spokojený, duchu?
1: Zařídil jsi to dobře, sedláku. Pod peřinou se Honzovi spí líp než ve stodole.
0: Myslíš, že mi odpustil?
1: Odpustil by, jenže pořád nedostal ty buchty.
0: Ne, Andula je nenapekla?
1: Něco napekla, ale buchty to nebyly.
0: A co mu ta nezvedená holka přinesla?
1: Kamení.
0: Kamení?
1: S tvarohem, povidly a mákem.
0: Tak ona mě bude vodit za nos, já jí ukážu. Duchu, spolehni se, duchu, Honza od Anduly buchty dostane.
2: Jo.
0: Tak ty si z vlastního táty budeš dělat dobrý den, co?
2: Ne.
0: Nazbírá v potoce kamení a podstrčí Honzovi místo buchet.
2: Pan táto, přestaňte, už dost.
0: Tak ty si myslíš, že já se to nedozvím?
2: Já vám vůbec nerozumím, pan táto.
0: Hned se půjdeš Honzovi omluvit a napečeš buchty sladké a voňavé. Jinak se těš, co jich schytáš.
2: Táto!
3: Necháš je? V hlavě se ti všechno plete.
0: Ty se do ničeho nepleť. Kdo ví, jestli se ta úroda nezrodila ve tvojí hlavě.
3: Prozradíš mi konečně, co tě tak rozčertilo.
0: Poručil jsem, abyste Honzovi přinesli buchty, které Anča napeče. Místo toho jste mu podstrčili balvany z potoka.
3: To ti řekl Honza?
0: Proč Honza?
3: Tak odkud to víš?
0: Celá vesnice si o tom zpívá posměšnou písničku.
3: Nebudu se divit, když si brzo budou zpívat o tobě. Nasadil jsi s bláznovskou čepici.
0: V našem stavení se pánem já. A já poručím, aby Andula upekla buchty a odnesla je Honzovi.
2: Nikdy.
0: Cože ne, ne, já ti to poručím.
2: To raději od vás uteču.
0: Tak utíkej rychle, nebo tě dohoním s rákoskou.
3: Nikam utíkat nebudeš, Andulko. Zůstaneš doma a napečeš buchty. Jsi přece hodná a poslušná dcera.
0: No, proto.
3: Holka, tady mi něco nehraje. Než přišel Honza, i mě odpočítával každý krajíc. A teď cizímu člověku jen tak pro nic za nic podstrojuje. V tom něco vězí. Jenom kdybych přišla na to, co. Andulko, pojď. Jdeme péct ty buchty.
2: Vy mi pomůžete, maminko?
3: Řekni mi, jak Honza pozná, že si je nepekla ty? Zadělám těsto a ty se na mě budeš dívat.

0: ty, Honzo. Tentokrát se povedli.
1: A voní jsou jako malované. Takové ani náš pan táta nesvede. Anduličko, že ty jsi mě posledně chtěla jenom vyzkoušet. Na jazyku se sami rozplývají. Jsou to ty nejsladší buchty, jaké jsem kdy ochutná. Že oni jsou z lásky pečené.
0: Říkal jsi, že jsem nemehlo.
1: Jenom jsem tě škádlil.
0: Rozmazlená líná andula.
1: Žádná andula. Andulička. Kuchařka, co peče ty nejsladší buchty. A když se usmívá, má ty nejveselější oči, jaké jsem kdy viděl. Andulko, tebe bych si chtěl přivést domů.
0: Kvůli těm buchtám?
1: Kdepak? Kvůli tomu úsměvu.
0: Jenže já tě, Honzíčku, nechci. Když se mi buchty nepovedly, hned si běžel žalovat pan tátovi. A teď, když se tvůj jazyček olizuje, zpíváš docela jinou písničku. Třeba jsem líná, třeba rozmazlená. Za to ty, Honzo, si pořádně zmlsaný. A já žádného mlsného ženicha nechci.

0: co v tom asi vězí. Což o to, Honza se mi líbí a Andulce taky padl do oka, ne nadarmo pláče nad těmi svými balvany. Ale co se na něm zalíbilo pantátovi, to mi nejde na rozum.
1: Hej, duchu, už jsem všechno napravil.
0: To je pantáta.
1: Andulka peče buchty, on zaspí v parádní světnici. Duchu, no, už jsi mi odpustil.
0: S kým si to povídá?
2: Máš hodnou a hezkou dceru, sedláku. Honza si na buchtách moc pochutnal, ale...
1: No, co ještě?
2: Ještě mu něco dluží.
1: Já na mou duši nevím.
2: Jen si vzpomeň.
1: No, ne, no, já nevím.
2: Ty 3 groše, co jsi našel a co ti nepatří, musíš mu je vrátit.
1: Já, že bych měl někomu něco dát?
2: A vrátíš mu je i s úroky. Místo 3 grošů mu jich dáš hned 300.
1: Chceš mě ožebračit, to je přece celé mění, tomu dát nemůžu.
0: Jestli jsem si tohle nemyslela, ten Honza je nejenom pohledný, ale i mazaný. A já vím taky své, a co vím, to nepovím.
3: A k těm penězům mu vystrojíš svatbu.
1: Kdo jsi zase ty?
3: Jsem duch, ochránce tvé dcery. Nařizuji ti, abys dal Andulku Honzovi za ženu.
1: Ale to přece nejde, to paň máma nikdy nedovolí. A Andulka třeba Honzu nebude chtít.
3: Co by nechtěla? Chce se přece vdávat.
1: No a co když Honza nebude chtít Andulku? To bude ostuda. To bude ostuda, celá vesnice se mi vysměje.
4: Já ho nechci.
5: Konec řečí. Vezmeš si Honzu a basta.
4: Honza má radši buchty než mě.
6: A Andulka se zase nemůže dočkat, až si pro ní přijede zámecký pán.
4: Moje buchty by nedal ani slepicím.
6: Prý jsem nadutý měch.
4: A já rozmazlená Andula.
6: A nafoukaný měchy.
0: Konec čertění. Máte se rádi? Máte?
4: Paní maminko.
6: Paní mámo.
0: Je vás radost poslouchat oba. Táto, vyplať Honzovi, co mu náleží, jenom se neošíp. Jsou to jeho peníze. A ty se, Andulko, chystej na svatbu.
6: Kde pak, paň mámo? Dokud Andulku neukážu tátovi, nebude ze svatby nic.
0: Svatá pravda, Honzíku. Andulko, připrav si raneček a hybaj s Honzou do chalupy.

0: to je všechno, Honzíku?
1: Chaloupka jako klícka, Andličko. Je tady čisto, teplo a všichni se v ní mají rádi.
0: A kde budeme spát?
1: Za pecí.
0: Za pecí? A kde budeme jíst?
1: U stolu přece. A přestaň konečně s tím vyptáváním. Chalupa není statek. Raději se dej do práce.
0: Do jaké práce, Honzo?
1: Táta je ještě na poli. Než se vrátí, upečeš mu buchty.
0: Já?
1: A ať jsou stejně sladké jako ty, co jsi upekla pro mne.
0: No, tady je teď každá rada drahá. Jak to jenom paň máma dělala, že jí těsto pod rukama samo vyrůstalo. Snad budu mít aspoň jedenkrát trochu štěstí.

0: Teď nám nastanou zlaté časy, táto. Chystejte zástěru, chystejte vařečku. Mé Andulce to všechno můžete předat bez obav.
1: Nepak, vždycky jsem říkal, že Honza je jméno pro chytrého kluka. To víš, děvče, pro mužského zástěra není. V každé pořádné chalupě se žena točí kolem plotny a muž se stará, aby měla v kamnech čím zatopit. Jsem moc rád, že jste si s Honzíkem tak padli do oka.
0: Pochlub se, Andulko, co jsi pro nás připravila. Celou cestu pan tátovi vyprávím, jak sladké buchty umíš upéct.
1: Dobrými buchtami si nás koupíš oba.
2: Když já nevím, pan táto.
0: Copak? Ještě nejsou upečené? Voní v celé chalupě.
2: Voní. To oni voní.
1: Ale no tak nestyď se, děvče. Mně nebude vadit, jestli se nějaká trošku připálila.
0: Andulce? Ani nápad. Moje Andulka se v pečení vyzná.
2: Sám jsi o to řekl, Honzo. Tak, tady je máte.
1: No tak, že by byly zrovna jako malované, to tedy nejsou.
2: Já vím.
1: Tamhle ta je šišatá, vidíš? Tady ta hranatá. No, ale co? Když je s ním, bude mi to jedno. Hlavně, že budou dobré. Auhajs. Honzo. Andulko, no to nejsou buchty.
0: Ale balvany. Andulo.
2: Já jsem se opravdu snažila.
0: Si žerty tropit nebudeš. Ze mě ne.
2: Ne, Honzo.
0: A před mým vlastním tátom.
1: Honzo, počkej.
0: Já ti věřil, já se tebou chlubil. Já tě vychvaloval.
2: Honzo, prosím tě, ne.
0: Dostaneš, co zasloužíš. Abys věděla jednou provždy, že ti nejsem pro legraci.
1: Honzo, kdo to kdy viděl, aby muž chtěl vyplácet rákoskou vlastní ženu?
0: Jestli nebude péct buchty, tak ji nechci.
2: A jestli se ještě jednou na mě rozpřáhne, tak ho nechci taky.
0: To bych si dal, líná Anča.
2: To bych si pomohla, mrsný Honza.
1: Tak dost, už vás nebudu poslouchat. Honzo, naštípat dříví a rychle. Tak. A ty si, Andulko, utři nos. Než se Honza vrátí, musíš mi něco povědět.
2: Co pak, pan táto?
1: Poslyš, máš toho mého kluka opravdu ráda.
2: To mám.
1: I když je takový hr.
2: Když on se umí někdy i usmát, pan táto.
1: Oh, já vím, když mu nekručí v břiše.
2: To je právě ono. Pan táto, já se ty buchty do smrti nenaučím. Snažila, ale vždycky z toho nakonec byly jenom balvany.
1: Víš co, Andulko, když říkáš, že máš Honzíčka ráda, tak já tě naučím, na co u vás doma tak trošičku zapomněli. Budeme vařit spolu, ale musíš být trpělivá.
2: Budu, pan táto.
1: A musíš mě poslouchat?
2: Ano, pan táto.
1: A žádné odmluvání?
2: Jazyk si přivážu.
1: A když na tebe houknu, žádné slzy. Pamatuj, že to bude jen a jen pro tvoje dobro.
0: Co říkáte, pan táto? Nepřehnal jsem to trošičku?
1: A řekl bych, že pořádně.
0: Myslíte, že mi Andulka odpustí?
1: To nevím, Honzo.
0: Proč mě tahá za nos?
1: Má tě ráda, Honzíku.
0: To vám řekl.
1: Jenom jestli ji máš rád ty.
0: A proč myslíte, že jsem ji k nám přivedl, táto?
1: No kvůli buchtám přece.
0: A vy tomu věříte?
1: O mě nejde, Honzíku. Andulku to trápí. Myslí si, že máš buchty radši než ji. To víš, kde se o lásce pochybuje, tam se ani práci nedaří.
0: Vždyť já bych Andulku nedal ani za všechny buchty, co jich na světě je.
1: Mně to nevyprávěj. Uvěřit ti musí Andulka.

0: povedli se, pan táto. Zase se mi povedli.
1: Vidíš, když jsi trpělivá a pracuješ s láskou, všechno dobře dopadne.
0: Pan táto, já mám takovou radost. Kdyby tady byla paní máma, nevěřila by vlastním očím. A všechno je to jenom díky vám.
1: No ale...
0: Já musím rychle za Honzou. Musím mu ty buchty ukázat. Co myslíte? Budou se mu líbit?
1: Určitě.
0: A budou mu chutnat?
1: Vždyť to jsou ty nejsladší buchty na světě.

0: Jirečku, podívej se, povedli se. Pekla jsem je úplně sama, jenom já, rozumíš? Ochutnej je, Honzíku.
1: Andulko, můžeš mi to odpustit?
0: Nejprve je ochutnej.
1: Až řekneš Honzo, já se už nezlobím.
0: Ano, řeknu, až ochutnáš moje buchty.
1: Neochutnám, dokud to o tebe neuslyším.
0: A já nic neřeknu, dokud ty buchty nesníš.
1: Já ale nechci žádnou buchtu, Andulko. Já chci přece tebe.
0: Opravdu?
1: Jakože se Honza jmenuju.
2: No konečně. Konečně. Už jsem se bál, že se kvůli těm buchtám nikdy nedomluvíte. Však já si ještě na ty vaše hlavy dubové pořádně posvítím. Andulko, Honzíku, myslím, že můžeme chystat svatbu.

0: Čím to fotíš?
1: Vypoď mě.
2: Pardon?
1: Vypoď mě.
0: Co to bylo?
1: Vypoď mě.
0: Co děláš?
1: Vypoď mě.
2: Je.
1: Vypoď mě.
0: Filipe.
1: Vypoď mě.
2: Jo.

0: Ahoj kluci, vítejte v mé tady u show nově pohádkové školce. Ahoj Jani.
1: Ahoj Ušoune. Ahoj kamarádi.
0: Mňam, kuřátko s citronovou omáčkou a opečenými brambůrkami nebo taky boloňské špagety. Mňamy.
1: Teda Ušoune, ty mi děláš chutě, prosím tě.
0: A co bys, Jani, řekla rybičce v bylinkovém obalu s grilovanou zeleninečkou?
1: Řekla bych Ušoune, mňam, dej jsem. Ale protože vidím, že tu nic takového nevidím, řeknu, přestaň mi už konečně Ušoune dělat chutě, nebo vůbec dnešní školku budeš moderovat sám.
0: Co, jako, že bych moderoval sám? No to já ještě přidám. No, tak ale proč to říkáš? Proč?
1: No, tak buď tiše a poslouchej schválně.
0: Jo, tvoje břicho se s námi povídá. Co asi tak říká?
1: Říká, v klidu jsem si tu čekalo na svačinu, ale teď mě už on úplně zbláznil a mám hlad jako vlk a chuť jak hrom a tak.
0: No promiň, Jani, promiň, ale já se učím vařit.
1: Učíš se vařit? Vždyť nejsi v kuchyni a nikde není žádný obří nepořádek.
0: Jo, no to je jasné, vždyť nesmím sám do kuchyně. Ale už se tady s kuchařkou obrovitánskou obrknihou připravuju.
1: Dobře, takže dneska, jak to tak vypadá, budeme vařit a taky asi trošku kručet.
0: Jo.
1: Ale to všechno až po naší první dnešní písničce.
0: Ano.

0: a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: A já bych dneska moc chtěl vařit.
0: Třeba by bylo super upéct chleba, o kterém před chvílí zpívala Majda Rajfová.
1: No, to by super bylo, ale já zatím umím jen obalovat řízky, vyrobit super ovocný a zeleninový salát a taky...
0: Pozor, Ušoun umí perfektní těsto na bábovku.
1: No, to je pravda, ale chleba mi připadá těžké upéct. A určitě si to nemyslím jenom já, protože lidi ho vůbec moc nepečou a kupují ho v obchodě.
0: Máš pravdu, dneska už si chleba každý doma nepeče, ale ještě za časů vašich prababiček bylo pečení chleba doma běžné.
1: Jani, já vím.
0: Ano, Ušoune?
1: No, totiž, když dřív třeba někdo přijel z velké dálky, vítali ho chlebem a solí.
0: Ano, to je hezká tradice. Chleba a sůl.
1: Jo, já znám zase další tradici. Chleba a guláš.
0: Ale to není tradice, ale dobrota, to ano. Vždyť proto děcka baští guláš.
1: Jo.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušou novou pohádkovou školku, která je dneska úplně celička o jídle.
1: Jo, já jsem totiž, než dneska Jana přišla do školky, našel velikonanánskou tlustou obrovitánskou kuchařskou knihu a prohlížel jsem si ty krásné mňam obrázky.
0: Je, hruška v karamelu. Mňam, vanilková zmrzlina s horkými malinami. Mňam, a velký ovocný pohár.
1: No, přesně tyhle fotky jsem si prohlížel. Teď si je prohlíží zase Jana.
0: Nedá se nic dělat, Ušoune. Dnešní úkol je jasný. Musíme si připravit něco k jídlu.
1: A co připravíme?
0: Něco, na co stačíme. Já už vím. Na jednohubky.
1: Ano, stačíme na jednohubky. A to je dost veselé jídlo, když se tak vtipně jmenuje. Je to jednou do pusy, tak by se mohly jmenovat i jednopusky. Ale fakt je, že jednohubky jsou lepší.
0: Jsou přesně tak velké, že jsou jednou do hubinky. Tak holky a kluci, dáme si spolu pohádku a vy poproste maminku nebo tatínka, aby vám zatím připravili rohlík nakrájený na kolečka a něco, co můžete na ty jednohubky dávat.
1: Třeba máslo, nebo šunku, nebo sýr, nebo nějakou zeleninku.
0: A nebo pomazánku, a nebo tvaroh, a nebo paštiku.
1: No, jo, tak. A my si to jdeme taky připravit. A zatím je to křičená prapohádka. Ušounova pohádka.
2: Ostuda, kterou svým rodičům dělala malá vřískalka, se už nedala snést. Většinu dne tedy rodiče jen vysedávali ve stanu a mudrovali, proč zrovna je stihlo takové neštěstí. Ven skoro nevycházeli, protože v pravěké vesnici s nimi stejně už nikdo nemluvil. A když si s vámi nechtějí ostatní povídat, je to zlé. Rodičům tohle vysedávání ale většinou dlouho nevydrželo. Z rozjímání je pokaždé spolehlivě vytrhl ukrutanánský vřískot, který každému ve vesnici poškrábal ušní bubínky a co je nejstrašnější, neustával. Ustaraní rodiče vyběhli a sílící jekot je neomylně dovedl k malé vřískalce. Ležela na zemi, kopala kolem sebe nožičkama a tloukla ručičkama a hlavičkou o zem, protože zrovna něco chtěla. Rodiče se báli, aby si neublížila, a tak své jediné, jinak velice roztomilé dcerušce opět vyhověli. Jenže vřískalka vyváděla čím dál častěji. Vydali se tedy k šamanovi pro radu. Ten po dlouhém přemýšlení rozhodil ruce a řekl.
3: Musíte ji nechat řvát, dokud sama nepřestane.
4: Ale ona přitom kolem sebe kope nožičkama, kluče ručičkama a hlavičkou. Určitě by si ublížila.
3: Natrhejte tedy hromadu suché trávy a vystelte s ní podlahu stanu. Až se zase bude vřískalka vztekat, nechte ji tam.
2: Celá vesnice se sešla kolem pevně zašněrovaného stanu, ze kterého vycházely strašlivé zvuky. Vřískalka se vztekala celé 3 hodiny. Pak náhle stichla, vyšla ven a uraženě utrousila.
5: Takhle mě to nebaví.
2: Hurá, jásali sousedé a pomáhali vynášet ze stanu uválenou trávu. Když už byli skoro hotovi, Všimli si, že na zemi zůstalo množství zrníček, která se při záchvatu malé vzteklounky z trávy vydrolila. Byla to dobrá a chutná zrníčka, ale nikoho předtím nebavilo je z divokých trav po jednom vylupovat. Teď už vědí, jak na ně. Ale příště budou muset zrníčka vymlátit holemi, protože žádnou další vzteklou holčičku v pravěké vesnici už naštěstí nemají.
0: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Možná, že už máte připravené všechny věci na úkol, který jsem vám předtím vysvětlil.

0: a taky šunku.
1: Hele, Jani, nešlo by nám to vaření líp, kdybys nám k němu něco trošilinku zaspívala?
0: Myslíš vyrábění jednohubek, viď? My přeci nevaříme. Když se vaří jídlo, tak se ohřívá, takže bublá.
1: Jo, a když bublá, tak má 100 stupňů. To jsem chytrý, veď? Co?
0: To jsi úplně nejchytřejší v celé naší školce, ušoune. Správně, a tehdy se to vaří.
1: A to my ještě sami nemůžeme, protože 100 stupňů je moc i 60 je moc.
0: Přesně tak, ale abychom nezamluvili to zpívání, to víš, ušounku, že nám k tomu vyrábění jednohubek ráda zaspívám.
1: Tak jo! Ušounova

0: Anička, jako vždy, Jani.
1: A my už tady máme krásné jednohubky.
0: Tak, paráda, a čeká nás hádanka.
1: Přesně tak.
0: Holky a kluci, dneska se nejprve rozehřejeme, ale s chutěmi, jo? S chutěmi.
1: Přesně tak, protože poznáme čtyři různé chutě. Sladké, slané, hořké a kyselé.
0: Tak, Jana nám řekne za sebou čtyři jídla a my jí spolu řekneme, jestli je tohle zrovna sladké, slané, kyselé nebo hořké. Ano, ano.
1: Tak jdeme na to. Rohlík.
0: Ten je slaný.
1: Citrón.
0: Kyselý.
1: Zmrzlina.
0: Sladká, mňam, mňam, mňam.
1: A nakonec grep.
0: Hořký, ale taky trochu kyselý nebo trošku i maličko nasládlý vlastně.
1: Výborně, výborně. A teď už naše dnešní zvuková hádanka.
0: Ušounova hádanka.
1: Co pak to slyšíme?
0: Holky a kluci, to je přece jednoduché. Připravte se. 3, 2, 1. Krájení na prkínku.
1: Paráda. Jste hrozně moc šikovní a za odměnu si zasloužíte...
0: lízátko.
1: No, proč ne? Třeba písničkové lízátko.
0: No přesně tak jsem to myslel.

0: si posloucháte mou, tady ušou novou pohádkovou školku.
1: Která začala tím, že mi ušoun dělal chutě, protože tady listoval velkou kuchařskou knihou.
0: A Janě tak kručelo v bříše, že jsem za úkol radši vám všem dal dělání jednohubek.
1: Moc se nám to povedlo a dost jsme si na nich pošmákli.
0: A já se třeba naučil ty čtyři chutě, které poznáme.
1: Sladkou, slanou, hořkou a kyselou.
0: Ano, sladkou, slanou, hořkou a kyselou. Přesně tyhle.
1: A já si zase říkala, že to vítání chlebem a solí někdy brzy vyzkouším.
0: A víš, co vyzkouším já a hned teď?
1: No to nevím.
0: Dej sem ruku.
1: Dobře.
0: Tak holky a kluci, říkejte se mnou, to moc dobře známe, že jo? Vařila myšička kašičku na zeleným rendíčku, tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic. A na to mrňavou linka nejmenšího se nedostalo, tak spěchal do komůrky a tam se napopál. Jo, já jsem tě pěkně zlichtal jako myška. A víte co, holky a kluci, vařila myšička kašičku, tak to si ještě poslechneme písničku od jednoho veselého zpěváka, ten se jmenuje Pepa Nos.

nhau nhau nhau. Vazila myšička kažičku na zeleným rendlíčku, tomu dala, tomu dala, tomu dala, tomu ne. Ty myš jedna, co to děláš? Ty snad ani srdce nemáš. Koukej, jak je chudý, tvoje dítě sudý. Tam nevlezím, kde se k všemu zachodnou mě hňu. A když je pat drze zřehej, se už s ním nahám, tak se mě v sobě hňu. A mě vodu, nebo se patru, razem nahnu hňu. Pogouka jsou fóra, fóša, fóra, hňu, hňu, hňu, hňu, hňu, hňu. Vazila myšička kašičku na zeleným rendličku.

0: ušlu na tě. Mňau, krokodýla.
1: Tak holky a kluci, dnešní tady má ušlu nová pohádková školka pomalu končí.
2: Ještě ale zbývá poprosit vás o vaše kuchařské obrázky nebo fotky.
1: Prosím, prosím, namalujte nám vaše oblíbené jídlo nebo sebe, jak kuchtíte nebo připravujete jednopusky, naše jednohubky.
2: Zkrátka, jak vaříte. A nebo poproste maminku nebo tatínka. A jestli budete jednohubky vyrábět ve školce, tak samozřejmě paní učitelku.
1: Jo, tak teda pěkně poproste je, aby vyfotili vaše jednohubky, které jste vyráběli, nebo teprve budete vyrábět dneska. To jste dostali za úkol, jo?
2: Pak stačí, když váš obrázek nebo krásné jednohubky rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz a nebo přes aplikaci iRadio.
1: Oni si s tím už poradí, přesně budou vědět, co mají udělat, a my potom někomu z vás za obrázek nebo za fotku mňamozních mňam jednohubek pošleme odměnu.
2: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a pomáhejte rodičům v kuchyni, je to totiž zábava.
1: Jo, tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš jednohubkový šéf kuchař Ušoun Rušoun.
2: A o něco méně ušatá šéf kuchařka Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku Buchet je spousta. To asi kdyby došly jednohubky.
1: Jo. Ušounova písnička k tanci.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žila byla jednou jedna stará paní, Žán Kalmontová. Tahle dáma nevelela žádným armádám, nic nevynalezla, ani nebyla slavnou umělkyní. Proslavila se jen tím, že žila. A to opravdu dlouho. Vlastně zatím nejdéle ze všech lidí. Ale jak to tak bývá, i kolem ní se vznáší jedno velké tajemství. Víte vůbec, jak dlouho žije člověk? Samozřejmě, že to nejde říct přesně. Dosažený věk závisí na pohlaví, bohatství i místě na planetě, kde jedinec bydlí. Ale dá se to zprůměrovat. U nás v Česku například data za rok 2025 uvádí, že střední doba dožití je 77,5 roku u mužů a 83,2 let u žen. Ženy totiž žijí v průměru déle než muži. Délka života se navíc neustále prodlužuje. V minulosti lidé umírali v nižším věku kvůli nemocem, špatné výživě i obecně horšímu způsobu života. My jsme sice obklopeni chemií, plasty a toxickými látkami, které jsou zdraví škodlivé, ale díky medicíně, dostatku jídla, hygieny a tak podobně se nám prostě daří žít déle. Mezi státy, kde se lidé dožívají nejdelšího věku, patří například Japonsko. Mají tam skoro 100 000 lidí starších 100 let. Říká se, že je to i kvůli zdravému způsobu života, kdy základ jídelníčku tvoří rýže a mořské plody. Například pán jménem Jiroemon Kimura se dožil 116 let a v době natáčení tohoto dílu, tedy v roce 2026, drží rekord. Ale pouze mezi muži. Druhým vůbec nejdéle žijícím člověkem je Tomiko Itoková, která žila 119 let a 107 dní. Ale ani to jí na absolutní prvenství nestačilo. Na stupínku vítězů totiž stojí naše dnešní hrdinka, francouzka Žán Kalmontová. Když zemřela, bylo jí 122 let a 164 dní. Aby se člověk zařadil mezi takové rekordmany, musí být aspoň nějaké oficiální důkazy o jeho věku. Spousta lidí o sobě totiž v minulosti tvrdila, že jim bylo více, než byla pravda. S věkem Žán Kalmontové se pojí neuvěřitelné historky, ale taky diskuze, jestli i ona nebyla podvodnice. Tak se na to podívejme. Žán se narodila v roce 1875, tedy v době, kdy v domácnostech nebyla elektrika a cestovalo se v kočárech. Zemřela až v roce 1997, kdy byly silnice plné aut a lidé začínali používat internet. Jako dítě se v rodinném obchůdku setkala se slavným malířem Vincentem van Goghem. Když jí bylo 114 let, byla jedinou žijící osobou na světě, která to o sobě mohla prohlásit. Dokonce si zahrála malou roli ve filmu o tomto umělci a stala se tak nejstarším filmovým hercem na světě. Dlouhověkost měli v rodině. Žán se dobře vdala, nemusela pracovat, věnovala se svým koníčkům a měla klidný život. Jak sama vzpomínala, nikdy se nedržela zpátky. Kouřila, pila víno a jedla spoustu čokolády. Prý až kilo týdně. Což se nedá s japonským životním stylem srovnat ani z rychlíku. Ve 100 letech ještě jezdila na kole. Když jí bylo 90 let, uzavřela dohodu s jedním pánem. Domluvili se, že pán bude Klemontové každý měsíc platit určitou částku až do konce jejího života a až Žán zemře, on za to získá její byt. Pán měl určitě pocit, že uzavřel skvělý obchod. Očekával, že tak stará paní brzo umře. Jenže to se přepočítal. Žán si dál popíjela vínko a mlsala čokoládu. Rok za rokem. Za nějakých 30 let kupec zemřel a do bytu se tak nikdy nenastěhoval. Jeho žena musela v dohodě a placení pokračovat ještě asi 2 roky. Uvádí se, že nakonec Klemontové zaplatili 2x až 3x více, než byla hodnota bytu. Aktuálně je Žán jediným úředně potvrzeným člověkem, který se dožil více jak 120 let. A jak si to sama vysvětlovala? Prý s humorem říkala, Bůh na mě asi zapomněl. Podle mě to bylo ale spíš tím, že v životě dbala o psychickou pohodu. Hlásala, když s něčím nemůžete nic udělat, netrapte se tím. Nebyl to všechno ale jen podvod? Objevilo se totiž podezření, že se Jeanne Clémontová vydává za svou matku a ve skutečnosti se jmenuje Yvonne. Yvonne byla dcera Jeanne a oficiálně zemřela v roce 1934 ve svých 35 letech. Podle teorie o podvodu ale ve skutečnosti tehdy prý zemřela pravá Jeanne a její dcera Yvonne se kvůli vysoké dědické dani rozhodla, že se začne za svou matku vydávat.
2: Ha?
1: Tím pádem by tedy byla o mnoho let mladší. Tuhle teorii prý podporuje fakt, že zničila některé své fotografie a dokumenty z mládí, nebo že si údajně ve stáří pletla jména svého manžela a otce. Přes všechny nesrovnalosti ale většina odborníků věří, že šlo o skutečnou Jeanne, protože měla autentické vzpomínky na 19. století, dochované fotografie i její písmo podle nich sedí a v malé komunitě by se navíc takový podvod jen těžko utajil. Ani historie se holt někdy nevyhne zpochybňování.
0: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.
1: Šudikuk Jany Richterové.
2: Ahoj přátelé, dobré ráno, dobré odpoledne, krásný den, ať už nás posloucháte kdykoliv. Začíná další Všudikuk Jany Richterové. Dneska se vydáme do pouště a zjistíme, jestli se tam dá něco pěstovat. Poslechneme si zajímavost o jednom hrdinném příběhu, který zpracoval Dismanův rozhlasový dětský soubor. A když je ten začátek školního roku, tak si poslechneme, jak to kdysi dávno pojali Spejbl a Hurvínek. A taky se vydáme do vesmíru, až na hranici naší sluneční soustavy. A určitě ještě něco vymyslím. Budou taky písničky, které pro nás vybírá náš všudikukový hudební dramaturg David Janečka. Takže já si myslím, že to můžeme odstartovat. Ze studia Rádia Junior vás zdraví a krásný poslech přeje Jana Richterová, všudikuková.
3: Hej, pojďte, čeká na...

0: Přátelé, posloucháte Všudykuk Jany Richterové. Škola sotva začala a já si tak říkám, že bychom si mohli zavzpomínat, jak to bylo se školou kdysi dávno, třeba před skoro 50 lety. Jak to zjistíme? Třeba tak, že se vydáme díky Spejblovi a Hurvínkovi do divadla. Spejbl a Hurvínek totiž kdysi natočili takovou jednu malou scénku ze školního života. A vězte, že Hurvínek letos oslavil sté narozeniny, takže už vážně pamatuje lecos.
1: Ale tati, nevíš, co je to lunární měsíc?
2: Lunární?
1: Jo.
2: No to by to mohlo být.
1: No to se právě ptám.
2: No lunární. Lunární, to by mohlo být něco z té astronautiky, nebo... No počkej, no tak si to rozeber. Luna, že ano, luna... To je měsíc, že ano, tedy jaksi básnicky řečeno, čili lunární je měsíční, že ano.
1: Takže lunární měsíc?
2: No, lunární měsíc je měsíční měsíc, no to je ale...
1: A pánek nesmysl?
2: No, abys hned nebožil. Čemu to vlastně potřebuješ?
1: A to mě jen tak napadlo.
2: Tak si podruj dělej legraci ze svého učitele, a ne ze mě.
1: No prosím, jak si přeješ?
0: Nezbedný Hurvínek. Hurvínek a Spejbl si vždycky dělali legraci z toho, co existuje. Takže zlobivé děti existovaly vždycky a to je dobře. No a abychom nezapomněli na ten lunární měsíc. To je časové období, za které měsíc oběhne Zemi a vystřídají se všechny měsíční fáze. Trvá to 29 dní, 12 hodin a 44 minut.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Všudyku k Jany Richterové a my se teďka podíváme do pouště. Pěstovat zeleninu ve vodě uprostřed pouště, to může znít jako velmi zvláštní nápad. Takzvané hydroponické systémy ale ve skutečnosti spotřebují méně vody než běžné zavlažování polí. Na Hašimitské univerzitě v jordánském městě Zarqa v tom vidí příležitost, jak rozšířit zemědělství i mimo úrodné údolí Jordánu. Postavili si proto experimentální skleník v poušti. A kdo ví, třeba tenhle experiment pomůže i nám v České republice nebo v Evropě vůbec, protože když bude sucho, budeme vědět, co s tím.
1: Je tu zdroj vody a motor, který vodu vyčerpá nahoru. A když padá dolů, tak i ventilátory ženou do prostoru.
2: Místní profesor Fakhr Al-Khur mě dovedl teď ke stěně z kartonu a vysvětluje mi, jak ta stěna dokáže v tom skleníku vytvářet chladnější, příjemnější mikroklima, ale taky celé to prostředí zvlhčovat.
1: Tady byla rajčata.
3: Strawberry.
1: Tam jahody.
2: Podél jedné stěny toho skleníku je pět takových prohlubní a v každé z nich jsou dvě nádrže na vodu. A u každé té prohlubně s nádržemi je taky jeden takový speciální záhonek, na kterém se právě provádí různé typy experimentů.
3: Iceberg and lettuce.
1: Tady saláty, tam je máta a jarní cibulka.
3: There's mint and onion and the last one.
2: Jeden záhonek se napustí vodou, na něj se dají takové polystyrenové platformy, které mají díry, do nich se zasadí ta rostlina.
1: Rostliny tady musí být neustále ve vodě, aby z ní mohly brát živiny. Hnojiva přidáváme do nádrží a pak rostliny zavlažujeme.
2: Tohle je taková konstrukce ve tvaru střechy a na ní jsou nad sebou položené trubky. V těch trubkách jsou díry a právě v těch dírách můžou být rostliny.
3: Volcanic rocks.
1: Jsou v květináči s vulkanickou horninou odsud z východu Jordánska od města Azraq. A používáme ji jako substrát, podobně jako tady v pytlích slouží jako substrát kokosová drť.
2: A opět i do nich se pouští voda. Voda tady celkově hraje důležitou roli.
3: Our water is very high in salinity.
1: I podzemní voda v Jordánsku má vysoký obsah soli, zvlášť když v zimě málo prší. A hlavním cílem našeho experimentu bylo taky zjistit, jaké jsou správné koncentrace hnojiv v kombinaci s určitou salinitou vody.
2: Vybudovat experimentální skleník v polopoušti a otestovat v něm různé hydroponické systémy stálo v přepočtu 1,5 milionu korun. Postavit si doma například jen onu střechu s trubkami vyjde ale výrazně levněji. Z Jordánska, Jana Karasová, Český rozhlas.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové a my tady máme reportáž, která nás zavede do divadelního světa. Psal se rok 1945 a junačtí skauti nalezli na poválečné Vysočině zatoulanou velbloudici. Formou štafety ji pak doprovodili do bezpečí do 100 kilometrů vzdálené zoologické zahrady v Praze. Příběh zachycuje oblíbená divadelní inscenace Pepito, neplivej, se kterou Dismanův rozhlasový dětský soubor letos vyrazí do míst, kudy skautská výprava kdysi procházela. První zastávkou takzvané Pepitour byl festival Dvorky v Čáslavi.
1: Tamhle už jde vidět věž Čáslavského kostela. Jsme tam za chvíli.
2: Když si skaučtí beduíni říkali v roce 1945 tuto nebo nějakou podobnou větu, byla jejich expedice už téměř v polovině. V představení Čáslav pro výpravu ale znamená třeba také setkání s dvěma malými skautkami.
3: Vítejte, Svištice.
1: Vidrice.
3: Tady ji můžete uvázat.
1: Trávy je tu dost.
3: Zatím je to takové provizorní, než se nám vrátí zabavené věci.
1: A máme tady nově postavený velký dřevěný srub.
2: Dřevěný srub v Čáslavi skutečně stál a je to jen kousek od toho současného skautského střediska, kde teď jsme, jak nám připomíná vedoucí Šimi.
4: Tady za tím plotem byla jakoby hluboká cesta a jak tam stojí ty stavebniny, tak tam byla ta vlastně první z klubů na skautská. Dnes jsme zase byli v tom 50. roce, jsme byli zakázaný kvůli režimu, tak nám to bylo sebráno, jo, ale ta klubovna tam velká byla.
2: V nové dřevěné klubovně z 60. let se historie čáslavského skautingu připomíná výzdobou na stěnách, kde Dismančata našla další propojení s představením Pepito, neplivej, a je to zarámovaný vzkaz od jednoho ze slavných účastníků té velbloudí štafety.
5: S radostí vzpomínám na druhý oddíl čáslavských skautů, u kterého jsem byl jako blče, Miloš Forman.
2: Představení ani festival Dvorky ale nezapomínají ani na druhoválečné hrdinství skautů junáků, například na čáslavského studenta Iva Englendra.
6: Nám se do oddílu už nikdy nevrátí Orlík.
3: Dostal se za války do Anglie a bojoval tam v naší Peruti.
1: V bombardáku lítal jako střelec a telegrafista.
3: Před pár týdny přišel jeho rodičům dopis, že padl a má tam někde daleko hrob.
2: Englendrův hrob byla ve Skotsku v létě navštívit pořadatelka festivalu Klára Fidlerová.
7: Věc, která se mě tam dotkla nejvíc, bylo to, že když jsme ten jeho hrob našli, tak on stál v řadě 5 nebo 6 dalších a na všech bylo stejný datum, protože to byly všechno mladí kluci, kteří umřeli v tom jednom letadle.
2: Čáslav je první zastávkou letošní Pepitour. Dismančata se dále vypraví například do Kutné hory, Českého Brodu nebo i do pražské zoo, kde velké velbloudí putování zakončí. Z festivalu Dvorky Josef Kaňka, Český rozhlas.

Přátelé, Všudy kuk stále pokračuje a já mám pro vás zprávu z vesmíru. Vesmírná výzkumná sonda Voyager 1 je na cestě vesmírem už 49 let a brzy se dostane do vzdálenosti jednoho světelného dne od Země. To je vzdálenost, kterou uletí světlo za celý jeden den. Voyager 1 je dneska nejvzdálenějším lidským výtvorem a spolu s Voyagerem 2 už překročil heliopauzu, tedy hranici oblasti ovlivněné slunečním větrem. Proto se říká, že se nachází v mezihvězdném prostoru. Ven ze sluneční soustavy ale ještě úplně nevyletěl. K vnitřnímu okraji Ortova oblaku má Voyager 1 dorazit asi za 300 let. Tato velmi vzdálená oblast je podle současných představ zdrojem velké části dlouhoperiodických komet. To jsou komety, které k nám přilétají jednou za velmi, velmi dlouhou dobu. Samotný průlet Ortovým oblakem, který se nachází na samém okraji naší sluneční soustavy, pak může sondě trvat dalších zhruba 30 000 let. Voyager 1 odstartoval 5. září roku 1977, jen pár dní po svém dvojčeti Voyageru 2. Obě sondy původně zamířily k obřím planetám sluneční soustavy a jejich cesta pokračuje dodnes. Na své cestě vezou i zvláštní poselství. Na palubě obou Voyagerů je zlatá deska se zvuky, obrazy a informacemi o Zemi a jejich obyvatelích. Obsahuje například pozdravy v desítkách jazyků, zvuky přírody, hudbu nebo údaje, které mají případnému nálezci ukázat, odkud sondy pocházejí. A ještě jedna zajímavost. Jestli si chcete představit, jak daleko je v tuto chvíli Voyager, tak si můžeme udělat takový malý model. Kdyby naše galaxie měla 100 kilometrů v průměru, Voyager by v tuto chvíli byl vzdálený jen necelé 3 milimetry. A to je fascinující. A tohle jsem se všechno dočetla na webu planetum.cz.

0: Přátelé, kamarádi, posloucháte Všudy kuk a já si tak říkám, že bychom si měli připomenout, že můžeme číst. A teď nemyslím číst si obaly na čokoládě, nebo třeba číst si popisky nějakého videa. Mám na mysli knížky. Zeptali jsme se holek a kluků, kteří přišli do Rádia Junior, co nejraději čtou. Tak, jakou máte oblíbenou knížku, kamarádi?
1: Já Harry Potter jedničku, což znamená Kámen mudrců. Mně se to hrozně líbí, je to napínavé a doporučuji to všem oblíbencům Harryho Pottera.
2: Tak moje nejoblíbenější knížka je Vánoce v Šípkové ulici.
3: Já rád čtu Minecraft knihu, jak stavět a jak tam přežít.
4: Já mám ráda Deník Mimoňky a má to hodně dílů.
5: Já teda mám rád třeba knihu, které jsou třeba sportovci nebo mají třeba nějaký zajímavost, tak doporučuji knihu, kterou si rád čtu, je Zapisování Guinnessových rekordů 2025.
6: Já mám nejradši knihu Myšák očko. Ono je to takový dobrodružství a zajímavý.
7: Moje nejoblíbenější kniha je Encyklopedie všech věcí na světě, protože se toho tam hodně dovím.
8: Moje jsou dvě nejoblíbenější knihy. Jedna je Minecraft, to je takový jako dobrodružný. Druhá je Deník pozoroutky, to je takový jak kdyby napínavý.
9: Mám taky dvě oblíbené knížky. Deník malého pozoroutky a Roblox knížku. Rád tam si čte o nějakých těch hrách a jak se jmenuju.
10: Já mám taky rád dvě knihy. Jednu mám Minecraft příručka bojování a tu druhou Rybářská encyklopedie.
11: Mně se hodně líbí Večerníček kniha, protože tam jsou jako z několik pohádek prvních díly a je to prostě jako někdy složitý třeba a někdy to je takový jako hezký.
12: Já mám oblíbenou knížku Africká zvířata a mě nejvíc nadchlo, že tam je aj jakou rychlostí zvířata běhají a nejrychlejší tam je gepard.

tak, přátelé, to je konec. Ne světa, jenom dnešního všudy kuku. Byli jsme v divadle, ve vesmíru, v poušti, ve světě knížek. Slyšeli jsme spoustu písniček, tak já si myslím, že to pro dnešek stačí. Teď utíkejte někam ven. Já taky půjdu. Ze studia Rádia Junior vám překrásný den přeje Jana Richterová, všudy kuková.

boty. Na rudém písku vidím je si rád. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají.

si mě takhle okoukávají. Až se ten den, co lidé vyhlíží, konečně přiblíží, budou tu žít.

0: Hele, pojď sem. Už o tom víš.
1: O čem?
0: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
1: Je, tak to si dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
0: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
1: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
0: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
1: Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
0: Jo.
1: Ha, sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
0: Tak to jsem čekal.
1: Já zas vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku, protože chci vyhrát merch od zpěváků a zpěvaček.
0: A už jsi něco vyhrála?
1: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop music a to se taky vyplatí.

0: Rádio Junior.
1: Parkour jeho život, tělo jako chrám, salta a triky, to je

0: Poslechli jste aktuální díl pořadu Trenduj, hit paráda, mezi námi zvířaty a všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

sedni. V zápětí fistulí zavolá mě k tabuli. Ty kluku nezbrná, máš to zase za jedna. Při zkoušení většinou neomylně zazářím, ale dojít do školy včas to se mi nedaří.

0: Junior.
1: Holky a kluci, jsem moc ráda, že i dnešní zářijové páteční odpoledne věnujete poslechu Rádia Junior. U mikrofonu ve studiu Denisa Kimlová, avšak hlavní part dneska patří kolegovi moderátorovi Jirkovi Kohoutovi a jeho hostům. Přátelé, Jirka je totiž pro vás osobně na přípravě akce ze seriálu Běhej lesy v Železné rudě. No a hned v první hodince pro vás má super hosty. Petra Najmana, zástupce Železné rudy a lesního správce. A taky Filipa Lišku z For Pro, který patří do produkčního týmu celého běžeckého seriálu. No a teď už jako vždycky na začátku minutové zprávy.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Už v úterý a ve středu 22. a 23. září dorazí festival přírodovědného filmu Nechme se překvapovat do Jihlavy. Děti ze druhého stupně a středoškoláci tak budou mít příležitost shlédnout nové superpřírodopisné filmy a pak přímo na místě vyspovídat terénní zoology, jako je Petra Hnidová, Jan Hanel nebo Vít Lukáš. Ze sportu. Český boxer Daniel Florian zvládl úspěšně vstup do mistrovství Evropy v Sofii a na úvod bojů ve váze do 80 kg porazil jednoznačně 5-0 na body Vuka Miciče z Bosny a Hercegoviny. Dnes večer se ještě v bulharské metropoli představí v kategorii do 85 kg Daniel Komárek, jehož soupeřem bude Chorvat Antonio Grabič. Mrkneme se i na počasí. Dneska máme oblačno až zataženo a průměrné teploty se pohybují okolo 21 stupňů Celsia. A jak bude zítra? Oblačno a průměrných 22 stupňů. Na to vyběhnout v seriálu Běhej lesy, Železná ruda, ideální počasí.

0: kamarádi, už je to tady, jak jsem slíbila. Teď právě je tu pro vás Jirka Kohout, který je přímo v Železné Rudě. Ahoj!
1: Ahoj, ahoj Denisko, ahoj holky a kluci, já vás zdravím z Železné Rudy. Je tady nádherně, je trochu tedy chladnějc, než když jsem vyrazil z Prahy, tam bylo tedy o poznání víc stupňů, tady jsem musel nasadit dlouhé kalhoty a mikinu, ale je to nádherné. Už když jsem sem přijížděl, tedy než jsem se prokousal těmi auty, které vyrážely z Prahy ven, tak jsem si pak užíval tady tu krajinu a musím říct ještě pro všechny milovníky houbaření, že houby rostou a jsou normálně vidět ze silnice, když jsem jel, a tady v trávě také jsem tam člověk potká nějakou jedlou houbu, prašivek je tady spoustu, ale je to prostě úplně skvělý a úplně jsem dostal takový ten pocit, že už bych chtěl asi si zaližovat, když jsem tady viděl ty sjezdovky, ale lyžovat ještě nebudeme. Já tady stojím přímo na další zastávce Běhej lesy Železná Ruda. Je to vlastně třetí ročník tady v Železné Rudě a jsem přímo u výdeje čísel. To si dneska také číslo vezmeme, zjistíme, jak to vlastně tady funguje, protože ten výdej už je tak jako fikaně udělaný i o den dřív, než je samotný závod. Aby pak si všichni sportovci mohli užít ten den a přijít v klidu se startovním číslem a nemuseli se tady vlastně tlačit a být nervózní z toho, že třeba nestihnou start. Ale já jsem tady už potkal kamarády u startu, tedy u startu, teda u výdeje startovních čísel. Pojď, řekni nám, jak se jmenuješ, ahoj.
2: Já jsem Matěj.
1: Ahoj Matěj, počkej, promiň, mě tady teďka vypadly sluchátka. Tak, už to slyším lépe. Matěji, už máš své startovní číslo?
2: Nevím.
1: Nevíš, to bude vědět asi taťka. Dobře, koliká ta zastávka Běhej lesy, to pro tebe je tenhle rok?
2: Třetí.
1: Třetí zastávka. A jak se ti daří?
2: Dobrý.
1: Dobrý, koliká ty jsi byl na těch předchozích dvou zastávkách?
2: Šestej a třináctej.
1: Šestej a třináctej, no tak to je úplně skvělý. A v jaký kategorii závodíš, kolik metrů běháš?
2: 500.
1: 500 metrů. A zítra poběžíš taky 500 metrů?
2: Jo.
1: Těšíš se?
2: Jo.
1: Dobře, a jak to cítíš na zítřek? Jak si myslíš, že dopadneš?
2: Šestej, čtvrtej, pátej.
1: Šestej, čtvrtej, pátej, takže od čtvrtýho do šestýho místa. Dobře, a která zastávka se ti líbí z těch třech jako nejvíc, jako to, ta krajina, to prostředí a ten terén? To je taky těžká otázka.
2: Na Týmovce.
1: Na Týmovce se ti líbilo nejvíc, tak to je úplně skvělý. Tak jo, a chtěl by si něco vzkázat třeba holkám a klukům, kteří třeba ještě neběhají a chtěli by si to, nebo aby si to taky vyzkoušeli? Nevíš, to nevadí. Tak nic, my si dáme písničku a pak už tady mám našeho prvního hosta, s kterým si dnes budu povídat. Je to správce, lesní správce tady v Železné Rudě, Petr Najman.

0: Holky a kluci, máme 17 hodin a 13 minut. Vy stále posloucháte Rádio Junior, které dneska vzal moderátor a běžec Jirka Kohout na výlet do Železné Rudy. No a tamtéž už čeká se svým hostem. Bude pro vás zpovídat Petra Najmana, lesního správce ze Železné Rudy.
1: Ano, je to tak. Já tě zdravím, Petře, u mikrofonu Rádia Junior. Ahoj.
2: Ahoj, Jirko.
1: Můžeš mě a našim posluchačům prozradit, co nebo kdo to je lesní správce?
2: Tak lesní správce je takovej větší hajnej. Jo? Je to člověk, který se stará o nějakou větší výměru lesa, v našem případě asi 15,5 tisíce hektarů, a má na to samozřejmě další lidi. Tady se jmenují revírníci.
1: Lesy České republiky, to je jeden z partnerů Běhej lesy. Už tuším od začátku samotného, je to tak?
2: Ano, Lesy České republiky jsou zakládajícím členem.
1: Mm-hmm. No a
2: Partnerem správně.
1: Partnerem, jasně. Co ty tady vlastně jako máš na starosti? Ty jsi tady zmínil neuvěřitelné hektary, které jako správce má na starosti. Tak o co všechno se stará?
2: Tak my se staráme o les, o pozemky a především teda o ten porost, o ty stromy.
1: Aha, a ty cesty a tady ty věci, to máte také na starosti vy?
2: Ano, i cesty, jo. To znamená, aby jsme se do lesa dostali, tak nejenom asfaltové cesty, ale i další, i turistické stezky a tak.
1: Já jsem slyšel, že vlastně zastávku Běhej lesy Železná Ruda má...

0: to říkám dopředu.
1: To se tady vybízí, ale jak jsi zmínil fotbal, protože já vím, že v Železné Rudě je také fotbalový tým a moc dobrý. Jaké další sporty se tady v Železné Rudě dělají? Samozřejmě ty běžky a sjezdovky, to je jasné, ty zimní sporty, protože kam se podíváme, tak tam máme nějakou sjezdovku. Které další sporty se tady provozují?
0: Tak těch sportů je víc, ať už to je třeba badminton, nebo ať už to je stolní tenis, nebo volejbal, ten fotbal, chlapi chodí na hejbal si zahrát.
1: Dobře, ale pojďme zpátky do lesa. Zastávka Běj lesy je tady třetím rokem. Zítra sem najede několik set tisíc lidí. Jak si s tím jako správce poradíte, nebo jak to vnímáte? Protože všichni samozřejmě si proběhnou ten les, který máte na starosti. Ty trasy taky nějakým způsobem konzultujete, plánujete vy, kam se smí běžet, kam se nesmí běžet, kde už to není třeba pro tu přírodu úplně vhodné.
0: Tak určitě, kromě nás, jakožto zástupců vlastníka, to znamená správce toho lesa, tak ty trasy musíme konzultovat ještě s ochranou přírody, protože se tady pohybujeme v chráněné krajinné oblasti.
1: Mm-hmm. No a vy jste, nebo ty si sem ty závody vlastně trošičku přivec, takže ti nemůže vadit, že sem zítra přijede tolik lidí.
0: Tak určitě nám to nevadí, navíc my tady na Železnorudsku jsme na to zvyklí. Jo, ať už to je v zimě, nebo teď čím dál tím víc v létě, tak tady jsme zvyklí na to, že tady je hodně lidí.
1: Tak to jsme rádi, my jsme rádi, že tady můžeme být, ale tady se pohybují nejenom běžci teďka tenhle ten den, ale je tady také spoustu cyklistů a jak oni by se měli pohybovat v tom lese, protože tady to není úplně, řekl bych, bezpečné, protože je to opravdu hodně kopcovité.
0: Tak je to problém. Navíc je tam problém ještě ten, že spousta těch cyklotras, protože to nejsou cyklostezky. Cyklostezky jsou, které jsou opravdu jenom vyčleněné pro ty cyklisty. Když to cyklotrasy jsou cesty, asfaltové cesty, na kterých probíhá normální běžný provoz a k tomu je umožněno tam jezdit na kole. A to potkávání se té dopravy může někdy přinášet problémy.
1: No a máme nějaké historky tady z cyklistických výletů. Ty už jste něco nakous před vysíláním.
0: Tak zrovna včera se stala tady jaková příhoda, kdy prostě cyklisté se potkali s autem osobním, auto stihlo zastavit, ale ty cyklisti ne a jeden skončil až úplně pod tím autem, nikomu se nic nestalo, ale přeci jenom byl to vyšší pick-up a ten člověk pak strašně těžko tam odsaď vylejzal.
1: No a pak ještě nejenom auta, ale i zvěř tady nebo zvířata tady cyklistům dělají
0: problém. Jo, tohle no, tak to se nám stalo před lety, kdy tady se přibližovalo koněm, a ten kůň vždycky potřeboval z toho lesního porostu na tu cestu jako vyskočit. On vyskočil na tu cestu a v tom ho trefil cyklista. No,
1: tak já si myslím, že cyklisti by měli být opatrní. Tady. A na co si dávat pozor?
0: Tak především na to, že na té cestě může být nějaká větev, může tam být nějaký výlom, výmol, jakákoliv překážka. Pokud nevidí za zatáčku, tak tam může být nějaký člověk, může tam být automobil.
1: A samozřejmě ochranou přilbu, to asi bez
0: tak
1: toho
0: Tak to samozřejmě, to určitě. Dneska už bez ochranné přilby nemá co vůbec.
1: Dobře, Petře, pustíme si písničku a po písničce bych byl rád, kdybys nám tady ukázal aspoň takhle slovně nějaká krásná místa, kam bychom se určitě, když budeme v Železné Rudě a v okolí, měli vydat.
0: Dobře.

0: Petr Najman, lesní správce, zástupce města, ale také jsem se právě dozvěděl, učitel extrémního carvingu.
1: Ano.
0: Takže ty stále aktivně sportuješ.
1: Pořád, dokud to půjde, dokud mi to zdraví dovolí, tak budu učit.
0: A učíš. No tak to je super, takže na lyžích seš vlastně pořád.
1: Tak v zimě jo, jezdíme do Alp na jednotlivý kurzy, takže celou zimu v podstatě jsem na lyžích.
0: No jako lesní správce, takhle v zimě, jak vy se pohybujete tím lesem, taky na lyžích?
1: V zimě úplně nejlepší je na skialpových lyžích, jo, pokud je víc sněhu. Dřív jsme to zkoušeli se sněžnicema, ale ten pohyb není tak rychlej, takže mnohem lepší, operativnější to je na skialpových lyžích.
0: Bezvadný, ale Petře, pojď nás teďka pozvat někam na nějaké krásné místo. Já teda už nějaké tady znám, ale když přijede někdo sem k vám, tak co by opravdu neměl vynechat? Kam by se měl jít podívat?
1: Tak určitě Ledovcová jezera, to je to největší lákadlo Železnorudska, to znamená, každý, kdo přijede na Železnorudu, tak určitě by neměl vynechat už Černé jezero nebo Čertovo jezero. Ale je tady spousta jiných krásných míst. Samozřejmě můžou se podívat na rozhlednu nahoru na Špičák, podívat se do kraje, ale nebo můžou se projít jenom po nějakých naučných stezkách, anebo jenom tak se probrouzdat po lese.
0: To je krásná pozvánka. Tady je i nějaká rozhledna nahoře.
1: Ano, tady nahoře na Špičáku je rozhledna.
0: Jasně, takže Čertovo, Černé jezero, tam se také zítra poběží kolem toho. Můžeme se tam vykoupat?
1: Ne, to se nesmí. Dokonce Černé a Čertovo jezero jsou součástí Národní přírodní rezervace.
0: Aha, takže koupat se nemůžeme. A dá
1: Určitě
0: se tady
1: ne.
0: někde vykoupat?
1: Dá se tady vykoupat přímo u Železné Rudy, tak máme takové přírodní koupaliště, jmenuje se to Žabáky, je tam i písečná pláž a je to tam moc hezký.
0: Je to tam krásný a dá se tam koupat i v zimě, se tam dá otužovat.
1: Chodí tam i místní, mají tam teďko udělaný, jsou tam teda i záchody, jsou tam převlíkárny a vysekají se tam případně díry a chodí tam i v zimě.
0: Tak a teďka pro lidi, kteří třeba neúplně rádi běhají nebo chodí, dá se tady půjčit třeba kola nebo nějaký koloběžky?
1: Dají se tady půjčit kola i koloběžky na Špičáku sedle.
0: A tam se pak dělají takový sjezdy dolů na těch koloběžkách? A
1: sjezdy se dělají ze zhora z pancíře, je možné si koloběžku půjčit nahoře na pancíři a sjet dolů.
0: Tak pojďme si ještě tak nějak, abych se zorientoval v těch lanovkách. Tak kde máme jakou lanovku? Na jaký kopec tady můžeme vyrazit?
1: Takže tady přímo v podstatě od nás, co teďko stojíme, tak vedou dvě sedačkové lanovky, nebo sedačková lanovka, která má dvě části. To je historická lanovka a ta vede nahoru na kopec Pancíř. A nebo tady kousíček od nás, tak je teď ano, čtyřsedačka nahoru na Špičák.
0: Mm-hmm. Takže na jeden kopec, na druhý kopec a nebo pak za kopečky do zahraničí.
1: A nebo samozřejmě na Velký Javor do Německa, tam je velký lyžařský areál, kde se dá, jak v létě se pěkně tam vyjet lanovkou, nebo tam je dokonce kabina.
0: Petře, no já moc děkuju za povídání, za to, že jsi byl hostem dnešního klubu Rádia Junior a také za to, že máš na svědomí, že jedna zastávka Běhej lesy je právě tady v Železné Rudě.
1: Díky, hezký den.
0: Tobě taky hezký den a uvidíme se.
1: Určitě, já tu budu zítra celý den.
0: Tak, to byl náš první dnešní host, Deniso. Tak teď si dáme písničku, možná protože teď máme ten čas, kdyby se mohli pouštět i písničky na přání, tak kdyby holky a kluci jste chtěli nějakou písničku na přání, tak i přesto, že vysíláme speciálně z Železné Rudy, tak máme ve studiu Denisu, která všechno zařídí a písničku, kterou byste chtěli slyšet, tak zahrajeme.

0: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.
1: Vzkazovna Rádia Junior.
2: Jak řekl Jiřík, tak se také stalo, přátelé. Mám tady pro vás možnost vzkazovny a odehrajeme jednu píseň, i když jsme prakticky v železné rudě. Takže já zdravím dvě úžasné slečny, Vanesu a Aničku, které si přejí Kiaru, konkrétně píseň Motýly, mnohokrát děkuji a zdraví mě. Holky, Vaneso, Aničko, samozřejmě moc ráda posílám Motýly, užijte si je a napište klidně znovu.

0: kamarádi, právě teď dospívala Kiara pro Aničku a Vanesu a já se samozřejmě obrovsky ráda vracím za Jirkou Kohoutem, protože jsem extrémně zvědavá, jakou akci má pro nás teď a s kým si bude povídat.
1: Ahoj, ještě jednou, Deniso, ahoj holky a kluci. No, já jdu právě vyzkoušet, jak funguje tady v Železné Rudě ten výdej startovních čísel, který už začal a je to úplně super akce, protože asi každý zná, když jde na nějakou akci, na nějakou sportovní akci, tak ráno je trošičku nervózní, aby všechno stihnul. Pak je výdej čísel a vzhledem k tomu, že těch sportovců, závodníků je opravdu několik stovek, tak pak někdy dochází k tomu, že třeba se někde tvoří fronty a pořadatelé Běhej lesy to vymysleli tak, že na některých místech, teď už vlastně asi na všech postupem času, se dají startovní čísla vyzvednout už den předem. No a já jsem tady se svojí dcerou Jasmínkou, která zítra také poběží. Jasmínko, jak se těšíš na zítřejší běh?
2: Já se těším hodně a prostě se těším.
1: A my si jdeme teďka společně vyzvednout to startovní číslo. Tak já tady mám Petra. Ahoj Petře.
3: Ahoj Jirko, zdravíme tě z Železné Rudy.
1: Jakým způsobem si tady mohou závodníci vyzvednout tady to startovní číslo?
3: Výdej čísel je vlastně už den před závodem otevřený dneska od 17 do 19 hodin, což pomůže vlastně tomu, aby se ty fronty tolik netvořily a aby jsme závodníky zvládli odbavovat průběžně. Funguje to vlastně tak, že ty už máš většinou naskenovaný v peněžence, tak jako to teď vidím tady u tebe a proto si tě právě skenuju tvůj kód, který už máš u své peněženky a na základě toho my ti rychle najdeme startovní číslo, dostaneš od nás rovnou vlastně i bohatý startovní balíček, který obsahuje nějakou výživu a další tajemné předměty, které určitě udělají radost a číslo ti jsme schopni velmi rychle vydat.
1: Bezva, Jasmínko, tak tvoje číslo mám taky tady, tak ty máš číslo 147, je to to vítězný číslo na zítřek? Je to rovný číslo?
2: Nevím.
1: Nevíš. No a dobře, tak a tady máš ještě tričko k tomu. Tady vy takhle dostávají děti trička?
3: Ano, na každém vlastně závodě v rámci Dr. Max dětských závodů každé dítě na každém závodě, i když jich objede víc, dostane unikátní tričko, každé je v jiné barvě, je tam vlastně na něm i motiv toho daného závodu, takže tady máme krásný béžový tričko, vlastně i s motivem Železné Rudy, vidíme tady, myslím, Černé nebo Čertovo jezero přímo vyobrazeno a to je taky součástí toho startovného.
1: Tak to je výborný. Bude ti tady ta velikost? Nevíš? Tak se na to podívej, protože každý závodník má možnost si to tričko vyzkoušet podle velikosti. To asi možná větší by bylo potřeba, ne?
2: Tak asi jo.
1: Jo, tak můžeme poprosit o větší tričko. Je tam větší velikost?
3: Samozřejmě, trička máme právě v dostatečném počtu, vždycky ve čtyřech velikostech, tak aby si je děti mohly třeba i rovnou při tom výdeji vyzkoušet, vyměnit za takové, které jim prostě bude sedět. Nic není potřeba vybírat předem u registrace.
1: Bezva, bezva. A co teda ještě budu potřebovat? Takže startovní číslo mám, mám balíček. Na startovním čísle, co je super, tam je vlastně lísteček do tomboly a ještě úschovna. Jak to funguje?
3: Ale funguje to vlastně tak, že ty přijdeš do úschovny, otrhneš si to tam, to slouží jako tvůj štítek v úschovně, věci ti tam uschováme a vydáme je pouze proti zase startovnímu číslu a tomu útržku. To znamená, nikdo ti věci neveme, je to jednoduchý, je to funkční, nemusíme vybírat žádnou zálohu. Mimo ale tady ten lístek do tomboly a vlastně ten štítek do úschovny budeš taky potřebovat na trať takzvaný speed cup, protože se snažíme být na Běhej lesy co nejvíce ekologičtí, tak už vlastně na těch občerstvovacích stanicích nemáme klasické ty kelímky plastové, které se pak vyhazujou a tak dále a proto vlastně závodníci mají tady, jak můžeš už vlastně Jirko vidět, takovýhle speed cup, který si můžou vlastně takhle složit do fakt jako malého množství. Ten speed cup je taky jako velmi, velmi lehký a používáš ho vlastně, můžeš ho mít i takhle připevněný třeba na prstu a používáš ho vlastně
1: v rámci. To je super, takže se to se vlastně takhle zmuchlá, očkej, takhle se to zmuchlá, strčí do kapci, to je hezké slovo, tak a pak se to narovná, nalije se o to voda, závodník se napije a běží dál. No tak to je bomba. No a tak tady ten, a na, to se tady dá pořídit, koupit se tady?
3: Přesně tak, můžeš si ho od nás pořídit za 50 korun, může se tady veškerý doplňkový služby, nebo i pokud by si se chtěl přihlásit na místě, tak všechno je vlastně v tuhle chvíli možný platit i bezkontaktně kartou, ale ten kelímek můžeš používat i na jiný akce, protože
1: jasně, ten člověk prostě vydrží.
3: Kde a vydrží ti několik sezon klidně. V tom je vlastně ten princip toho, že místo jednoho plastového ty máš tady gumovej kelímek, který ti prostě vydrží klidně 3-4 sezóny.
1: To je super. No a potřebuji ještě počkat, jak si přidělám to číslo?
3: Tak vždycky od nás dostaneš špendlíky, ideálně 4, ale víme, že spoustukrát každý z nás něco ztratí, proto já jich vždycky doporučuji dát spíš 5-6. Případně si je nechat do zásoby, ale máme i závodníky, kteří se i ty špendlíky střádají a pomáhají nám vlastně i v tomhle tom, že už vždycky ty svoje špendlíky mají.
1: Ale tady na tom čísle vzadu to je co?
3: Tak tohle je prosím tě startovní čip, ten má takzvanou RFID pasivní technologii, to nevím, jestli se chceme úplně dostávat do detailů, nicméně díky tomu máš vlastně výsledek okamžitě, můžeš si porovnat vlastně tady v rámci jednoho partnera, máme výsledkový servis, takže si můžeš vlastně i porovnat, jak si dopad mezi ostatními, čas máš hned, vidíš mezičasy a tím pádem nemá žádný čip na noze, který by si musel nandavat, sundavat, je to v tomhle velmi jednoduchý, ten čip i číslo ti zůstává na památku. Pokud se přihlásíš včas, máš na něm tak jako tady vidím, tvoje Jasmínka, už je vlastně jméno vytištěno.
1: Bezvadný, no tak to je dobrý, takže já mám od tebe úplně všechno a můžeme se zítra připravit v klidu na start.
3: Určitě, těšíme se na zítřek a užij si tady zbytek dne v zázemí.
1: Tak díky moc a zítra se těším na startu.
3: Taky, ahoj.
1: Tak jo, ať vám to jde, ať jsou všichni spokojení hlavně.
3: Děkujeme, zatím tady panuje velmi pozitivní atmosféra, takže myslím si, že to tak vydrží i během celého závodního víkendu.
1: Jasmínko, jsi spokojená s tím, že už máš startovní číslo a zítra nemusíš nikde ho schánět?
2: Jo, jsem.
1: Seš a číslo 147 je pro tebe fajn?
2: Jo.
1: No a jak se ti líbí to tričko?
2: Je hezký a já už je mám v různých barvách, takže je mám skoro všechny.
1: Takže další do serky.
2: Jo.
1: Tak to je bezvadný. Tak jo, tak my si dáme písničku.

0: Kamarádi, stále posloucháte speciální živé vysílání z železné rudy kombinované s místním vysíláním ze studia. Doufám, že vás baví tak jako mě a já mám pro vás opět jednu píseň.
1: Vzkazovna Rádia Junior.
0: Přesně tak. A tentokrát to bude úžasná píseň pro jednu úžasnou maminku. Ta maminka se jmenuje Linda a její milé děti jí chtějí poslat písničku Take on Me od takzvaných aháčů, kterou má maminka moc ráda. Tak přátelé, tohle pro vás, kterým ještě nebylo 20, bude taková jako retro záležitost, ale maminka Linda bude určitě nejpotěšenější.

0: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Přátelé, je to opět tady. Opět budeme v Železné rudě a tentokrát si bude náš úžasný moderátor a běžec v jedné osobě povídat s Filipem Liškou z agentury 4Pro. A 4Pro patří do produkčního týmu celého běžeckého seriálu. Tak pánové, je to vaše.
2: Děkujeme, Deniso. Ahoj, Filipe. Já tě zdravím ve vysílání Radia Junior.
3: Zdravím.
2: Mě by zajímalo, co všechno má vlastně vaše agentura na starosti pořádající, protože vy spolu pořádáte všechny zastávky Běhy lesy tady v České republice, jejich
3: osm. Nejsou to všechny, my děláme vlastně Karlštejn, Brdy a Železnou rudu.
2: Jo, takhle, takže vy máte na starosti 3 zastávky. A co je vaším úkolem tady na těch zastávkách?
3: Vlastně, když bychom měli úplně novou lokalitu, tak je to od plánování tras, po hledání nějakého parkoviště pro závodníky, hledání zázemí vlastně, aby jsme vůbec mohli pořádat tady tu velkou hezkou akci.
2: No a zrovna, když jsi zmínil třeba to parkování, to musí být docela oříšek na těch závodech, protože spousta běžců přijede z různých koutů České republiky, někteří i ze zahraničí, a kam s těmi auty, aby to pak ještě měli nějaký kousek k tomu startu nebo do toho zázemí závodu?
3: Je to vlastně kolikrát horší, než naplánovat trasu závodu. Je to opravdu voříšek, protože my vlastně vždycky ty závody pořádáme v nějaký hezký oblasti, ale k tomu samozřejmě musí být i nějaká dostatečná parkovací plocha, která opravdu není jednoduchá sehnat. Snažíme se většinou, aby to byla zpevněná plocha, ale kolikrát se nám i stává, že to je opravdu travnatá plocha, kde opravdu záleží na počasí, aby to potom nebylo promáčený a tak.
2: Mm-hmm. Takže parkování pro závodníky, to je voříšek, ale ty jsi zmínil, že máte na starosti i trasu.
3: Ano, plánujeme trasy, vlastně od začátku plánujeme vlastně buď s HKO nebo s VLS, Vojenské lesy a statky, a kudy vlastně bychom mohli ty běžce táhnout. Vlastně potom několikrát za sebou projíždíme ty trasy a vlastně zjišťujeme, jestli opravdu je to schůdný. A potom vlastně i zástupci z Raulu, z agentury, která je přímo pořadatel Běhy lesy, si projíždí ty trasy, aby jsme si to opravdu sladili a pro ty závodníky to bylo příjemné.
2: Počkej, jak projíždíte trasy? Já jsem myslel, že ty trasy se běhají.
3: No my kdybychom to měli běhat, tak to bychom se uběhali. My jezdíme na kolech většinou,
2: jasně,
3: elektrokolech, aby jsme to měli snažší. Ale občas taky je to i na čtyřkolce, když to jde.
2: Dobře, ale nejenom naplánovat trasy, ale také naplánovat nějaké občerstvení pro závodníky, protože jsou různé výkyvy počasí. Na některých zastávkách je kolem 30 stupňů, někde naopak je potřeba zase závodníky trochu zahřát. A na to taky musí být nějaký prostor.
3: Je to tak, o to zahřátí kolikrát se, nestává se to často, že by se museli nějakým způsobem zahřívat, spíš jde o to horko. Kolikrát máme závody, kde je opravdu 30-35 stupňů a ty běžci jsou prostě, běží naplno a může se stát, že tam máme nějaký kolapsy, takže opravdu je fakt důležitý mít hodně vody, hodně ovoce, hodně nějakých různých sušenek, aby prostě načerpali nějaký cukry a mohli pokračovat dál.
2: A když jsme u těch kolapsů, tak je trasa také přístupná třeba záchranné službě?
3: Jo, záchranná služba vlastně s touto konzultujeme také. Vlastně před závodem jim posíláme podrobnou trasu vlastně i s číslama pořadatelů, aby oni opravdu věděli, že pokud se hlásí pořadatel, teďka řeknu číslo 12, tak aby oni opravdu věděli, kam jet a co se děje.
2: Mm-hmm. No a ty sám sportuješ?
3: Já sportuju, ne že bych úplně běhal, hraju od malička florbal a teďka se věnuju hodně lezení po horách. Nevím, jestli je to úplně sport.
2: To určitě.
3: A taky dělám crossfit, takže nějaký silový tréninky.
2: Takže toho máš dost, ale zítra běhat nebudeš.
3: Zítra běhat nebudu, možná tady po areálu a budu koukat, jestli všechno klape.
2: No a co je takový největší voříšek pro vás, pro pořadatele takového velkého závodu?
3: Největší voříšek je vlastně veškerý povolení, který vlastně k tomu je. Jo. My musíme opravdu obepsat všechny úřady, aby o tom všichni věděli. Je to velká akce, je tady spoustu návštěvníků, takže musíme opravdu, aby každý ten úřad věděl o tom, co se tady děje. A každý samozřejmě úřad má 30-denní lhůtu na nějaké vyjádření. Takže vlastně celý ten proces se nám protahuje.
2: Dobře, to je předtím, než ten samotný závod začne, ale když už začne, tak o co se staráte?
3: My se vlastně staráme jak o zázemí, aby to všechno fungovalo, tak o pořadatele na trase. Je to různý, každý závod to má jinak, ale tady třeba máme nějakých 40-50 lidí, kteří jsou na trase a vlastně ukazují směr, kudy mají ty běžci běžet. Zjišťují, jestli je všechno v pořádku. Takže jedna z nejtěžších věcí je vlastně ty lidi nabrífovat, aby věděli, co mají dělat, aby věděli, kde jsou, aby to nebylo takový to, když někdo běží, někdo se ho zeptá, řekl, já nevím, to prostě my vůbec nechceme, aby dělali.
2: A tak to musí taky být docela náročné, nejenom lidi sehnat. Kde ty lidi scháníte?
3: No my tím, že děláme v Plzni a v okolí i letecký dny, tak opravdu máme širokou škálu brigádníků, máme vlastně skupinu, kde máme nějakých 400 až 500 lidí, samozřejmě se obnovujou. A máme ještě v Plzni stadion na Viktorce, tak tam děláme stánky, takže opravdu těch lidí máme spoustu. Jsou to většinou studenti, ale dají se takhle v Plzni docela dobře sehnat.
2: No a kdy briefujete, nebo kdy je nějaká schůzka na to, aby každý věděl, kde bude stát a co tam má dělat?
3: My máme autobusy, které jedou zrovna tady z Plzně, nebo sem jedou z Plzně. A ráno, když vlastně přijedou ty brigádníci, tak my tady máme velké školení, kde si ukazujeme trasy, ukazujeme si, kdy budou nějaký starty závodů, co mají ty lidi dělat. I když to slyšeli už několikrát, tak stejně jim to říkáme vždycky znova, aby jsme věděli, že to dobře klapne.
2: Jak se dostanou dobrovolníci na to místo, kde mají v ten den být?
3: No, takže z Plzně jedou autobusem, tady je vyhodíme v zázemí a nabrýfujeme, dáme jim trička, dáme jim vesty, dáme jim všechno potřebné, co potřebujou. A tady už máme další 4 auta, které rozváží ty závodníky po celé té trase.
2: No a někam se auta nedostanou, nebo dostanou?
3: Dostanou se na většinu míst a pokud se nedostanou, tak máme další lidi, kteří vedou ty brigádníky na to místo a ukážou jim, hele, tady stojíš, tohle je tvůj úkol a až doběhnou, můžeš jít zpátky. Takže občas se projdou.
2: Než se spustí samotný závod, tak děláte nějakou kontrolu, projíždíte trasu ještě úplně tak, že připravená ze vším, co tam má být, občerstvení, dobrovolníci, záchranná služba?
3: Máme to rozdělené vlastně na 2 tábory. Mám kolegu, který se stará hlavně o trasy, ty tu zrovna byly včera a projížděli si všechny trasy okolo, co tady jsou. Bylo jich asi 6 a jezdili celý den na kolech a zjišťovali, jestli je to opravdu všechno v pořádku. A pak je ta druhá část, to je spíš ta moje, kde mám na starosti zázemí a všechny takovéhle ty věci okolo a zjišťujeme, jestli opravdu máme všechno objednané, jestli všichni dodavatelé ví všechno a jestli přijedou, jestli není nějaká změna a tak.
2: Dobře, no a ta kontrola toho, jestli jsou všichni na svém místě, to už je hotové.
3: Není to úplně hotové, my to většinou děláme tak, že my otvíráme zítra reál v 9 hodin a dneska samozřejmě najíždí všech spoustu dodavatelů, který buď staví stánky, buď to jsou partneři nebo naši dodavatelé, jako třeba zábrany a tak. A zítra ještě proběhne v 8 finální kontrola, jestli opravdu je všechno připravený, než pustíme diváky a návštěvníky a běžce hlavně sem k nám.
2: A trasy už jsou označené v tuto chvíli?
3: Ano.
2: Ty se značí kdy?
3: Ty se trasují dneska, vlastně od rána od 9 vyjela skupina asi 8 lidí, kteří jeli na trasu a vlastně fáburkujou.
2: Jakým způsobem se trasují ty trasy, protože všechno je tady tak jako víceméně ekologické?
3: My máme, nebo respektive agentura Raul má i ekologické pásky, které my dáváme na ty stromy, vážeme je tam opatrně a mělo by to být tak, že oni by se měli rozpustit potom po nějaký době. Nicméně my stejně po tom závodu, když vás závodníci doběhnou, jedeme a všechny ty fáborky strhneme, aby opravdu jsme ten les zachovali v té původní variantě, jako byl.
2: Na co se zítra nejvíc těšíš?
3: No já se těším tam dolů na jídlo. A upřímně se trošku těším, až budeme vědět, že všichni závodníci jsou v cíli a jsou v pořádku, takže...
2: Bezvadný. Filipe, tak já držím palce, aby se to všechno podařilo, aby byli všichni spokojení a děkuju za rozhovor.
3: Také děkuji.

0: Přátelé, blíží se nám nová hodinka a než vás Jirka Kohout opět pozve do Železné Rudy, tak vás teď Klára Nováková pozve k poslechu hitparády Rádia Junior.
1: Ahoj, víte o písničkách, které by v hitparádě Rádia Junior rozhodně neměly chybět? Tak nám pošlete tip na novinku a ještě za to vyhrajte krásné ceny od hvězd z našeho žebříčku. Jak na to? Až budete hlasovat pro svůj oblíbený hit na webu radiojunior.cz, tak vedle článku s hlasováním najdete i formulář nazvaný Pošli nám tip. Ten vyplňte. Já a hudební dramaturg Rádia Junior se na vaše tipy vždycky děsně moc těšíme. Jen si dávejte pozor, aby to skutečně byly novinky, tedy písničky maximálně jeden rok staré. A jak poznáte, jestli jste vyhráli? Který typ zvítězil, vždy hlásím hned na začátku hitparády Rádia Junior, když představuju novinky. Tak určitě poslouchejte každou sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne, anebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. A aby toho nebylo málo, můžete vždycky zkusit štěstí i v další soutěži, takzvané postřehovce, ve které si ověříte, jak pozorně posloucháte naši hipošku. Tak vám držíme palce. Ahoj!
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
3: Klub Rádia Junior.
0: Holky a kluci, bude 6 hodin, už je 6 hodin, pátek 18. září. Dneska mají svátek Krištofové, tak všechno nejlepší kluci. No a kdo slavný má dnes narozeniny, tak například herečka a režisérka Jada Pinkett Smith. A nebo taky slavný syn slavného otce Patrick Schwarzenegger. A teď už minutové zprávy.
2: Minutové zprávy.
0: Už v úterý a ve středu, tedy 22. a 23. září, dorazí festival přírodovědného filmu Nechme se překvapovat do Jihlavy. Děti ze druhých stupňů a středoškoláci tak budou mít příležitost shlédnout nové super přírodopisné filmy a pak přímo na místě vyspovídat terénní zoology, jako je Petra Hnidová, Jan Hanel nebo Vít Lukáš. Ze sportu. Český boxer Daniel Florian zvládl úspěšně vstup do mistrovství Evropy v Sofii a na úvod bojů ve váze do 80 kg porazil jednoznačně 5-0 na body Vuka Miciče z Bosny a Hercegoviny. Dnes večer se ještě v bulharské metropoli představí v kategorii do 85 kg Daniel Komárek. Jehož soupeřem bude Chorvat Antonio Grabič. A mrkneme se i na počasí. Dneska máme oblačno až zataženo a průměrné teploty se pohybují okolo 21 stupňů Celsia. A jak bude zítra? Oblačno a průměrných 22 stupňů. Na to vyběhnout v seriálu Běhej lesy, Železná Ruda. Ideální počasí.

0: Kamarádi, než se v nové hodince přesuneme zpět do Železné Rudy a Jirka Kohout pro nás bude zpovídat projekt manažerku Vendulu Peřinovou, tak ještě dáme prostor všem, kdo nás poslouchají zvídaví a dáme si zvídavce Evy Sinkovičové.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Ahoj holky a kluci, máme tu další díl Zvídavce. Tak jakou zajímavost se dozvíme dnes? Už jste někdy ochutnali cvrčka nebo třeba červa? Že ne? Možná nás to dřív nebo později čeká všechny. Někteří tvrdí, že dobře upravený hmyz je delikatesa. Nevěříte? Tak to zkuste. S touhle nezvyklou přísadou experimentuje čím dál více kuchařů, a to nejen v exotických zemích. Od roku 2018 je totiž hmyz Evropskou unií zařazen na seznam takzvaných nových potravin. Podle vědců existuje kolem 2000 druhů jedlého hmyzu. Podle Potravinářské komory České republiky jsou ale pro lidskou spotřebu zatím schváleny a chovány tyto druhy. Cvrček domácí, saranče stěhovavá, potemník stájový, moučný a brazilský a bourec morušový. Hmyz jako nová potravina má navíc spoustu výhod. Je velmi výživný a mnoho vědců tvrdí, že dokáže bez problémů nahradit běžnou stravu. Navíc jsou hmyzí dobroty zdravé. Hmyz je plný bílkovin, minerálních látek, vitamínů, vlákniny a zdravých tuků. Obsahem cenných látek se tak stává obstojnou konkurencí ovoci, zelenině, obilninám i dalším druhům masa. Dokonce i milovníci cvičení, kteří si chtějí vypěstovat pořádné svaly, mohou klidně sáhnout po hmyzu. Má dostatek potřebných proteinů a obsahuje málo tuku. Pro fitness účely ideální. Většinu lidí ale od ochutnání odradí už jen to, že jde o hmyz. Přitom, kdybyste ho ochutnali, překvapí vás. Často se chuť hmyzu přirovnává k oříškům, mořským plodům nebo ke kuřecímu masu. Možná proto je hmyz už dávno běžnou součástí jídelníčku v Asii, Latinské Americe i Africe. Jen Evropa a Severní Amerika zatím trochu zaostává. Další výhodou hmyzu jako potraviny je fakt, že je bezodpadový. Třeba po kuřeti zbyde tolik nevyužitých zbytků. Hmyz slupnete celý. Jeho navíc všude dost a má neuvěřitelné rozmnožovací schopnosti. Vědci se proto domnívají, že by mohl dobře nasytit neustále se rozrůstající lidstvo, i hospodářská zvířata a vše by mělo menší dopad na planetu. Hmyz ke konzumaci se totiž stejně jako jiná zvířata pěstuje na farmách. Je ale oproti jiným živočichům velmi nenáročný. Zabere méně místa, nemá takové nároky na krmivo a vodu a při jeho chovu se vyprodukuje méně skleníkových plynů. A vzhledem k tomu, že lidí stále přibývá, ale louky a pastviny už více zvířat nepojmou, půda je stále vyčerpanější a pro pěstování rostlinných krmiv se nemohou mýtit další pralesy. Je možná tohle naše cesta za získáním potřebných bílkovin z potravy. Dokonce pro pojídání hmyzu existuje i odborný výraz. Entomofagie. Tak co, zkusíte si zobnout nějakého cvrčka? Já to ještě promyslím. Moji milí zvídavci, pokud chcete o hmyzu jako potravě budoucnosti někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. Kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!
3: A teď zaspívá Michal.

0: Kamarádi, přesně jak jsem slíbila, už je tu pro vás opět Jirka Kohout ze Železné Rudy a s ním jeho další super host, projekt manažerka Vendula Petřinová.
1: Tak Vendy, já tě zdravím ve vysílání Rádia Junior.
2: Ahoj Jirko.
1: Tak, jak to tady jde? Od kdy jste tady?
2: My jsme tu od včera od rána, kdy jsme teda jenom přijeli a spíš si tady užili den, pak jsme si tady dali véču a ráno jsme začali se stavbou. Nejdřív nám vždycky přijede vlastně hrubé zázemí, naše toalety, ploty a tak dále a pak už se jdeme pustit do našeho zázemí, registrace, abyste si mohli vyzvednout startovní číslo a dolaďujeme všechno na závodní den.
1: Možná bychom mohli našim posluchačům a návštěvníkům zastávky Běhej lesy Železná Ruda říct, kde se vlastně zázemí nachází, protože ono to úplně v Železné Rudě není.
2: Přesně tak, ono je to trošku za Železnou Rudou, vlastně na Špičáku, kde jsou parkoviště Kaskády a zde se to vlastně nachází. Jsou to kaskády, jsou tu čtyři části parkoviště, kdy úplně vrchní kaskáda jsou právě registrace nebo výdej startovních čísel, kde si vyzvednete své startovní číslo a startovní balíček a potom už postupujete dál do šaten, úschoven, najdete tam i koridor a když se dostanete ještě dál, tak tam už máte občerstvovací stanici po doběhu. A úplně spodní kaskáda je partnerská s pódiem.
1: Ty jsi to vzala teďka takhle hopem, my se to tady procházíme, teďka jdeme vlastně od toho výdeje čísel, což je super, který je dneska. Jak to vypadá, kolik vlastně závodníků jako v procentech si vyzvedne ty čísla už den před samotným závodem?
2: Záleží jak na jakém závodu, většinou to bývá 30%, záleží hodně na tom, jestli je to třeba blízko od Prahy, nebo je to daleko v nějaké odlehlejší lokalitě, kde lidé třeba musí přespat, poté si to vyzvedává větší procento než na závodech, kde je to blízko v dojezdové vzdálenosti autem vlastně.
1: A kolik zítra očekáváme závodníků? Já teda musím říct, že je vyprodáno a vlastně vyprodaná už je i lednice, ten poslední závod letošní sezóny. Tak holky a kluci, kdybyste chtěli sem přijet, tak možná se jenom podívat, zafandit nebo na houby, protože opravdu startovní čísla na tuto sezónu na zastávky Běhej lesy už jsou vyprodané, ale možná tím bych chtěl také vás trošičku navést na to, že až se odtajní další místa, která budou a kde budou se příští rok běhat, Běhej lesy, tak si včas pořiďte startovné, anebo poslouchejte Rádio Junior a můžete nějaké získat přímo v soutěžích ve vysílání. Tak, no a my se dostáváme vlastně do té spodní části. Ještě předtím, kde si mohou tady závodníci nebo návštěvníci zaparkovat?
2: Parkoviště nejsou vyloženě v zázemí. Určitě doporučuji se kouknout na webové stránky Běhej lesy, kde jsou propozice závodu, kde je vytvořená mapička, kde najdete všechny parkoviště a včetně odkazu do navigace, kam vás vlastně na parkoviště najdou, kde vás na parkoviště navedou. Takže než abych to asi takhle vysvětlovala slovně, tak je lepší si kouknout do těch propozic a tam se najdou všechny mapky na parkovišť.
1: Dobře, no a potom z toho parkoviště dostanu se sem nějakým způsobem, nějakým svozem nebo pěšky?
2: Přesně, někdo, kdo se chce zařát ještě před závodem, určitě může pěšky, ale co je pro všechny zařízené závodníky, je...

0: nám to prosím prozrať.
1: Takže zítra bude přibližně 1700 závodníků, z toho 1400 jsou dospělí závodníci a 300 děti.
0: No tak to je velké množství závodníků. V kolik hodin se startuje zítra?
1: Areál se otvírá vlastně v 9 hodin ráno, kdy můžete přijít už si vyzvednout své startovní číslo a doporučuji to především vlastně dětským závodníkům, kde ty starty začínají jako první a to taky doporučuji si kontrolovat startovní harmonogram na stránkách, kde určitě vám přišlo, jestli jste registrovaný už e-mailem vlastně pokyny před závodem, kde najdete všechny tyto informace. Od 9 teda otevření startovních čísel výdeje a potom už je dětský program právě s Rádiem Junior, kde si každý dětský závodník i nezávodník třeba doprovod může zúčastnit super soutěží a pak už jsme ready na start.
0: Bezvadný. A je tady také školka?
1: Ano, přesně. Školka je vlastně na tom třetím kaskádovém parkovišti ze zhora. Je vidět od registrace. Je to klasická zelený stan školky označený dvěmi vlajkami.
0: Takže to je pro rodiče tohleto spíš, že když si chcete zaběhat a nevíte, co na chvilku se svými dětmi, tak je můžete dát do školky, oni se o ně postarají, tady si trošičku něco zkusí vyrobit, prostě nějakým způsobem se zabaví, než vy doběhnete, takže je o ně parádně postaráno. Tak my si dáme písničku a pak se ještě Wendy zeptám, jak to má se sportem ona.

0: Máte mladšího sourozence?
1: Který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.
2: Já se hlásím ze Železné Rudy a teď už tady z Vendy jdeme pomaličku do cíle. Tedy ne, že bychom šli do cíle našeho vysílání ani za vodu bějí lesy. To se odstartuje až zítra, ale právě tady procházíme tou bránou, kde zítra běžci poběží do cíle, protože tady je to opravdu tak jako kaskádovitě postavené. Dole je to pódium a partnerské stánky, kde si můžete různé věci užít. Potom opatro vejš, právě tady nás spojuje těmi patry ta cílová a startovní rovinka. Tak tam je ta zmíněná školka a ještě o jedno patro výš je potom výdej startovních čísel. No ale Vendy, teď mě prozraď ty a tvůj vztah ke sportu, protože já vím, že každý tady v Raulu, v pořadatelské agentuře Běhej lesy, má ke sportu nějaký vztah. Tak co ty a běh?
3: Co já a běh? No, já úplně běžkyně nejsem. Jdu si zaběhat jednou, dvakrát do týdně maximálně a to spíš si vyčistit z hlavu, ale určitě nejdu po žádným čase, po výsledcích, spíše to tak se odreagovat a prostě dokud mi to běží, tak běžím.
2: Tak to je ale hezký přístup, ale a také i to, že řekneš, já nejsem běžkyně, já si jdu tak dvakrát týdně zaběhat, což si myslím, že je docela pěkný a není důležitý běhat po nějakých časech, ale opravdu si vyčistit hlavu a proběhnout se. A jaké jiné sporty ty děláš nebo dělala jsi?
3: Já teda primárně hraju beach volejbal. Začala jsem už od malička, už přibližně od 8 let jsem hrála šeskový volejbal a pak jsem v 15 přešla na beach volejbal, kterýmu se věnuju doteďka vlastně jak na úrovni trenérské, že jsem trenérka, mám svoji skvělou skupinu, kterou trénuju u 16. A potom ale i třikrát týdně mám svůj trénink, kdy ráda si pinknu do balónu pořád. Stejně jako běh už to nemám, že to hraju závodně, ale spíš pro radost a času s lidmi.
2: No a jak jsi se dostala k tomu, že pořádáš takovéhle velké sportovní akce?
3: Myslím si, že mě vždycky bavilo něco pořádat. Vždycky jsem byla vlastně součástí na volejbale toho, když se děli turnaje, tak jsem ráda přišla pomoct jak s nějakou čistou organizací, tak třeba dělat rozhodčího. A vlastně já mám vystudovaný management sportu na UKFTVS, kdy právě, že můj kolega Pavel Krupička jednou přišel vlastně s prezentací o Běhej lesy. Měli jsme s ním jeden projekt a tím jsem se dostala já k samotnému Běhej lesy, že mě to bavilo a pak se mi oslovila, jestli bych nemohla spolupracovat dále a tak jsem se do této agentury dostala.
2: No a teď tady vlastně máš na starosti skoro všechno.
3: Ano, ale pořád je tam velká součást práce mých kolegů. Já bych měla mít ovšem přehled, měla bych vědět, co se kde děje, ale samozřejmě sama bych to nezvládla a díky mým kolegům, který vlastně ty věci sami vykonávají, staví tu stavbu, pomáhají mi při pořádání, tak vlastně je to velmi týmová práce, co mi vyhovuje právě z volejbalového prostředí, kdy jsem zvyklá pracovat v týmu a sama bych tu práci ani dělat nechtěla, vždycky je to o týmu.
2: A na co ty se zítra nejvíc těšíš?
3: To je dobrá otázka. Já mám vždycky nejradši, když se roztleskává koridor a zvedne se páska a vidíme spoustu těch lidí, co vlastně chce si do... To je zajímavý moment. Když ji zvedneme, my ji držíme rukama tu pásku, tak spoustu lidí má tendenci do ní jako bouchat, no, že probíhají pod ní, bouchnou do ní a to nám často jí vytahává z ruky a tím, když to držíme s kolegama, tak se tomu vždycky smějeme a jsme jenom rádi, že vidíme, že ty lidi jsou fakt nastartovaný na to vyběhnout, užít si trasu a pak samozřejmě i doběhnout.
2: Tak my se těšíme na zítřejší start, až zvednete pásku a děkuju za rozhovor.
3: Taky děkuji.

kamarádi, na malinkatou chvilinku opouštíme prostor železné rudy, na malou chvíli přestaneme běhat, dáme si píseň Vrásky z lásky, abychom si za chvíli mohli udělat pohodlíčko a užít si četbu na pokračování.

0: lásku prožívá.
1: Kamarádi, tak to byla Emma Karpeles, která nám zaspívala o vrázkách z lásky a vy, naši báječní stálí posluchači, už jste připraveni na...
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Přesně tak, přátelé, a dneska to bude konkrétně Hubertův tajný plán, druhá část.

0: Matilda přemýšlela. Až někomu řekne, že se místo hodiny tělocviku vkradla do školníkova bytu a jakási čepice ji odtamtud přenesla do roku 1951 až kamsi k Jilemnici, poklepou si všichni na čelo. Kdyby tady v horním zákoutí nepotkala místního kluka Huberta, kterému ta čepice patřila, kdo ví, co by s ní bylo. Naštěstí s ním teď seděla v bezpečí u ohně v polorozpadlém kostele a tak zatímco venku řádila bouřka a tma, mohla v klidu přemítat, jak se kruci dostane zpátky do svého století. Hubert, který o tom všem neměl ani tušení, se díval, jak Matilda zadumaně okusuje pečenou rybu. Ucítil s ní zvláštní spřízněnost. Taky se jí něco přihodilo, pomyslel si. A byla mu blízká tím, že se hned nesvěřovala. Sám měl totiž svých starostí víc než dost. Už nikdy se nemůže vrátit zpátky domů. Až otec zjistí, co udělal, nikdy mu to neodpustí. Vzteklý byl Hubert už od malička. A všechno se jen postupně zhoršovalo tím, že otec všechen svůj čas věnoval jeho přemoudřelému bratru Arnoštovi a Huberta si všiml jen, když bylo potřeba nakrmit králíky. Arnošt svého staršího bratra často pošťuchoval. Ať si s nimi taky přijde popovídat o knihách, ale už jen z té představy vstávaly Hubertovi vlasy hrůzou. Jemu se totiž při čtení vždycky písmena před očima roztančila jako v manéži a ne se nechat chytit. Naposledy to zažil dnes ráno. Stál zase celý rozklepaný u tabule, celá třída se mohla zalknout smíchy a učitel mu vyhrožoval, že do školy zavolá otce. Měl jsem ale tajný plán, zašeptal Hubert a pohledl na Matildu. Dlouho jsem na tom pracoval a kdyby to vyšlo, všichni by na moje čtení zapomněli. Zrovna dneska měl přijít ten den. Slavnostně jsem přišel ke svojí skrýši. Jenže ona byla prázdná. Už padala tma, když jsem toho zloděje konečně našel. Snažil se mi ujet, tak jsem se rozpřáhl kamenem a tref... No to je jedno, utnul chlapec náhle vyprávění. Matilda samou zvědavostí zapomněla na návrat domů. Co se trefil? Hubert rozpačitě cvrknul barevný rybí ocásek do ohně. Nechci o tom mluvit. Prostě musím pryč. Třeba do Prahy. Jaký to tam je? Ve Světozoru mají banánovou zmrzlinu. Teda budou mít. Za 60 let. Opravila se Matilda. Ty z toho zloděje zabil? Hubert vzteky zrudl, až mu na tváři začala pulzovat jizva. Proč mě prostě nenecháš na pokoji? Je to snad moje chyba, že mi ten pitomec ukradl kolo, na kterým jsem se dřel celý rok? Matilda vůbec nechápala, jestli ta tajná věc bylo kolo a hlavně proč Hubertovi tak přeskočilo a rozhodla se radši zmizet. Hubert je dohnal až u brány kostela a s provinilým výrazem ji zastoupil cestu. Promiň, nikam nechoď, je to hrozný, za všechno může Julek, schovávám se v rybníku jak kachna, místo abych mu po škole jednu vrazil a stejně je to skvělý kolo v čudu. Arnošt, ale to není jeho vina. Matilda se chtěla zeptat, jestli ten zloděj tedy byl Julek a ne Arnošt nebo co, když v tom vzduch prořízlo hlasité školní zvonění. Poplašeně se rozhlédli. Zvonění se ozývalo ze tmy před kostelem. Konečně objevili, že cosi zvoní pod čepicí, kterou zapomněli venku na schodech. Matilda ji chtěla nadzvednout, ale jak se jí dotkla, svět kolem ní sebou trhnul a začal se protáčet jako starý film. Zamžikala a v tom ucítila, že leží na zatuchlém koberci. Do uší jí drnčelo zvonění ohlašující konec hodiny. Byla zpátky ve školníkově bytě. Ale než se tomu stačila podivit, zaskřípěly dveře. Školník. Blesklo jí hlavou a tak stačila skočit za závěs. Prošel kolem ní tak těsně, že na moment zatajila dech. Nevzrušeně ze země sebral Hubertovu čepici a vyšel s ní na chodbu. Matilda si oddechla, že se kolem sebe víc nerozlížel a rozběhla se na hodinu. Měli vlastně vědu, ale ona nedokázala myslet na nic jiného, než jak ji Hubert prosil, aby neodcházela. A cože asi provedl tím kamenem, že musel utéct z domova? Ují lemnice, vyhrkla zmateně, když ji učitel zrovna uprostřed přemýšlení zaskočil otázkou, kde se odehrála bitva na Bílé hoře. Třída vyprskla smíchy a učitel začal křičet. Jindy by se snad i rozbrečela, ale teď si jen vzpomněla na Huberta, jak stál sám před třídou, neschopen nic přečíst, a myšlenky jí oknem odlétly do horního zákoutí. Sotva zazvonilo, rozběhla se do školníkova bytu. Začala divoce prohledávat pokoj, jestli tam už školník Hubertovu čepici nevrátil, a vůbec si přitom nevšimla rybařského prutu, který byl opřený tak hloupě, že se začal sunout přímo na ni. Zachytila ho na poslední chvíli a proklela školníka, k čemu ho tu má, když v Praze může rybařit leda tak v kanále. V tom se jí ale prut v ruce vzdorovitě otřásl a jakoby rozechvěl i okolní svět. Obrazy kolem ní se zase rozdrobily. Najednou ji cosi zastudilo a ona stála po pás ve vodě. Překvapením vyjekla. Jak to, že se tentokrát nepřenesla do kostela, ale do hnusného bahnitého rybníka? Zmateně se rozhlédla a náhle uviděla Huberta, jak se v rybářských holinkách krčí v rákosí. A opodál se tyčila věž známého kostela. Takže to bylo jen o kousek, uklidnila se a už chtěla na Huberta křiknout, aby jí pomohl z vody, když tu uslyšela blížící se hluk. Hubert znehybněl. Z lesa se vyřítila banda kluků.
1: Vylez, vím, že tam seš.
0: Hulákali, až to mezi rákosím křápalo. Hubert se ani nehnul.
1: Jak víš, že je zrovna tam, Julku?
0: Obrátil se jakýsi chlapec na čahouna v čele. Ale ten se jen ušklíbl a z plných plic zařval své
1: vím, že tam seš,
0: i do dalekých skal. Rozběhli se za ním do soutěsky. Sotva zmizeli z dohledu, Matilda s úlevou vyhodila těžký prut na břeh. Hubert se otočil a zůstal na ní překvapeně zírat. V tom se ze břehu ozvaly kroky a Matilda si položila prst na ústa. Z rákosí se vynořil malý brýlatý chlapec a zvedl prut ze země.
1: Nech můj prut, Arnošte, vzpamatoval se Hubert. Nemáš s ním tak házet, bratříčku, poučil ho Arnošt důležitě.
2: Tak já jsem s ním nehodil, že jo?
0: Otočil se Hubert vyčítavě na Matildu, která si rozpačitě popotáhla mokré tričko.
1: Je tu snad někdo jiný?
0: Ušklíbl se Arnošt a Matilda s Hubertem se po sobě nechápavě podívali.
1: A jestli mi ten prut nenecháš, řeknu klukům, kde se schováváš,
0: dodal Arnošt a okázala se rozmáchl udicí. Zasvištělo to a háček se Matildě zasekl přímo do culíku. Stěží potlačila výkřik, byla zvyklá, že si jí lidé moc nevšímali, ale že by jí přímo skrz hlavu lovili ryby, to ještě nezažila. Arnošt začal škubat háčkem a zjevně nechápal, v čem uvízl. Hubert k němu přiskočil a vytrhl mu prut z ruky.
1: Neotravuj, nikdo si tě nevšímá. Hubert se schovává v rákosí!
0: Rozječel se pohotově Arnošt a z dálky se ozval řev, který se rázem obrátil směrem k ním. Hubert na nic nečekal a s prutem v ruce se vrhl do vody. Útočníci se rychle přibližovali a tak Matildě nezbylo, než skočit za ním. Na přemýšlení, jak to, že ji Arnošt nevidí, nezbýval čas. Když konečně přeplavala rybník na druhou stranu, objevila Huberta schovaného na břehu mezi vrbičkami. Spiklenecky si k němu přidřepla.
3: Tak to byl tvůj brácha.
1: A jak to, že jsi nakonec místo utíkání do Prahy šel na ryby?
0: Hubert se od ní odtáhl a zatvářil se zmateně.
1: Utíkání do Prahy? Cože?
0: Kdo vůbec jsi? Matilda se na něj uraženě podívala. Není přece možné, aby si ji nepamatoval. Vždyť ještě před chvílí seděli v kostele těsně vedle sebe. V tom se ale zarazila.
1: Jizva, kterou měl předtím Hubert na levé tváři, byla pryč. Napadla jí šílená myšlenka. Co jestli ji prut přenesl do jiné chvíle než předtím? To by vysvětlovalo, i proč si ji Hubert nepamatuje. No, prostě ocitla se v době, kdy se spolu ještě nikdy nepotkali. Začala rychle přemýšlet a koutkem oka přitom sledovala Huberta, který nahazoval prut. No, dávalo by to smysl. Předtím byla přece noc a teď svítí slunce jako v poledne. Stejně jako ta bouřka, co řádila nad kostelem, se teď úplně vypařila a jen tamhle na obzoru z ní zůstal černý proužek mraku. V tom Hubertovi zabrala ryba, zavískl a už ji tahal ven. A jako na potvoru, to byla zrovna ta ryba s barevným ocáskem, co si před chvílí v kostele u ohně upekli a snědli. Mohl by to být ten samej den, jen o něco dřív, usoudila Matilda. Jasně, Hubert přece říkal, že se odpoledne schovával před Julkem v rybníce, to je ono. To ale znamená, dostala Matilda geniální nápad, že Hubert ještě nespáchal tu hroznou věc, kvůli který chtěl utéct do Prahy. Měla bych ho varovat, napadlo jí, když sledovala, jak si nic netuše prohlíží rybu. Poslyš, Huberte, co kdybych ti řekla, že až se támhle ta bouřka přiblíží, tak někomu ublížíš a nebudeš se kvůli tomu už nikdy moct vrátit domů? Chlapec si vykroužil na čele kolečko a Matilda pochopila, že to nebude tak jednoduché, jak si představovala. A před očima se jí začal rýsovat velkolepý plán.

0: Holky a kluci, i když je pro vás dneska moderátor a sportovec Jirka Kohout v Železné Rudě, aby přinášel čerstvé zprávy z běžeckého seriálu Běhej lesy, ještě to není vše. Taky byl Jirka na křtu z brusu nové knížky sportovního influencera Matěje Koeniga a právě teď tu pro vás mám reportáž, kterou tam pořídil.
1: Krásných sportovních akcí není nikdy dost a tak jsem v pondělí odpoledne navštívil křest knihy Matěje Koeniga Takhle zní vítězství. Potkal jsem Matěje Koeniga ještě před samotným křestem. Všechno je tady v plném proudu, dolaďují se poslední věci, hosté přicházejí a jsou tady i známí sportovní osobnosti. Matěj, jak se těšíš?
2: Těším se hrozně moc. Je to úžasný vidět všechny ty lidi, kteří tady přišli za námi na slavnostní křest. Jsou tady hosté knihy a no, už aby to bylo. Jsem natěšený, jak jim řeknu celý ten příběh, až začne autogramiáda, až uvidějí všechny lidé hosty, kteří jsou součástí, někteří jsou tady nemůžou být třeba profesionální sportovci, ale poslali nám pozdravy. Bude to mít všechno, bude vystoupení Kuby Děkana a spoustu dalšího, tak se na to moc těším.
1: Nejsi trošku nervózní?
2: To víš, že trošku jsem. Lhal bych, kdybych řekl, že ne, ale teď se toho děje tolik, že ani zase tak nestíhám být, ale to víš, že jsem. Jsem nervózní a no, věřím, že mě to přejde a opadne, ale zase to k tomu patří, člověk. Zkrátka, věřím, že je nervózní ve chvíli, kdy mu o něco jde a chce, aby to dobře dopadlo, což já samozřejmě chci, takže je to přirozené.
3: Vítám vás na slavnostním štu mojí knihy. Krásný dobrý večer. Jirka Ježek, Jirka Beda. Kluci, jestli byste mohli prosím jenom předstoupit, teda za nám přinese knihu a vy ji potom chytnete každý za jeden cíl. Ano, pozor. Tak jdeme na to. Kluci, jste ready? Jste ready vždycky, no, tak spíš, jestli jsem ready já. Jdeme na to. Tak prosím. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
1: mohl bys nám podepsat tvoji novou knihu.
2: Určitě.
1: A popsat něco třeba potenciálním sportovcům nebo
2: ano,
1: lidem, kteří se nechtějí ve světě ztratit.
2: Ano, ano.
1: Ať třeba ve světě videí nebo sportu.
2: Ano.
1: A popsat jim do té knihy něco ze srdce.
2: Přeju jim, ať hledají to, co je opravdu baví, protože to, když to najdou a budou to potom dělat svůj život, v tom svém životě, tak ten život bude o dost šťastnější. A i když třeba to teď nemůžou úplně najít, já jsem to taky dlouho hledal, ale potom, když to člověk najde, tak je to opravdu něco, co mu přináší radost každý den. A jedno, jestli to sport, anebo jakýkoliv jiný koníček. Přeju jim, ať jsou šťastní a ať se jim daří.
1: Jirka, ještě jeden z aktérů knihy Matěje Koeniga. Jak se těšíš na novou knihu?
4: No, těším se, že to bude skvělá motivace pro všechny mladý kluky a holky najít si sport, který jim bude dělat radost a který třeba možná se jako převrátí nakonec to, že to bude jejich celoživotní náplň jako u mě.
1: Když ti Matěj zavolal, představil ti koncept téhle knihy, co jsi o tom myslel nebo co jsi říkal?
4: No, přesně to, o čem jsem teď mluvil, že to bude skvělá možnost třeba pro rodiče, ale i pro mladý kluky a holky najít si třeba nějakou aktivitu, o který by je původně nenapadlo, že by se jí mohli věnovat a najít k tomu tu správnou cestu, aby třeba zbytečně netápali. A samozřejmě já jsem se pak snažil tam ukázat třeba tu moji cestu, jak jsem hledal vlastně si to svoje štěstí ve sportovním prostředí, tak věřím, že nejenom ten můj vklad, ale i jiných sportovců, kteří mají za sebou úspěšnou kariéru, bude ta správná motivace pro toto opravdu zkusit a do toho sportu se ponořit.
1: Když tě Matěj oslovil, že bych chtěl udělat knihu a pak ti řekl, že součástí té knihy jsou videa a ty budeš muset natáčet svůj příběh.
4: No, u Matěje mě to vůbec nepřekvapuje, protože samozřejmě on se pohybuje v tom prostředí sociálních sítí, v prostředí těch nejmodernějších technologií, tak takováhle interaktivní kniha, já myslím, že to bude pro ty děti daleko bližší, než udělat klasickou knížku, která samozřejmě pořád má svoji čtenářskou základnu a myslím si, že je to pořád součást vzdělání, umět číst knížky a číst je dál i třeba potom ve zbytku života. Ale samozřejmě jako potom, když je to prolnutý těma videama, tak je to autentický a možná to ty děti v té dnešní době daleko líp vtáhne.
1: Jak jsi užil natáčení?
4: Tak s Matějem je vždycky fajn, nejenom si povídat, ale i třeba já jsem ho měl sám v rádiu ve svém pořadu, tak jsme si to takhle vlastně vyměnili ty role a on má skvělou energii. My se známe z různých sportovních projektů a mě vždycky baví ta jeho energie, takže věřím, že to bylo příjemné nejenom pro mě, ale že to bude znát potom i z toho videa našeho společného.
1: Už jsi knížku viděl, jak se ti líbí?
4: Neviděl jsem ji a těším se a proto jsem dneska přišel. Nechávám si ty věci vždycky až na ten oficiální začátek, na to oficiální představení, tak si dneska těším, že doufám, že ji dostanu tady a že se na ní podívám.
1: Děkuju.
4: Díky.
5: Jak se na novou knihu těší další olympionik v knize Matěje Koeniga Jirka Beran?
6: No, těším se hodně. Vlastně spolupracoval jsem i na té knižce s Matějem a Matěj je skvělý a mně se líbí hrozně, jak je my drive vlastně pro to představování sportu a že to nejsou jenom jako vymyšlený příběhy, ale on ty sporty opravdu tím žije a je velký sportovec a nezažil taky jenom ty úspěchy a spoustu lajků a lidí, ale zažil toho taky spoustu i proher a i zdravotních problémů a musí se z toho zvednout a ponaučit a tohle je skvělý a to, co chce předávat těm dětem s těma nejlepšíma sportovcema, tak je skvělý. Moc se na tu knížku těším.

kamarádi, dneska se s vámi ze studia loučím a už budu jen u zvukařského pultu se zájmem poslouchat Jirku Kohouta, který pro vás stále vysílá přímo ze Železné Rudy a taky jeho hostů, osobností běžeckého seriálu Běhej lesy, Nikol Netolickou a Martinou Jiránkovou.

0: Bar.
1: Krásný dobrý večer, holky a kluci. Dnes trošičku nestandardně ze Železné Rudy, kde právě zítra startuje další zastávka Běhej lesy. Dnes si budu povídat se sportovní moderátorkou Nikol Katolickou a jednou z hlavních organizátorek Martinou Jiránkovou. Od mikrofonu vás zdraví a krásný nejen sportovní poslech přeje Jirka Kohout.

0: Nikol Katolická, Martina Jiránková, dnešními hosty speciálního klubu Rádia Junior se Železné Rudy. Ahoj holky, já vás vítám u mikrofonu.
1: Ahoj.
2: Ahoj, krásný večer.
0: Dnes nestandardně, ne ze studia Rádia Junior, ale tady z příjemné hospůdky, kde je docela i teplo, protože dvě hodinky jsme vysílali venku a musím říct, že už tady na horách je docela chladno. Holky, než se dostaneme k tomu, co děláte teď, tak mě by zajímalo, jak se těšíte tedy na zítřejší zastávku Běhej lesy? Je to předposlední zastávka?
1: Je to tak, je to předposlední zastávka, čeká nás ještě jedna po Železné Rudě.
0: A jak se těšíš na tuhle zastávku?
1: Já se těším strašně moc, protože jsem už 2 měsíce na žádném závodě nebyla a vypustila jsem jeden závod, takže pro mě je to dvojnásobné těšení.
0: A ty, Nikčo, protože ty jsi na každém závodu.
2: Je to tak, já jsem letos na každém závodu a na jednu stranu je to těšení a na druhou stranu je to už takové to trošičku mrzení, že už se nám blíží ten konec té sezóny, takže o to víc se těším na to, že si to zase společně užijeme, protože přece jenom, jak jsi zmiňoval, Jirko, teďka je to předposlední zastávka, potom už jenom lednice a potom zase zima, než se dočkáme pokračování na jaře.
0: Zase zima, tak i na té zimě je něco hezkého, ale jak jsem to řekl, že předposlední zastávka, přesně tak, tady začalo trošičku to mrzení, že už je to předposlední zastávka. Tak, ale holky, prozraďte mi, teď máš mikrofon ty, Nikčo, jaká ty jsi byla jako dítě? Byla jsi sportovní dítě nebo naopak?
2: Já jsem byla takovéto dítě, co chvíli neposedí, pořád jsem chtěla někde sportovat, měla jsem ráda všechno možné od fotbalu přes gymnastiku, po cyklistiku, lyžování, no a zkrátka krásný odpoledne pro mě bylo vždycky to, když jsem mohla vyrazit někam do přírody ideálně s míčem anebo na nějaký prolízačky a sportovat.
0: U vás se sportovalo automaticky doma?
2: U nás se sportovalo automaticky. Moji rodiče jsou takoví ti rekreační sportovci, to znamená, že mají moc rádi sport. Když jsme měli volné odpoledne, tak jsme chodili nejčastěji asi na kolo a jinak taťka hrál fotbal, to znamená, že když chodil taťka na fotbal, tak já jsem si tam hrála na boku taky někde fotbal a mamka tak tam měla asi nejradši to kolo, když jsem byla malá, takže to nás spojilo a potom, když jsem byla starší, tak jsem třeba společně s ní chodila na jogu, no a sama jsem si ještě navíc našla cestu ke gymnastice.
0: Gymnastika a teď i běh.
2: Je to tak, je to tak. Já říkám, že asi není moc sportu, co by mě za ten život neoslovilo, nebo které bych nechtěla zkusit. A ten běh, tak ten je takový ten jeden z nejjednodušších sportů za mě, se kterým člověk může začít. A třeba i teďka v dospělosti ho mám moc ráda. Teď máme třeba takovou výzvu s kamarády, kdy jsme si udělali tabulku a zkoušíme, kdo toho nejvíc nasportuje za září a za říjen. No a musím říct, že už jsem tam nazbírala i pár těch běžeckých kilometrů a nejsem sama. I jak kluci, tak holky, tak všichni využíváme i tady tu variantu toho běhu, co je příjemný pohyb a člověka se u toho vždycky hezky uvolní a zároveň vidí i něco z přírody a zároveň i to tělo nějak zapojí.
0: A dá se to dělat prakticky kdekoliv.
2: Je to tak.
0: Marti, a jak to bylo u tebe? Jaké ty jsi byla děcko?
1: Já jsem byla děcko, které chtělo dělat všechno, co dělá můj bratr starší. A můj bratr závodně lyžoval, protože nás tatínek k tomu i vedl. Tatínek stavěl lyžařský areály, byl trenérem lyžování sjezdovýho. A prostě já jsem chtěla dělat to, co dělají táta s tatínek s bratrem, takže jsem taky závodně lyžovala a taky jsem chtěla trénovat. A běh samozřejmě byl nedílnou součástí přípravy, tréninky a kondice.
0: No a takže tatínek stavěl lyžařské areály, tak ty stavíš běžecké areály, tedy ne úplně, že bys to dělala, ale ve své pozice se vlastně staráš o to, aby všechno fungovalo.
1: Já se především starám o průběh závodu a o partnery našeho závodu, bez kterých by naše závody vůbec neexistovaly. A je to takový od nás hodně nadšenecký přístup a vlastně ty partnery nám dávají velmi dobré zázemí a vždycky máme tak dobře spolupracující partnery, který chtějí udělat s náma něco zajímavého. Takže mě ta práce baví opravdu.
0: Opravdu tě baví? A který sport tě nejvíc baví? Je to běh?
1: Bohužel to není běh. Musím se k tomu přiznat. Sice jsem řekla, že byl to nedílnou součástí naší přípravy, ale to lyžování mi vždycky sedí jako v té v tom základu. Já ráda sjíždím bílý sklon, prostě je to pro mě takový to nejvíc duševní záležitost.
0: A běhy raději připravuješ, než abych se si sama účastnila.
1: Je to tak, ale účastním se taky i běhu trošku kratších, tu naši nejkratší trať běžím a už jsem zapojila i svoje děti do toho.
0: Tak to je super, dáme si písničku a pak si popovídáme o vaší práci na Běhy lesy a nejenom na nich.

0: Nikola Katolická, Martina Jiránková, hosty dnešního klubu Rádia Junior. Holky, moderátorka a organizátorka závodu. Prozraď mi možná, Nikčo, nejdřív ty, jak se vlastně připravuješ na takovou zastávku Běhej lesy, protože každá je originální, tak jak vy jako moderátoři se připravujete na takovouhle sportovní akci?
1: Tak my vždycky pravidelně, než vyrazíme na to jednotlivé místo, kde zrovna se akce koná, máme společný brief, to znamená, že máme společnou schůzku v komunikačním týmu, kde dostaneme informace o tom, co je třeba na té zastávce jiné oproti dalším zastávkám, jak se třeba mění i různé akce, co si připravili partneři, anebo co my tam máme třeba jiného i pro běžce, protože přece jenom závod Běhej lesy jsou celý seriál, to znamená, že ten seriál má společné prvky, ale každá ta destinace je něčím specifická a tak i na každou zastávku se musíme připravit tak, abychom věděli, co tam na běžce čeká. No a specifické jsou třeba i dva závody, Bílá a Klínovec, kde my jsme rozdělení, protože my jsme dva moderátoři vždycky a na Bílé a na Klínovci to funguje tak, že jeden z nás je v areálu a druhý je nahoře nad lanovkou. To znamená, že tam máme ještě trošičku rozdělené role v první části dne a speciálně se na to připravujeme. No a speciální přípravu máme třeba i na týmovku, což je zase závod, který je pro společné týmy, trvá celé 3 dny, od pátku do neděle. A to znamená, že my tam máme prvně týmový závod, štafetový závod, pátek, sobotu, který je trošku speciální, to znamená, že i v rámci našeho moderování potřebuje specifickou přípravu a potom navíc k tomu extra máme ještě neděli, která už je dost obdobná jako další naše zastávky Běhej lesy, které máme. Takže tak, aby jsme vždycky věděli, co, kdy, kde a jak se děje, tak máme schůzku před tím samotným závodem. Dneska dokonce ještě budeme mít jednu schůzku přímo po tom, co tady skončíme s rozhovorem, tam si řekneme, co zítra budeme mít a tak dále a tak dále. A ještě navíc extra zítra, než přímo začneme v areálu, tak přijede i druhý moderátor, se kterým společně na Běhej lesy jezdíme a i s ním společně se ještě domluvíme, jak ten celý den společně odmoderujeme.
0: Zmínila jsi tady Klínovec, týmovku. Třeba ta týmovka, jak jsi říkala, že vlastně nejdřív moderujete 2 dny, ale ten závod opravdu běží non-stop. To vy moderujete také non-stop.
1: Je to tak, ten závod běží non-stop. Letos jsme to udělali tak, že jsme v pátek počkali na první předávky. To znamená, že jsme čekali někdy do 11 večer, kdy se první štafety předaly a potom v noci jsme se teda šli vyspat, ale zároveň v race centru pořád byl připraven jeden kolega, který nebyl sice přímo moderátor, ale vyvolával právě jednotlivé běžce, takže tam i tak měli servis minimálně informační v tom, kdo jde zrovna na trať. Zároveň jim chodili SMSky a my jsme teda v tuhle dobu spali a potom jsme hezky v 8 ráno přišli do areálu čerství a už jsme nemoderovali jenom to, co se děje na trati, ale i ten doprovodný program, který jsme tam měli, protože týmovka je v tomhle specifická, tam se nejenom běhá, ale je tam připraveno i několik druhů doprovodného programu. Tady jsme měli třeba zpěvačku, která dorazila během dne. Měli jsme tam přednášku o tom, jak správně dýchat a i další přednášky, u kterých měli být fresh. My se museli

0: Myslím, že i letos se nám to podařilo.
1: No a hlavně se nemůžete tvářit, že jste těm návštěvníkům už některé informace řekli. Nemáte třeba z toho někdy zmatek v hlavě, co už jste říkali, co jste neříkali, protože se to všechno musí říct minimálně dvakrát, aby i ty nově příchozí na ten další závod pochopili, o co jde.
0: Někdy je to lehce matoucí, že si člověk říká, co už jsem říkala, co jsem neříkala, ale na druhou stranu vždycky říkám, že možná je to těžší pro ty lidi, co to vnímají, uvnímat dvakrát, než pro nás to dvakrát říct, a pro nás lepší říct to dvakrát, tak aby jsme si byli jistí, že opravdu každý tu informaci zachytí a jednou to určitě minimálně z těch dvou pokusů klapne.
1: Která zastávka Běhy lesy je pro tebe, Nicole, nejzajímavější nebo nejkrásnější? Můžeš to vzít z jakéhokoliv pohledu, buď z pohledu toho místa, anebo s kladbou té práce, kterou tam máš.
0: Já asi vyberu tu, která nás čeká jako příští, a to Lednici, protože já jsem původně ze Znojma, to znamená, že do Lednice to mám nejblíž, to je první pozitivum, které mluví ve prospěch Lednice. No a druhé je to, že je to konec sezóny, to znamená, že závodem to nekončí, ale zároveň po závodě vyhlašujeme vlastně i běžce a naše osmeráky, kteří odběhnou celý seriál Běhej lesy, a je tam i takový příjemný večer, kterým my tu sezónu zakončíme, takže by to byla Lednice.
1: Je pravda, že Lednice je opravdu specifická, ale zase je možná nejdelší, protože ráno se startuje klasický závod, ale vyhlašuje se až do pozdních večerních hodin, a pak ještě ta zmiňovaná party.
0: Je to tak, já jsem si loni říkala, že dorazím ráno, že pojedu tím, že to mám blizoučko hnedka ráno předtím, než závod začne, a pak jsem si říkala, že to byla obrovská chyba, protože i tím, že se běží právě plný maraton, tak se startuje dříve než na tradičních zastávkách Běhej lesy, a ráno jsem si říkala, že jsem zbytečně ráno brzy musela vstávat, to znamená, letos si přijedu hezky v pátek, a potom to, že je ten sobotní den dlouhý, už mi vůbec nebude vadit a naopak si to naplno užiju.
1: Dobrá, děkuju. Dáme si písničku a pak se zeptáme Martiny.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím v Střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: Co se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky.
1: Kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace.
1: Kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.
2: Senior projekt manažer Běhej lesy Martina Jiránková. Můžeš nám vysvětlit tady tu tvoji pracovní pozici?
3: Začínala jsem v Raulu před 2 lety jako projektový manažer. Zabývám se hodně, jak jsem říkala předtím, partnerama a jejich aktivitama na našem závodu a také produkcí závodu jako takovou a plánováním.
2: No a jaké aktivity nás čekají zítra tady v Železné Rudě?
3: Třeba nás čekají pár dobrých aktivit na trase závodu. Můžete se těšit na hudbu živou od DJe po trase závodu, zatančit si třeba, když se vám bude chtít, anebo na nějaký speciální fotopoint u jednoho z jezer ledovcových, který se nacházejí na trase.
2: A kdo vymýšlí takové zajímavosti, které vlastně trošičku odlišují ty trasy, nejenom tím, jak vypadají a kde jsou, ale co se na nich děje?
3: My se vždycky snažíme najít tu společnou cestu s našima partnerama, aby to bylo zajímavý, aby to bylo zábavný pro běžce, aby to nebyl jenom běh, ale aby to bylo i nějaký prostě víc, něco trochu víc, ať zažijou trochu víc běžci. A vždycky se sejdeme my v projektovém týmu, komunikační tým, sejdeme se jako velký tým a prostě začíná takový takzvaný brainstorming a začínáme prostě chrlit nápady. Neexistuje špatný nápad, to je velmi důležité pravidlo. A z toho vznikají ty jednotlivý nápady, který se nám do toho dobře sednou.
2: Ty jsi říkala, zmínila jsi, že jsi v Raulu v pořadatelské agentuře 2 roky. Jak jsi se sem dostala? Nebo co tě sem přivedlo?
3: Dostala jsem se na doporučení jednoho z známých kamarádů, který říkal, že zrovna tam někoho hledají a ty jsi taková sportovkyně, tak určitě tě to tam bude bavit. Zkus to. A já jsem se podívala na možnosti a opravdu na Běhej lesy se zrovna hledal projektový manažer. Tak takhle je to.
2: A je podmínkou, že musí zaměstnanec Raulu být sportovec?
3: Není to podmínkou. Nicméně my tam všichni sportovci jsme sportovní agentura a všichni se tím sportem, my ním žijeme. A to je prostě naše nějaká společná hodnota, na který se stavíme a samozřejmě nikdo nám nenapíše nebo neřekne, musíš být sportovec, ale prostě je to něco, do toho bude.
2: Tak ono to člověka tak nějak asi musí vtáhnout, ta atmosféra vůbec těch závodů a pořádání těch závodů a Běhej lesy není jediný závod, který agentura pořádá. Co ještě pořádáte?
3: Máme takového mladšího bratra na Slovensku, kterému říkáme Běhej lesmi, také jsou to velké projekty jako Jizerská 50, kterou určitě ví skoro každý, bych řekla. Pak máme cyklozávody, Road Classics a další.
2: Mm-hmm. No a ty, kdyby si řekla, čím jsou specifické jednotlivé zastávky, tak které by si vypíchla? Taky by to byla Týmovka a Klínovec nebo něco jiného, Lednice?
3: Já se asi už nebudu zastavovat u těch, který jsme probrali, ale pro mě je hodně významný ten první závod sezóny. Třeba tyto sezóny to byl Karlštejn. Běží se kolem známého hradu Karlštejn a jsou tam opravdu krásné výhledy. A také je to nejbližší závod k Praze, ze kterými vlastně ty závody pořádáme. Zároveň je to první závod sezóny, na který se dlouho celou zimu připravujeme.
2: Jak dlouho se připravuje sezóna Běhej lesy? Už teď se připravuje ta příští?
3: Určitě, už teď připravujeme další sezónu. Už teď termíny řešíme, jaký budou změny. Hlavně přemýšlíme nad novinkama, aby to běžce pořád bavilo, který s námi běhají pořád, aby to bavilo každý rok a přidáváme něco novýho.
2: Můžeš nám, Martino, prozradit nějakou novinku?
3: No, novinku vám nemůžu prozradit, ale můžu říct, že se můžete těšit třeba na novou lokalitu.
2: Jednu, dvě?
3: No, uvidíme.
2: Dobře. A můžeš nám aspoň prozradit, kdy můžeme očekávat to otajnění, kdy a kde se bude běhat?
3: Určitě. Kdo se podívá do lednice a na to vyhlášené afterparty, kde se budou předávat ceny osmerákům a dalším členům Srubomistru, tak tam se odhalí termíny a také nové lokality případné a tak dále.
2: Takže už na další zastávce budeme moudřejší.
3: Určitě.
2: A kdy se potom rozeběhne předprodej těch startovních čísel? Protože vím, že letošní sezonu vlastně všechny zastávky jsou vyprodané. Některá dřív, ano. Některá pozdějc. Ale spoustu závodníků nebo lidí, kteří chtěli se zúčastnit, tak vlastně dlouho váhali, až prováhali tu příležitost a startovné nesehnali. Tak kdy se bude moc kupovat?
3: My moc doufáme, že připravíme všechno nejlepším způsobem a budeme se moct registrovat co nejdřív na další závody spolu s odtajněním našich termínů. Nicméně je to ideální představa. To vždycky se snažíme udělat a je to pro nás opravdu priorita číslo jedna. Budeme se snažit a usilovat o to.
2: Co je na plánování nebo vůbec realizaci zastávek Běhalezy nejsložitější?
3: Nejsložitější? Mě to tak baví, že já ani neumím říct, co je nejsložitější. Ale to plánování samotné, samo od sebe, tím, že těch věcí je tolik a nestratit se v tom počtu těch věcí je opravdu složité.
2: Z čeho máš největší radost?
3: Radost mám největší ze závodního dne, když jsme to připravili a už začínáme, otevřeme areál, začínají nám přicházet běžci a největší radost mám, když nám běžci dobíhají do cíle. Jsou vysmátí, šťastní a nás to strašně hřeje u srdce.
2: Tak si dáme písničku a pak budeme pokračovat.

0: Jedním z mých dnešních hostů je Nicole Katolická, moderátorka. Ty jsi moderátorka sportovních vlastně akcí. Převážně.
1: Je to tak.
0: Jak tě napadlo dělat nebo specializovat se na sportovní akce?
1: Já si myslím, asi by mě to mohlo napadnout. Každopádně mě to nenapadlo, mě to tak nějak život přihodil. Asi to tak nějak vzniklo tím, že mám sama ráda sport, to znamená, že když jsem se rozhodla, že začnu moderovat, respektive když jsem dostala první nabídku to vyzkoušet, tak to bylo pro jednu sportovní organizaci a potom jedna z prvních větších akcí, co jsem moderovala, nebyla teda živá akce, ale bylo to videa pro český olympijský tým a jelikož moje první reference byla právě ten český olympijský tým a olympiáda v Pekingu, tehdy na dálku, kde jsme moderovali, tak se mi i ty další klienti především ozývali ze světa sportu, ale zároveň je to i tím, že já jsem hodně sportovní člověk, to znamená, že nejvíc mých kamarádů je právě ze světa sportu, nejvíc lidí znám ve světě sportu a tak jsem i u toho světa sportu převážně zůstala pracovně.
0: Jaké je moderovat mistrovství světa žen v ledním hokeji?
1: Bylo to úžasný, byl to velký zážitek. Myslím si, že co se týče těch ženských, respektive ne ženských, ale živých akcí, tak to pro mě byla přelomová akce, protože do té doby jsem samozřejmě moderovala už nějaké akce, ale ne žádnou takhle v kuse 2 týdny a zároveň ne takovou, kde bych třeba po boku měla opravdu ty největší hvězdy českého sportovního moderování. Mezi ty považuji samozřejmě Míru Lence z Dendu Novotného, ale zároveň třeba i Libora Boučka, se kterým jsem tam měla možnost poprvé moderovat a se kterým jsme tam tehdy odmoderovali taky nějaké 3 zápasy minimálně, mám pocit.
0: No a jak se to moderuje, nebo kde ten moderátor stojí, kdy mluví, jak to funguje?
1: Pokud se koukneme přímo třeba na tady to hokejové mistrovství, tak tam máme pevný program, co se děje opravdu minutu po minutě. To znamená, že ještě vlastně více než hodinu před zápasem my už jsme na svých místech a přesně víme, co se kdy děje, kdy chodíme za fanoušky, o čem se s fanoušky bavíme, kdy jsou nějaké oficiální části, protože samozřejmě ten zápas má nějakou strukturu, musí zaznít soupisky, musí být představeni rozhodčí a zároveň i kvůli tomu, že všechny zápasy se synchronizují stále televizí, tak všechno musí být časově tak, aby to do té televize šlo, protože to nejde jenom do české televize, ale pokud se bavíme tady třeba o tom mistrovství, tak to už jde opravdu do televize po celém světě, přece jenom je to šampionát světový a tak nám se nemůže stát to, že bychom mluvili přes nějakou část, protože v tu chvíli by to tam úplně nesedělo. To znamená, my mluvíme během veškerých pauz, před zápasem a po zápase, ale třeba během zápasu jako takového, během samotné hry, my nemluvíme, to mluví jenom technický hlasatel a náš čas většinou na nějakou interakci s fanoušky přichází během komerčních přestávek.
0: No a jakým způsobem se dorozumíváte s režií, abyste právě přesně dodrželi tady ten časový harmonogram, abyste si neskákali vlastně do řeči s tou televizí?
1: Ono to nejde vidět, ale my většinou vždycky máme sluchátko v uchu. To znamená, že kdykoliv se něco děje, tak nám to do ucha režisér odpočítá, řekne nám 3, 2, 1 a my následně víme, že máme mluvit. Zároveň nás informuje i o tom, kdy už máme končit, kdy se nám blíží limit, do kterého se musíme vejít a případně nám i radí s tím, jaké téma nebo co zrovna bychom měli zařadit ve chvíli, kdy my třeba tu nit zrovna ztrácíme.
0: Kolika jazycích moderuješ?
1: Já ve 3. V češtině, v němčině a v angličtině.
0: Ty hodně cestuješ taky.
1: Je to tak, já miluju cestování. Jako malá jsem necestovala vůbec, ale potom během střední jsem začala hodně cestovat a zároveň i během vysoké mi to zůstalo, protože tu jsem studovala v Rakousku a následně jsem se vydala i na výměný semestr do Thajska, takže jsem i 5 roku žila kousek od Bangkoku a tam se ta moje láska k cestování ještě

0: prohloubila.
1: A nějaká zahraniční zkušenost, co se týče sportovního moderování?
0: Ne, vyloženě sportovního, i když se nějaká nabíla, ale bohužel třeba termínově mi to nesedělo, ale měla jsem třeba firemní akci, kterou jsem moderovala v Benátkách, a ne těch českých na Deezeru, ale opravdu v těch italských Benátkách. Zároveň jsem měla firemní akce ve Vídni, měla jsem vlastně i firemní akce v Berlíně v Německu, takže tam to nejsou vyloženě sportovní akce, tam jsou to spíš akce firemní, ale i ty byly třeba v tom zahraničí.
1: My jsme se teďka v pondělí potkali na jedné krásné akci, kdy Matěj Koenig, sportovní influencer, vydal svoji první knihu. Tak jak se ti třeba tahle akce líbila, jak se ti na ní pracovalo?
0: Mně se líbila moc, protože Matěj je skvělý člověk, já ho mám moc ráda, troufnu si říct, že jsme i kamarádi, nejenom kolegové, ale hlavně i kamarádi. To znamená, že když mi ještě v době, kdy to bylo neoficiální, říkal, že píše knížku, tak jsem z toho měla obrovskou radost a měla jsem i velkou radost, když mě následně oslovil, jestli bych mu pomohla i s tím samotným křtem, a byla takovou průvodkyní, částečně i moderátorkou toho večera, tohohle speciálního momentu, kdy se tam sešli všichni lidi, kteří mají Matěje rádi, tak aby popřáli jeho knížce hodně štěstí.
1: Knížku si četla?
0: Dokonce už jsem opravdu první část té knížky přečetla. Jsem asi na straně 30. Ještě jsem teda neměla čas ji dokončit, protože se přiznám, že knížku jsem si pořídila až v pondělí na křtu, ale už mám za sebou prvních 30 stránek.
1: A nějaká videa?
0: Videa jsem si ještě nepustila. Já jsem ji četla večer, takže já jsem ta trošku starší generace, i když teda je mi 25 let, takže zas tak starší generace nejsem, ale víc to čtené slovo je mi zatím pořád bližší.
1: Máme to stejně, já jsem se také začet, ale video jsem si ještě nepustil, ale moc na ně těším, protože jsou tam opravdu moc zajímavý sportovní legendy. Tak dáme si písničku a pak se ještě dozvíme něco zajímavého.
2: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.

0: zkouší. Martina Jiránková je druhým hostem, s kterým si dnes povídám ve speciálním klubu Rádia Junior přímo ze Železné Rudy. Martino, co tobě dal sport nebo vlastně za seriál Běhej lesy?
1: Mně dává seriál Běhej lesy pokračování mého velkého nadšení ze sportu. Ta atmosféra, kterou my dokážeme přinést našim běžcům a sami se jí nakazíme, tak to je pro mě to, co mi přináší nejvíc.
0: Je pravda, že nakažlivé je to velmi, ale úplně tě to nenakazilo k tomu, aby si začala běhat?
1: Jak to, že ne? 5 kilometrů je taky běh.
0: Ne, to jo, ale že jsi jako furt pro tebe ta srdcovka jsou ty lyže.
1: Je to tak.
0: Ale nakazilo to někoho z rodiny?
1: Nakazilo to mýho syna, který šel se mnou si zaběhat lednici. Předtím vlastně byla Železná Ruda v minulý sezóně. Šel na tu 7-kilometrovou trasu, která je krátká, a v té době mu bylo 12 let teprve. A dokázal doběhnout, myslím si, mezi prvníma 30 z celé trasy. A pro něj to bylo znamení a od té doby se pustil do atletiky a už přes jednu sezónu závodně běhá a je prostě velký nadšenec, mnohem větší než já.
0: No to právě jsem chtěl říct s tím, že se takhle to dá jako i přes maminku nakazit to dítě tím sportovním nadšením a atletika, co ho v atletice nejvíc baví.
1: Myslím si, že právě ty delší trasy. Včera zrovna měl závod, kde se mu 800 podařila daleko líp než ty kratší sprinty a já mu říkám nebo předpokládám, že by mohl být dobrý na maratonech jednoho dne.
0: No, to je trošku ještě dál. Je to trošičku speciálnější přístup k tomu, ale určitě. Je to krásný. Bude zítra na startu?
1: Bude zítra, přijel jsem s tetou a zítra přijede, poběží taky 5-kilometrovou trasu.
0: Tak.
1: A i dcera taky poběží, i přesto, že to až takovej nadšenec není, ale poběžíme, doufám, spolu.
0: Poběžíš taky?
1: Jo.
0: Zítra?
1: Myslím si,
0: ty to stihneš i při práci takhle běhat?
1: Mám
0: Mám
1: zodpovědný kolegové, na který se můžu spolehnout a poběžím, pokud mi to umožní.
0: Tak, Nikčo, a teďka ty. Ty se tady trošičku usmíváš. Je pravda, že nám se tady přímo při povídání podařilo rozlít sklenice s limonádou.
2: My jsme na začátku říkali, že přesně tohodle se bojíme a teď se nám to stalo, takže já jsem se neudržela a lehce jsem se rozesmála.
0: Ale naštěstí se nic nepolilo a můžeme vysílat dál. Tak Nikčo, ty a běh, to víme, že ty běháš.
2: Je to tak, ale spíš rekreačně.
0: Rekreačně, ale když jsou tady výběhy před Běhej lesy, tak si většinou dáš, když máš tu možnost.
2: A když to stihnu. Dneska jsem zrovna chtěla stihnout ten výběh, ale nevyšlo mi to časově, ale myslím si, že příště v té lednici už to zvládnu časově a tam už mi to neunikne.
0: Ty děláš opravdu velké sportovní akce, zmiňoval jsem tady mistrovství světa žen v ledním hokeji, ale je toho mnohem víc. Byla někdy nějaká akce, když ti někdo zavolal a řekl, co po tobě chce, že by si řekla wow, tak tohle už je fakt jako hodně velká výzva.
2: Já musím říct, že já jsem tenhle pocit v životě zažila opravdu několikrát, protože tím, jak jsem přece jenom šla od těch malých akcí po ty větší, tak pokaždé, když přišla větší a větší akce, tak ten pocit přicházel. To znamená poprvé, když přišla nabídka světového poháru v boulderingu, což byla moje první mezinárodní akce, tak jsem si říkala, tak tohle už nic nepředčí. Potom přišlo to mistrovství světa v ledním hokeji, tak pak jsem si říkala, že to nic nepředčí. Potom ještě ženské mistrovství ve florbale, tak tam jsem si taky říkala, že už to jako přece jenom tolik těch akcí krásných, to už člověk nemůže kam dál škálovat. A přišlo třeba zase O2 Arena superfinále florbalové a zase člověk tam přišel i o den dřív, protože jsem z toho byla nervózní, byla jsem vyklepaná, přece jenom člověk tam vždycky přijde podívat a nedokáže si představit, že teď bude stát uprostřed té arény, tak jako se mi to stalo letos, a všechny ty zraky se budou upírat na ten středový kruh, kde budu stát já a budu tam mít třeba minutový monolog. Tak to byla opravdu situace, u které bych 5 let zpátky, nebo možná spíš 10, když jsem byla na střední škole a bála jsem se třeba mluvit před tabulí, vůbec nečekala, že se do ní někdy dostanu. A zpětně jsem moc ráda, že vždycky, ať už je to jakákoliv výzva a mám z ní jakýkoliv strach, tak si řeknu, že to zvládnu. A nakonec, na konci jsem vlastně strašně pyšná sama na sebe, jak si s tím poradím.
0: Nikčo, ty jsi šla do O2 Areny vyzkoušet ten svůj monolog minutový?
2: Nešla jsem si vyzkoušet ten můj minutový monolog. Šla jsem si jenom očíhnout, jak bude vypadat to prostředí. No a na tom minutovém monologu je ještě takový zajímavý fakt ten, že on nebyl plánovaný. On až ten den, asi hodinu předtím, než vznikl opravdu na té aréně, tak jsme se domluvili, že ho budu dělat, protože to byla náhrada jiného programu, který nám trošičku vypadl. To znamená, že jako náhradu jsme vymysleli to, že já si stoupnu do středu té arény a najednou z velkého ticha a tmy na mě půjdou reflektory ze všech stran a já tam budu minutu stát a minutu souvisle mluvit navazujícím textem, co vlastně navazoval na další program. A přesto, že to byla situace, která nebyla úplně plánovaná, nebyla zas tak zkoušená, tak jsem na ní měla nakonec velmi dobré ohlasy a musím říct, že jsem z ní měla velký strach, ale na druhou stranu zpětně je to jeden z těch momentů třeba toho letošního superfinále, na který jsem moc hrdá.
0: Vzpomínáš si ještě na to, co jsi tam tu minutu říkala, nebo o čem si povídala?
2: Vzpomínám si na to, ono to bylo před ženským zápasem, to znamená, že to bylo o ženském sportu, takže jsem se tam snažila vyzdvihnout to, jaký vlastně ženský sport je, že ženy jsou bojovnice a nechávají tam vlastně absolutně všechno, ať už jsou to emoce, odvaha a nebo statečnost, kterými od nich pravidelně vždycky vidíme. A tak jsem se snažila napojit vlastně ten svůj monolog i na ten šampionát, který jsme zažili v prosinci a zároveň to napojit i na ty emoce, které už tam pomalu vířily, protože se blížilo se superfinále, to znamená zápas, který rozhodne úplně o všem a o tom, jak ta sezóna skončí.
0: Tvůj sen?
2: Můj sen, moderátorský, myslíš?
0: Aha.
2: Já se přiznám, že já asi aktuálně nemám jednu akci, kterou bych si přála moderovat, ale strašně moc bych si přála, aby mě ta práce pořád bavila tak, jak mě baví teď a abych při ní pořád potkávala spoustu inspirativních lidí, tak jako se mi to doteď daří a pokud se splní tady ty dva body, tak je mi vlastně jedno, jestli to bude malá akce nebo velká akce, hlavně ať si to vždycky užiju.
0: Martino, a ty, tvůj sen?
1: Můj sen momentálně je, aby jsme do konce sezóny v Železný Rudě a Lednici dopadli na jedničko.
0: Tak to je super. Dnešní rozhovor dopad na jedničku, holky. Já vám moc děkuju za povídání. Děkuju dnešními hosty. Byla Martina Jiránková a Nikola Katolická. Pro dnešní večer je dosportováno. Je tady čas na odpočinek a na pohádku. Od mikrofonu se loučí a krásný nejen sportovní víkend přeje Jirka Kohout. Ahoj.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Jestli správně počítám, zbývají nám poslední dva bleší skokani, kteří by si měli vybrat teplý psí kožíšek na dnešní noc. V parku už je tma. Ale to neznamená, že se ještě nemůže objevit nějaký psí opozdilec. Pátá bleší pohádka se jmenuje Skóča a Lojzík. Ať se vám u ní krásně usíná.

0: Dobrý večer, děti. Dvě blechy seděly na lavičce v prázdném parku. Byla nejhlubší noc. Bleška Meda tvrdě spala, ne však Blešák Skóča. Civil do tmy a nešťastně podupával svými šestinožkami. No jasně, má zase smůlu, jako vždycky. Bude tu trčet do rána a ani pak se nejspíš neuchytí na žádném zvířeti. Jenže co to? Parkem se najednou k lavičce přišourala zvláštní dvojce. Rozcuchaný, nepořádně oblečený pán s tlustými brýlemi a umolousaným kloboukem a vedle něj menší zavalitý pes se sraženým čumáčkem plným záhybů a se vztyčenými oušky. Ten pes, byl to francouzský buldoček, ani neměl vodítko. Prostě jen tak poklidně vedle starého pána cupital tmou. Skóča znejistěl, jestli se mu dvojice nezdá, a štípl sám sebe. Au! Nezdají se mu. Měl by vzbudit Medu a přenechat tuhle šanci jí? Na druhou stranu, krom sám sebe, už dlouho nikoho neštípnul. Medí? Dloubl do Blešky vedle sebe Skóča. Je tu pes, já ho zkusím, jo? Než se Meda stihla rozkoukat a cokoliv říct, Skóča skočil. Sám sebe tím dost překvapil. No a protože byl dobrý skokan, dopadl psíkovi na hlavu. Tam se trochu zarazil, že by přece jen neměl smůlu, ale štěstí. Pes s pánem šli dál svým loudavým tempem a mířili překvapivě ne k ulicím města, ale hlouběji do zeleně. Skóča se po chvíli nejistoty psovi představil, jak se na slušnou blechu patří. Pes jen zatřepal hlavou a po chvilce řekl: já jsem Lojzík a tohle je můj pán, profesor Žemla. Není to ale pán, jakože by mi panoval, dost často panuju já jemu. Z toho Skóča nebyl moc moudrý. Zeptal se tedy psa, jestli je jeho páníček nějak nemocný. Buldoček Lojzík se chrochtavě zasmál. Můj páníček by ti řekl, že je to zajímavá otázka. No a je teda nemocný? Opakoval Skóča. Spíš ne, i když mocný teda příliš není, odpověděl pes. Skóča si pomyslel, že tohle téma je na něj moc náročné a zkusil se zeptat na něco jiného. Vy nejdete domů spát? Ne, jdeme na lavičku tamhle na vršku vyhlížet svítání. Pak Lojzík vysvětlil Skóčovi, že to má jeho páníček rád, prý ho tam napadají nejlepší myšlenky. Někdy přitom ovšem usne. Toho pak Lojzík musí vzbudit a pak odvést domů. Skóča usoudil, že se ocitl u bláznivého pána s bláznivým psem a že má přece jenom smůlu. Seskakovat z teplého Lojzíkova těla se mu ale nechtělo. Taky ho napadlo, že bláznivému psovi by možná nemusel vadit čas od času nějaký ten štípanec. A kdo ví, možná ani panu profesoru Žemlovi. Můžu tě štípnout? Zeptal se proto. No, to se budeš muset asi rozhodnout ty, odpověděl buldoček. Já? Užasl Skóča. A kdo jiný? Já ještě blechu neměl, nikdy mě žádná neštípla, tak těžko můžu říct, jestli jsem pro nebo proti. Mezitím pán a pes došli k lavičce na mírném kopečku nad parkem. Pán se usadil a pes se stočil k jeho nohám. Skóča si pomyslel, že co se týče štípnutí, on je pro. A celkově, pokud bude Lojzík rozhodnutí tohoto typu nechávat na něm, bude to možná přece jen fajn ubytovatel. Že by měl přece jen štěstí? A tak Skóča Lojzíka štípnul. Lojzík vykviknul, otřepal se a trochu naježil svou krátkou srst. Pak se Skóči přísně zeptal. A teď mi pověz, jak jsi s výsledkem spokojený?
1: Já jsem si to moc užil, odpověděl Skóča.
0: A tebe nezajímají bytosti kolem tebe? Pokračoval v přísném tázání buldoček.
1: No tak určitě, řekl Skóča, ale jistý si svou odpovědí nebyl.
0: To by měli,
1: Protože třeba mně se tvoje štípnutí rozhodně nelíbilo. A pokud bys mě náhodou chtěl štípnout ještě jednou, tak nejspíš začnu vít. A když začnu vít, tak se pan profesor vyděsí. A když začne mít pan profesor o mě strach, začne cirkus. Nejenže mě bedlivě prohlédne, ale dozajista mě odvede na veterinu. A tam tě najdou a víš, co s tebou udělají?
0: To asi nechci vědět, hlesl Skóča. A pomyslel si, že doufat ve štěstí byl úplně hloupý nápad. Ne, ne, on Skóča štěstí prostě nemá a mít nemůže. Tak já už tě štípat nebudu, no. Řekl psovi a přeběhl z jeho pravého ucha na levé a pak zase zpátky. Co teď? Další štípání nebude, to je jasné. A další hovory s potrhlým buldočkem se mu také vést nechtěli. Skóča byl zmatený. Buldoček spokojený. Nebe pomalu začínalo světlat a hvězdy blednout. Pan profesor najednou vstal z lavičky a pomalu se rozešel zpět k okraji parku. Vůbec netušil, jaké drama se odehrává v kožíšku jeho psa. Skóča po Lojzíkovi pořád nešťastně pobíhal a řešil, co dál. Má skočit do trávy, ale co v trávě? Různě u toho jančil, předními nožkami se škrábal na hlavě, zadními pružil a sem tam i hopsnul. Bohužel si nevšiml, že se pan profesor Žemla zastavil. Zalovil v kapse a pak se natáhl k Lojzíkovi, aby mu připnul vodítko. A tak se stalo, že Skóča ve svém zmatku hupsnul přímo na ruku pana profesora. Ta se následně zvedla a sevřela dlaň.
1: Jemináčku.
0: Zakvílel Skóča, který se ocitl ve tmě. A jak byl vyděšený, nenapadlo ho nic jiného, než pana profesora štípnout.
1: Co to?
0: Vyjekl pan profesor. Pustil vodítko, zvedl ruku před tvář, pomalu ji otevřel a prsty druhé ruky strachy z tuhlého Skóču chňapnul.
2: A hleďme, blecha, řekl pak.
0: Tak, a teď pan profesor prsty stiskne a to bude Skóčův konec. Kdyby Skóča uměl zblednout a čůrnout si strachy, udělal by to. To bude ten konec jeho smolného života. Lojzíčku, co s ní uděláme? Zeptal se pan profesor psa a zamyšleně na Skóču brejlil. Lojzík vesele štěknul. Pan profesor se usmál.
2: Ty myslíš, že i blecha si zaslouží žít?
0: Lojzík opět štěknul a začal kolem svého pána radostně poskakovat.
2: Tak dobře, ale domů si ji neodneseme. Co říkáš?
0: I tohle pes pánovi schválil štěkotem. Pan profesor pak s blechou v prstech prošel několika parkovými pěšinkami a došel přesně k té lavičce, z níž před pár hodinami blešák na buldočka skočil. Tam ho lehce odcvrknul na opěradlo a řekl.
2: Buď s Bohem, blecho.
0: Pak odešel doprovázen, či spíše veden, svým psem. Skóča nebyl schopen odpovědi. Strnule seděl na lavičce a vytřeštěně koukal do rozbíhajícího se dne. Když přišel trochu k sobě, bleskla mu hlavou jediná myšlenka, a totiž, že měl možná přece jenom štěstí. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Honza je jako každý Honza v pohádce tak trochu líný. Rád leží na peci a jí tatínkovi buchty. Všichni si o něm myslí, že je taky hloupý. Ale je to pravda? To zjistíme z pohádky Honzo vstávej. Režie a scénář Maria Křepelková. V roce 1992 účinkovali Martin Zahálka, Vladimír Brabec, Růžena Merunková a další.

0: Honzo, Honzíčku, vstávej. Slunko se za chvíli vyhoupne na oblohu a ty se pořád objímáš s peřinou.
1: Oh, neznám lepší potěšení, než vyhřátou pec s pěkně natřepanou peřinkou. Patato.
0: Tak už ať si dole.
1: K tomu čerstvě upečené buchty. Nenašli by se nějaké v troubě?
0: Já ti dám pec, já ti dám peřinu, já ti dám buchty, ty Honzo jeden honzovatej. Tobě jsme s paňmámou uměli vybrat jméno. Už je bílý den a on si leží za pecí.
1: Jméno je jméno, pan táto. Každý Honza je drobátko líný. A ze všeho nejraději má buchty a peřinu.
0: Pokud já vím, tak jde do světa. Vyzraje na draka, osvobodí princeznu a tu nakonec dostane i s polovinou království.
1: Jenomže já princeznu nechci.
0: Ano, tak neříkám, že to musí být hned princezna. Mně by stačilo úplně obyčejné děvče z naší vesnice.
1: Ale pan táto, tuhle písničku slyším každý den.
0: A já ti to dnes říkám naposled. Buď se oženíš a přivedeš dostavení hospodyni, nebo já nevařím.
1: Takovou zelňačku jako vy stejně žádná nesvede.
0: Tady žerty končí. Řekl jsem, nevařím. A hybaj z pece dolů.
1: Proč hned tak zhurta, pan táto? Víte přece, že to není moje vina. Proč jste mi dali jméno Honza? To vy jste na mě přivolali to válivé neštěstí.
0: Palice jedna mazaná. Ty si myslíš, že já se neumím vyvalovat v peřinách? Umím a rád, ale někdo pracovat musí. Tady máš na cestu 3 groše, k tomu ti přidám pár buchet a to ti povídám. Bez pořádné výslušky a bez nevěsty se domů nevracej.

0: To se lehko řekne, ale kde mám tu nevěstu hledat? Takovou, pro kterou bych z pece skočil, jsem ještě nepotkal. Ach, pan táto, těžký úkol jste mi dal. Na takový by i kouzelný dědeček z pohádky byl krátký.
1: Hej, ty tam! No, co se rozvaluješ na mé louce?
0: Je, dědečku, vy jste přišel.
1: Jaký pak já jsem pro tebe dědeček?
0: Kouzelný přece, jen jsem na vás pomyslel, už jste se objevil.
1: No, to bys rád od kouzelného dědečka.
0: Ale táta chce, abych se oženil. Pomůžete mi?
1: A co za to?
0: Mám fuzličku pár buchet.
1: S parohem?
0: Taky s mákem a s povidlím. Mm. Vemte si, dědečku.
1: No, ty jsou dobré. No, sladké.
0: Takové buchty jako můj táta nikdo upéct nedokáže. Mm. Už kvůli něm se musím brzy vrátit domů. Vidíte, že mi pomůžete.
1: Já?
0: Spořádal jste moje buchty. Tak teď mi musíte, kouzelný dědečku, dát nějakou dobrou radu.
1: Že já žádný kouzelný dědeček nejsem. Jsem nejbohatší sedlák v širém okolí. Mám největší pole, nejbohatší statek a nejhezčí dceru.
0: Co? Vy máte dceru?
1: To pro tebe nerostla. Pro moji Andulku si přijede pán ze zámku.
0: Snědl jste moje buchty.
1: A proto bych ti měl dát dceru? Kdo je pak? Andulku nedostaneš. Jak ti vlastně říkají?
0: Honza.
1: Tak ty jsi hloupý Honza. Tak abys neřekl, Honzo, za ty buchty tě vezmu do služby.
0: Já nehledám službu. Potřebuju nevěstu.
1: Však já tě u sebe dlouho nenechám. Jenom co si vysloužíš nové buchty. Pak půjdeš o dům dál.
2: Já se chci vdávat, mámo. Slyšíte?
3: Holka, už mě z tebe hlava třeští. To neumíš začít o něčem jiném.
2: Za chvíli se mi vysměje celá vesnice. Dcera nejbohatšího sedláka a ženichové od ní utíkají.
3: Andulko, víš přece, že ti pan táta hledá toho nejlepšího.
2: A tatínkovi nebude nikdo dost dobrý.
1: Copak? Nemůžeš se dočkat vdavek?
2: Jazyk si raději přivázat, než vám něco říkat.
1: Jsi hubatá. Však si o tom i vrabci štěbetají, že naše Anča má pusu pořádně proříznutou.
2: Já spíše slyšela, že její pan táta po lžičce dává, ale po lopatě bere.
1: Ty poslouchej.
3: Vy dva. Sotva se uvidíte, hned si vyjedete do vlasů. Ančo, přilož do kamen, ať nám nevyhasnou. A ty, táto, dohlédni na čelátku.
1: Aby se si nezastávala.
3: Myslela jsem, že spěcháš do stodoly počítat zrní.
1: Však je mi v té stodole nejlíp.
2: Pro ty svoje zlaťáky vůbec nikoho nevidí.
3: Taky už zamkni tu svoji štěbetalku. Před tátou máš mít úctu.
2: Všechny nápadníky vyhnal. Jeden mu nebyl dost bohatý, druhý byl zase moc rozhazovačný, třetí líný. Jednoho po druhém vystrnadil, ale že má doma dceru na vdávání, na to úplně zapomněl. Mámo, vždyť si mě nakonec nikdo nevezme. To on všude rozhlásil, jaká jsem hartusice. Uvidíte, že zůstanu na ocet.
3: Ale Ančičko, jsi přece nejhezčí děvče z celé vesnice.
2: A kdo to ještě ví?
3: A nejbohatší, uvidíš, pro tebe si přijede pán ze zámku.
2: Jenomže než sem dorazí, bude mi 100 let.
3: Tak víš co? Než se té 100 dočkáš, aby ti nebyla dlouhá chvíle, pomůžeš mi zadělat na buchty.
2: Já?
3: No, a to si myslíš, že zámecký pán si nechce pochutnat na dobrých buchtičkách?
2: Na zámku je upeče kuchař. K čemu bych se já měla učit péct buchty?

0: Pan táto, čekám na ty buchty.
1: Celé odpoledne jsem svážel seno.
2: Teď ještě podesteleš dobytek.
1: Tohle jsme si spolu nedohodli. Řekl jste, že si vydělám pár buchet.
2: A pak zameteš dvůr.
1: Vy byste mě rozesmál.
2: Tak se moc nesměj. A dej se do práce.
1: Od rána jsem nic nejedl.
2: Napřed se mlátí a potom se platí.
1: Kdybyste mi po zásluze zaplatil, týden bych z těch peněz nehladověl.
2: Jaké dílo, takový plat. A kdyby snad nevěděl, co s časem, až zameteš dvůr, tak ve stodole čeká hromada dřeva. Hezký srovnej dřívko vedle dřívka.
1: Ale s tím nemůžu být hotov ani do rána.
2: Jen se čiň. Čiň se. Líný Honzo.
1: To jsem strčil hlavu do pěkné omáčky. Jak jsem si mohl takového hrabivce splést s kouzelným dědečkem? Ne, Honzo, tady nezůstaneš. Půjdeš do světa i bez buchet.

0: Tak tobě říkají Honza?
1: Co je na tom k smíchu?
0: V každé pohádce je Honza k smíchu.
1: Mě vyprávěli spíš takové, kde všichni mají Honzu rádi.
0: To budeš asi zdaleka.
1: A jak se jmenuješ ty?
0: Hádej.
1: Bětuška.
0: Kde pak?
1: Katuška.
0: Samá voda, Honzíčku.
1: Ty tady sloužíš?
0: Možná.
1: Já bych tady nesloužil ani chvilku. Sedlák je drž grešle.
0: Tak co tady děláš?
1: Snědl mi buchty. A potom... Potom má prý hezkou dceru. Na vdávání.
0: A ty si myslíš, že by ti jí dal?
1: A proč ne?
0: Třeba je zlá a hádavá.
1: Ty ji znáš?
0: Zná jí celá vesnice.
1: A je opravdu tak hezká. Umí vařit. Umí péct buchty.
0: Buchty?
1: Jestli neumí péct buchty, tak ji nechci.
0: No jen jestli bych chtěla ona tebe.

0: tlačí tě noční můra, že nemůžeš usnout.
1: Ta naše holka mě trápí. Roky pomalu přibývají.
0: To už jíte bez fanfrněla.
1: Abys nakonec nepřebral.
0: Než někomu, kdo má prázdnou kapsu, to dám Anču raději samotnému čertu.
1: Nepřivolávej neštěstí. Ve vsi je přece tolik pohledných mládenců.
0: Nevím o žádném, který by se mi vyrovnal.
1: Nebude si brát tebe, ale tvoji dceru.
0: A moje zlaťáky, moje kulaťáčky.
1: Anča je hezké děvče.
0: Moje zlaťáčky jsou hezčí.
1: Ty peníze ti úplně zatemněly rozum.
0: Jsou můj jediný opravdový poklad.
1: Tak se seber a jdi si za tím svým pokladem.
0: A víš, že máš pravdu? Vždyť já se dneska s nimi ještě ani nepotěšil, já je nespočítal. Co když mi je někdo ukradl?
2: Nebudu tady ani minutu. Andulku mi pan táta stejně nikdy nedá. A kdo ví, jestli opravdu není hádavá a zlá. Zbalím si raneček, za groše od táty seženu něco k snědku. Ale kde jsou?
0: Penízky moji. Kulaté. Jestli pak se vám taky stýská.
2: Pan táta.
0: Jste můj nejvěrnější kamarádi.
2: S kým si to povídá?
0: Konečně. Jste tady. Nikdo o vás neví, kulaťáčici. Jenom já a tma.
2: No ne. Pan táta ukrývá v truhle poklad.
0: Co se to tady blízká? Grošík. A druhý?
2: Moje peníze.
0: A kde jsou dva, bude i třetí. No jistě, tady se schovává. Jen pojď ke mně, pojď. Tak, takové štěstí. Mé truhličce vám bude jako v bavlnce.
2: Teď už svoje peníze nikdy neuvidím.
3: On zase jmenovat to není, o co stát.
0: Ty jsi polekal, Honzo. Kde se tu bereš? Snad mě nešpehuješ. Viděl jsi něco?
3: Nic, pan táto.
0: Jenom aby. Řekni mi, co jsi viděl.
3: Tomu, pan táto.
0: Víc nic.
3: Kde pak?
0: Tak co tady děláš?
3: Ztratil jsem 3 groše, tak je hledám. Nenašel jste je náhodou, pan táto?
0: Kde bys ty sebral 3 groše?
3: Od táty, na cestu. Nevíte o nich?
0: Čemu by mě byly tvoje groše? Mám svých dost. Kdo ví, za co jsi je utratil?
3: Já to věděl. Já to říkal. Lakomí a ještě k tomu prolány. Kde pak, Honzo? Nikam nepůjdeš. Zůstaneš tady a všechno sedlákovi vrátíš. I z úroky. Až příště přijde spočítat svoje zlaťáky, pořádně ho vystrašíš.
1: Andulko, těsto se musí pořádně vypracovat, jinak se ti buchty nepodaří.
4: To je ale hrozně těžká práce, paň mámo. Od toho hnětení mě bolí obě ruce a tělo už vůbec necítím.
1: Tak ukaž. Dodělám to sama.
4: Sotva stojím na nohou.
1: Proč se to těsto tak divně táhne.
4: Právě.
1: Co jsi tam všechno dala, Andulko?
4: Jenom to, co jste mi poručila.
1: To není možné. Tohle není těsto, ale nejfortelnější lepidlo.
4: Sáhni si. Pojď, maminko, ono se to lepí.
1: No?
4: Já mám těsto na šatech, na rukou i ve vlasech.
1: Všechno pokazíš, nic neuděláš pořádně. Počkej, zadělala si kvásek?
4: Jaký kvásek?
1: Říkala jsem ti aspoň 100krát, že ze všeho nejdříve musíš připravit kvásek. Bez kvásku se ti buchty nikdy nepovedou. Tak, teď abych všechno vyhodila, začala zase od začátku. Tak znovu a ještě jednou. Andul... Ona si klidně usne. Zalepená těstem od hlavy k patě. Jde pak, holka. Ty se nikdy...

0: je tu někdo?
1: Ukradl si 3 groše, lakomý sedlák.
0: A kde jsi, kdo jsi? Já tě nevidím. Jaké groše? O čem to mluvíš? Já přece nikomu nic neukradl.
1: Jsi zaslepený svou láskou k penězům. Nikdy si nic dobrého neudělal.
0: Ne, to není pravda. Já jsem vzal do služby Honzu, když neměl kam jít.
1: Honzovi si snědl buchty. Potom si mu nevrátil jeho 3 groše.
0: A odkud to všechno víš?
1: Jsem duch. Honzův ochránce. Každého, kdo by mu ublížil, potrestá. Honza, abys věděl, je tuze mocný a bohatý pán.
0: Pán? Říkáš pán? Já ho nechal zametat dvůr a rovnat dříví. Taková ostuda. Celá vesnice se mi bude smát. Duchu, duchu, poraď mi. Můžu to ještě nějak napravit?
1: Ode dneška nebude Honza spát ve stodole na sámě.
0: Jistě, že ne, kde pak ve stodole? Ne, ve stodole ne, páň má mu u stele v parádní světnici.
1: A v posteli, ať ho čeká pěkně natřepaná peřina.
0: Ano, s nejjemnějším peřím, duchu.
1: A jíst bude jenom buchtičky.
0: Ano.
1: Co tvoje Andulka vlastníma rukama upeče.
0: Ano, ano. Co jsi to povídal?
1: Že tvoje Andulka bude péct pro Honzu buchty.
0: Jo, tak to nevím, já to nevím.
1: Chceš snad říct, že Andulka buchty nepeče?
0: Ne, moje Andulka je pracovitá, buchty peče každý den, víš, jenom nevím, jestli bude mít zrovna zítra čas. Duchu, nemohly by ty buchty být radši od naší paň mámy?
1: Kde pak? Jedině od Andulky, jinak je s

0: Leda přes mou mrtvolu. Kdo to kdy viděl, aby nějaký přivandrovalec spal v naší parádní světnici?
1: Pod peřinou, maminko.
0: A ještě k tomu pod peřinou, řekla jsem ne. A to je moje poslední slovo.
1: Ale já si to přeju.
0: Měj rozum. Za chvíli by se nám vysmála celá vesnice.
1: Já ti svěřím tajemství, ale nikomu ani muk. Honza není obyčejný Honza. Honza je pán, je bohatší než my.
0: Honza je přece Honza, jenom se na něj podívej.
1: No, ženská jedna hloupá, řekl jsem, že je pán a podle toho se k němu budeš chovat. Usteleš mu v parádní světnici a Andulka mu napeče buchty.
0: Co? Co mu napeče?
1: Buchty!
0: Ty jsi viděl, že by naše Andulka někdy něco upekla?
1: Tak se to naučí. Andulko, kde jsi?
2: Co pak, pan táto? Snad nehoří.
0: Ještě něco horšího. Tatínek chce, aby Honza spal v naší parádní světnici.
2: Čeledín.
0: A ty mu máš napéct buchty.
2: Honzovi?
0: Jo. Vždyť to povídám. Našemu pantátovi se v hlavě spletlo páté přes deváté.
2: Nesu ti ty buchty, Honzo.
3: Tak ty nejsi děvečka. Ty jsi Andulka. Tak jaká jsi? Zlá nebo hádavá?
2: Kdo ví, čím si tatínka očaroval?
3: Kdybych ti to řekl, třeba by ses se mnou taky zasmála. Ale teď se pochlup. Pekla si je sama?
2: Jak pan táta přikázal.
3: No, tak to si dám líbit. No, nejsou sice jako malované.
1: Auweis, vždyť jsou jako kámen. Takové bych u nás doma nedal ani slepicím. Já chtěl buchty.
2: Však na ně hledíš.
1: Nevěděl jsem, že u vás místo buchet nabízíte balvany.
2: Balvan je tu jenom jeden. A to jsi ty.
1: Co jste řekla?
2: Že jsi balvan. A nevychovanec. A nadutý měchýř. A nafoukaný měch. Ty nevíš, že já jsem dcera nejbohatšího sedláka ze vsi.
1: Která místo buchet peče balvany. Jsi nemehlo.
2: Cože?
1: Rozmazlená líná Andula.
2: Tak abys věděl. Já žádné buchty péct nemusím. Pro mě si přijede pán ze zámku a odvede mě odtud. A tebe nechci ani vidět.

0: Nešťastná, vždyť ty chodíš jako tělo bez duše. Co pak se ti přihodilo?
1: Ale...
0: Už ani o vdavkách nezačínáš.
1: Řekl mi, že peču buchty jako balvany.
0: Kdo?
1: Honza.
0: Oh, tak odtud vítr fouká. Honze ti líbí, viď?
1: Honza? Ani nápad.
0: To mě se zamlouvá. Je veselý, pohledný, za práci umí vzít. To by byl ženich pro tebe.
1: Je chudý. A ještě k tomu nafoukaný.
0: Kdo ví, jestli není bohatší než my všichni dohromady.
1: Honza, vždyť má jen jednu košili.
0: Co na tom sejde? Poslouchá ho i pan táta. A to nebude jen tak.

0: Jsi spokojený, duchu?
1: Zařídil jsi to dobře, sedláku. Pod peřinou se Honzovi spí líp než ve stodole.
0: Myslíš, že mi odpustil?
1: Odpustil by, jenže pořád nedostal ty buchty.
0: Ne, Andula je nenapekla?
1: Něco napekla, ale buchty to nebyly.
0: A co mu ta nezvedená holka přinesla?
1: Kamení.
0: Kamení?
1: S tvarohem, povidly a mákem.
0: Tak ona mě bude vodit za nos, já jí ukážu. Duchu, spolehni se, duchu, Honza od Anduly buchty dostane.
2: Jou.
0: Tak ty si z vlastního táty budeš dělat dobrý den,
2: co?
0: Nazbírá v potoce kamení a podstrčí Honzovi místo buchet.
2: Pan táto, přestaňte, už dost.
0: Tak ty si myslíš, že já se to nedozvím?
2: Já vám vůbec nerozumím, pan táto.
0: Hned se půjdeš Honzovi omluvit a napečeš buchty sladké a vonavé. Jinak se těš, co jich schytáš.
2: Táto!
3: Necháš je? V hlavě se ti všechno plete.
0: Ty se do ničeho nepleť. Kdo ví, jestli se ta úroda nezrodila ve tvojí hlavě.
3: Prozradíš mi konečně, co tě tak rozčertilo.
0: Poručil jsem, abyste Honzovi přinesli buchty, které Anča napeče. Místo toho jste mu podstrčili balvany z potoka.
3: To ti řekl Honza?
0: Proč Honza?
3: Tak odkud to víš?
0: Celá vesnice si o tom zpívá posměšnou písničku.
3: Nebudu se divit, když si brzo budou zpívat o tobě. Nasadil jsi zbláznovskou čepici.
0: V našem stavení se pánem já. A já poručím, aby Andula upekla buchty a odnesla je Honzovi.
2: Nikdy.
0: Cože ne, ne, já ti to poručím.
2: To raději od vás uteču.
0: Tak utíkej rychle, nebo tě dohoním s rákoskou.
3: Nikam utíkat nebudeš, Andulko. Zůstaneš doma a napečeš buchty. Jsi přece hodná a poslušná dcera.
0: No, proto.
3: Holka, tady mi něco nehraje. Než přišel Honza, i mě odpočítával každý krajíc. A teď cizímu člověku jen tak pro nic za nic podstrojuje. V tom něco vězí. Jenom kdybych přišla na to, co. Andulko, pojď. Jdeme péct ty buchty.
2: Vy mi pomůžete, maminko?
3: Řekni mi, jak Honza pozná, že si je nepekla ty? Zadělám těsto a ty se na mě budeš dívat.

0: Nesu ti ty buchty, Honzo.
1: Tentokrát se povedly.
2: A voní. Jsou jako malované. Takové ani náš pan táta nesvede. Anduličko, že ty jsi mě posledně chtěla jenom vyzkoušet. Na jazyku se sami rozplývají. Jsou to ty nejsladší buchty, jaké jsem kdy ochutná. Že oni jsou z lásky pečené.
1: Říkal jsi, že jsem nemehlo.
2: Jenom jsem tě škádlil.
1: Rozmazlená líná andula.
2: Žádná andula. Andulička. Kuchařka, co peče ty nejsladší buchty. A když se usmívá, má ty nejveselější oči, jaké jsem kdy viděl. Andulko, tebe bych si chtěl přivést domů.
1: Kvůli těm buchtám?
2: Kdepak, kvůli tomu úsměvu.
1: Jenže já tě, Honzíčku, nechci. Když se mi buchty nepovedly, hned si běžel žalovat pan tátovi. A teď, když se tvůj jazyček olizuje, zpíváš docela jinou písničku. Třeba jsem líná, třeba rozmazlená. Za to ty, Honzo, jsi pořádně zmlsaný. A já žádného mlsného ženicha nechci.

0: tom asi vězí. Což o to, Honza se mi líbí a Andulce taky padl do oka. Ne nadarmo pláče nad těmi svými balvany. Ale co se na něm zalíbilo pantátovi, to mi nejde na rozum.
1: Hej, duchu, už se všechno napravil.
0: To je pantáta.
1: Andulka peče buchty, on zaspí v parádní světnici. Duchu, no, už jsi mi odpustil.
0: S kým si to povídá?
2: Máš hodnou a hezkou dceru, sedláku. Honza si na buchtách moc pochutnal, ale...
1: No, co ještě?
2: Ještě mu něco dlužíš.
1: Já na mou duši nevím.
2: Jen si vzpomeň.
1: Já nevím.
2: Ty tři groše, co jsi našel a co ti nepatří, musíš mu je vrátit.
1: Já, že bych měl někomu něco dát?
2: A vrátíš mu je i z úroky. Místo tří grošů mu jich dáš hned 300.
1: Chceš mě ožebračit, to je přece celé mění, tomu dát nemůžu.
0: Jestli jsem si tohle nemyslela, ten Honza je nejenom pohledný, ale i mazaný. A já vím taky své, a co vím, to nepovím.
3: A k těm penězům mu vystrojíš svatbu.
1: Kdo jsi zase ty?
3: Jsem duch, ochránce tvé dcery. Nařizuji ti, abys dal Andulku Honzovi za ženu.
1: Ale to přece nejde, to paň máma nikdy nedovolí. A Andulka třeba Honzu nebude chtít.
3: Co by nechtěla? Chce se přece vdávat.
1: A co když Honza nebude chtít Andulku? To bude ostuda. To bude ostuda, celá vesnice se mi vysměje.
4: Já ho nechci.
5: Konec řečí. Vezmeš si Honzu a basta.
4: Honza má radši buchty než mě.
6: A Andulka se zase nemůže dočkat, až si pro ní přijede zámecký pán.
4: Moje buchty by nedal ani slepicím.
6: Prý jsem nadutý měch.
4: A já rozmazlená Andula.
6: A nafoukaný měchy.
0: Konec čertění. Máte se rádi? Máte?
4: Paní maminko.
6: Paní mámo.
0: Je vás radost poslouchat oba. Táto, vyplať Honzovi, co mu náleží, jenom se neošíbe. Jsou to jeho peníze. A ty se, Andulko, chystej na svatbu.
6: Kde pak, paň mámo? Dokud Andulku neukážu tátovi, nebude ze svatby nic.
0: Svatá pravda, Honzíku. Andulko, připrav si raneček a hybaj s Honzou do chalupy.

0: to je všechno, Honzíku?
1: Chaloupka jako klícka, Andoličko. Je tady čisto, teplo a všichni se v ní mají rádi.
0: A kde budeme spát?
1: Za pecí.
0: Za pecí? A kde budeme jíst?
1: U stolu přece. A přestaň konečně s tím vyptáváním. Chalupa není statek. Raději se dej do práce.
0: Do jaké práce, Honzo?
1: Táta je ještě na poli. Než se vrátí, upečeš mu buchty.
0: Já?
1: A ať jsou stejně sladké jako ty, co jsi upekla pro mne.
0: No, tady je teď každá rada drahá. Jak to jenom paní mama dělala, že jí těsto pod rukama samo vyrůstalo. Snad budu mít aspoň jedenkrát trochu štěstí.

0: Teď nám nastanou zlaté časy, táto. Chystejte zástěru, chystejte vařečku. Mé Andulce to všechno můžete předat bez obav.
1: Nepak, vždycky jsem říkal, že Honza je jméno pro chytrého kluka. To víš, děvče, pro mužského zástěra není. V každé pořádné chalupě se žena točí kolem plotny a muž se stará, aby měla v kamnech čím zatopit. Jsem moc rád, že jste si s Honzíkem tak padli do oka.
0: Pochlub se, Andulko, co jsi pro nás připravila. Celou cestu pan tátovi vyprávím, jak sladké buchty umíš upéct.
1: Dobrými buchtami si nás koupíš oba.
2: Když já nevím, pan táto.
0: Copak? Ještě nejsou upečené? Voní v celé chalupě.
2: Voní. To ony voní.
1: Ale no tak nestyď se, děvče. Mně nebude vadit, jestli se nějaká trošku připálila.
0: Andulce? Ani nápad. Moje Andulka se v pečení vyzná.
2: Sám jsi o to řekl, Honzo. Tak, tady je máte.
1: No tak, že by byly zrovna jako malované, to tedy nejsou.
2: Já vím.
1: Tamhle ta je šišatá, vidíš? Tady ta hranatá. No, ale co? Když je s ním, bude mi to jedno. Hlavně, že budou dobré. Auhajs. Honzo. Andulko, no to nejsou buchty.
0: Ale balvany. Andulo.
2: Já jsem se opravdu snažila.
0: Žerty tropit nebudeš. Ze mě ne.
2: Ne, Honzo.
0: A před mým vlastním tátom.
1: Honzo, počkej.
0: Já ti věřil, já se tebou chlubil. Já tě vychvaloval.
2: Honzo, prosím tě, ne.
0: Dostaneš, co zasloužíš. Abys věděla jednou provždy, že ti nejsem pro legraci.
1: Honzo, kdo to kdy viděl, aby muž chtěl vyplácet rákoskou vlastní ženu?
0: Jestli nebude péct buchty, tak ji nechci.
2: A jestli se ještě jednou na mě rozpřáhne, tak ho nechci taky.
0: To bych si dal, líná Anča.
2: To bych si pomohla, mrsný Honza.
1: Tak dost, už vás nebudu poslouchat. Honzo, naštípat dříví a rychle. Tak. A ty si, Andulko, utři nos. Než se Honza vrátí, musíš mi něco povědět.
2: Co pak, pan táto?
1: Poslyš, máš toho mého kluka opravdu ráda.
2: To mám.
1: I když je takový hr.
2: Když on se umí někdy i usmát, pan táto.
1: Oh, já vím, když mu nekručí v břiše.
2: To je právě ono. Pan táto, já se ty buchty do smrti nenaučím. Snažila jsem se, ale vždycky z toho nakonec byly jenom balvany.
1: Víš co, Andulko, když říkáš, že máš Honzíčka ráda, tak já tě naučím, na co u vás doma tak trošičku zapomněli. Budeme vařit spolu, ale musíš být trpělivá.
2: Budu, pan táto.
1: A musíš mě poslouchat?
2: Ano, pan táto.
1: A žádné odmluvání?
2: Jazyk si přivážu.
1: A když na tebe houknu, žádné slzy. Pamatuj, že to bude jen a jen pro tvoje dobro.
0: Co říkáte, pan táto? Nepřehnal jsem to trošičku?
1: A řekl bych, že pořádně.
0: Myslíte, že mi Andulka odpustí?
1: To nevím, Honzo.
0: Proč mě tahá za nos?
1: Má tě ráda, Honzíku.
0: To vám řekl.
1: Jenom jestli ji máš rád ty.
0: A proč myslíte, že jsem ji k nám přivedl, táto?
1: No kvůli buchtám přece.
0: A vy tomu věříte?
1: Ale o mě nejde, Honzíku. Andulku to trápí. Myslí si, že máš buchty radši než ji. To víš, kde se o lásce pochybuje, tam se ani práci nedaří.
0: Vždyť já bych Andulku nedal ani za všechny buchty, co jich na světě je.
1: Mně to nevyprávěj. Uvěřit ti musí Andulka.

0: povedli se, pan táto. Zase se mi povedli.
1: Vidíš, když jsi trpělivá a pracuješ s láskou, všechno dobře dopadne.
0: Pan táto, já mám takovou radost. Kdyby tady byla paní máma, nevěřila by vlastním očím. A všechno je to jenom díky vám.
1: No, ale...
0: Já musím rychle za Honzou. Musím mu ty buchty ukázat. Co myslíte? Budou se mu líbit?
1: Určitě.
0: A budou mu chutnat?
1: Vždyť to jsou ty nejsladší buchty na světě.

0: podívej se, povedli se. Pekla jsem je úplně sama, jenom já, rozumíš? Ochutnej je, Honzíku.
1: Andulko, můžeš mi to odpustit?
0: Nejprve je ochutnej.
1: Až řekneš Honzo, já se už nezlobím.
0: Ano, řeknu, až ochutnáš moje buchty.
1: Neochutnám, dokud to o tebe neuslyším.
0: A já nic neřeknu, dokud ty buchty nesníš.
1: Já ale nechci žádnou buchtu, Andulko. Já chci přece tebe.
0: Opravdu?
1: Jakože se Honza jmenuju.
2: No konečně, konečně. Už jsem se bál, že se kvůli těm buchtám nikdy nedomluvíte. Však já si ještě na ty vaše hlavy dubové pořádně posvítím. Andulko, Honzíku, myslím, že můžeme chystat svatbu.
3: Když někdo Honza je, tak vždycky vyhraje, každého převeze.

0: Hello, chceš si zkusit angličtinu jinak než učebnice?
1: Angličtina s Rádiem Junior, to jsou vtipné hlášky, známé i neznámé příběhy, písničky a zábava bez šprtání.
0: Poslouchat můžeš každé pondělí od 10 hodin.
1: Odvysílané díly a další informace najdeš také na www.radiojunior.cz.
0: Goodbye.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Jaké je to být neviditelný? To se dozvíme v pětidílném rozhlasovém seriálu Hubertův tajný plán. Napsala Kateřina Součková, režie v roce 2019 Izabela Šenková, účinkuje Veronika Lazorčáková.

0: Matilda přemýšlela. Až někomu řekne, že se místo hodiny tělocviku vkradla do školníkova bytu a jakási čepice ji odtamtud přenesla do roku 1951 až kamsi k Jilemnici, poklepou si všichni na čelo. Kdyby tady v horním zákoutí nepotkala místního kluka Huberta, kterému ta čepice patřila, kdo ví, co by s ní bylo. Naštěstí s ním teď seděla v bezpečí u ohně v polorozpadlém kostele a tak zatímco venku řádila bouřka a tma, mohla v klidu přemítat, jak se Kruci dostane zpátky do svého století. Hubert, který o tom všem neměl ani tušení, se díval, jak Matilda zadumaně okusuje pečenou rybu. Ucítil s ní zvláštní spřízněnost. Taky se jí něco přihodilo, pomyslel si. A byla mu blízká tím, že se hned nesvěřovala. Sám měl totiž svých starostí víc než dost. Už nikdy se nemůže vrátit zpátky domů. Až otec zjistí, co udělal, nikdy mu to neodpustí. Vzteklý byl Hubert už od malička. A všechno se jen postupně zhoršovalo tím, že otec všechen svůj čas věnoval jeho přemoudřelému bratru Arnoštovi a Huberta si všiml jen, když bylo potřeba nakrmit králíky. Arnošt svého staršího bratra často pošťuchoval. Ať si s nimi taky přijde popovídat o knihách, ale už jen z té představy vstávaly Hubertovi vlasy hrůzou. Jemu se totiž při čtení vždycky písmena před očima roztančila jako v manéži a ne se nechat chytit. Naposledy to zažil dnes ráno. Stál zase celý rozklepaný u tabule, celá třída se mohla zalknout smíchy a učitel mu vyhrožoval, že do školy zavolá otce. Měl jsem ale tajný plán, zašeptal Hubert a pohledl na Matildu. Dlouho jsem na tom pracoval a kdyby to vyšlo, všichni by na moje čtení zapomněli. Zrovna dneska měl přijít ten den. Slavnostně jsem přišel ke svojí skrýši. Jenže ona byla prázdná. Už padala tma, když jsem toho zloděje konečně našel. Snažil se mi ujet, tak jsem se rozpřáhl kamenem a tref... No to je jedno, utnul chlapec náhle vyprávění. Matilda samou zvědavostí zapomněla na návrat domů. Co se trefil? Hubert rozpačitě cvrknul barevný rybí ocásek do ohně. Nechci o tom mluvit. Prostě musím pryč. Třeba do Prahy. Jaký to tam je? Ve Světozoru mají banánovou zmrzlinu. Teda budou mít. Za 60 let. Opravila se Matilda. Ty z toho zloděje zabil? Hubert vzteky zrudl, až mu na tváři začala pulzovat jizva. Proč mě prostě nenecháš na pokoji? Je to snad moje chyba, že mi ten pitomec ukradl kolo, na kterým jsem se dřel celý rok? Matilda vůbec nechápala, jestli ta tajná věc bylo kolo a hlavně proč Hubertovi tak přeskočilo a rozhodla se radši zmizet. Hubert je dohnal až u brány kostela a s provinilým výrazem ji zastoupil cestu. Promiň, nikam nechoď, je to hrozný, za všechno může Julek, schovávám se v rybníku jak kachna, místo abych mu po škole jednu vrazil a stejně je to skvělý kolo v čudu. Arnošt, ale to není jeho vina. Matilda se chtěla zeptat, jestli ten zloděj tedy byl Julek a ne Arnošt nebo co, když v tom vzduch prořízlo hlasité školní zvonění. Poplašeně se rozhlédli. Zvonění se ozývalo ze tmy před kostelem. Konečně objevili, že cosi zvoní pod čepicí, kterou zapomněli venku na schodech. Matilda ji chtěla nadzvednout, ale jak se jí dotkla, svět kolem ní sebou trhnul a začal se protáčet jako starý film. Zamřikala a v tom ucítila, že leží na zatuchlém koberci. Do uší jí drnčelo zvonění ohlašující konec hodiny. Byla zpátky ve školníkově bytě. Ale než se tomu stačila podivit, zaskřípěly dveře. Školník. Blesklo jí hlavou a tak stačila skočit za závěs. Prošel kolem ní tak těsně, že na moment zatajila dech. Nevzrušeně ze země sebral Hubertovu čepici a vyšel s ní na chodbu. Matilda si oddechla, že se kolem sebe víc nerozlížel a rozběhla se na hodinu. Měli vlasti vědu, ale ona nedokázala myslet na nic jiného, než jak jí Hubert prosil, aby neodcházela. A cože asi provedl tím kamenem, že musel utéct z domova? U jelenice, vyhrkla zmateně, když ji učitel zrovna uprostřed přemýšlení zaskočil otázkou, kde se odehrála bitva na Bílé hoře. Třída vyprskla smíchy a učitel začal křičet. Jindy by se snad i rozbrečela, ale teď si jen vzpomněla na Huberta, jak stál sám před třídou, neschopen nic přečíst, a myšlenky jí oknem odlétly do horního zákoutí. Sotva zazvonilo, rozběhla se do školníkova bytu. Začala divoce prohledávat pokoj, jestli tam už školník Hubertovu čepici nevrátil, a vůbec si přitom nevšimla rybářského prutu, který byl opřený tak hloupě, že se začal sunout přímo na ni. Zachytila ho na poslední chvíli a proklela školníka, k čemu ho tu má, když v Praze může rybařit leda tak v kanále. V tom se jí ale prut v ruce vzdorovitě otřásl a jakoby rozechvěl i okolní svět. Obrazy kolem ní se zase rozdrobily. Najednou jí cosi zastudilo a ona stála po pás ve vodě. Překvapením vyjekla. Jak to, že se tentokrát nepřenesla do kostela, ale do hnusného bahnitého rybníka? Zmateně se rozhlédla a náhle uviděla Huberta, jak se v rybářských holínkách krčí v rákosí. A opodál se tyčila věž známého kostela. Takže to bylo jen o kousek, uklidnila se. A už chtěla na Huberta křiknout, aby jí pomohl z vody, když tu uslyšela blížící se hluk. Hubert znehybněl. Z lesa se vyřítila banda kluků.
1: Vylez, vím, že tam seš.
0: Hulákali, až to mezi rákosím křápalo. Hubert se ani nehnul.
1: Jak víš, že je zrovna tam, Julku?
0: Obrátil se jakýsi chlapec na čahouna v čele. Ale ten se jen ušklíbl a z plných plic zařval své
1: vím, že tam seš,
0: i do dalekých skal. Rozběhli se za ním do soutěsky. Sotva zmizeli z dohledu. Matilda s úlevou vyhodila těžký prut na břeh. Hubert se otočil a zůstal na ně překvapeně zírat. V tom se ze břehu ozvaly kroky a Matilda si položila prst na ústa. Z rákosí se vynořil malý brýlatý chlapec a zvedl prut ze země.
1: Nech můj prut, Arnošte, vzpamatoval se Hubert. Nemáš s ním tak házet, bratříčku, poučil ho Arnošt důležitě.
0: Tak já jsem s ním nehodil, že jo? Otočil se Hubert vyčítavě na Matildu, která si rozpačitě popotáhla mokré tričko.
1: Je tu snad někdo jiný?
0: Ušklíbl se Arnošt a Matilda s Hubertem se po sobě nechápavě podívali.
1: A jestli mi ten prut nenecháš, řeknu klukům, kde se schováváš.
0: Dodal Arnošt a okázala se rozmáchl udicí. Zasvištělo to a háček se Matildě zasekl přímo do culíku. Stěží potlačila výkřik, byla zvyklá, že si jí lidé moc nevšímali, ale že by jí přímo skrz hlavu lovili ryby, to ještě nezažila. Arnošt začal škubat háčkem a zjevně nechápal, v čem uvízl. Hubert k němu přiskočil a vytrhl mu prut z ruky. Neotravuj, nikdo si tě nevšímá.
1: Hubert se schovává v rákosí!
0: Rozječel se pohotově Arnošt a z dálky se ozval řev, který se rázem obrátil směrem k ním. Hubert na nic nečekal a s prutem v ruce se vrhl do vody. Útočníci se rychle přibližovali a tak Matildě nezbylo, než skočit za ním. Na přemýšlení, jak to, že ji Arnošt nevidí, nezbýval čas. Když konečně přeplavala rybník na druhou stranu, objevila Huberta schovaného na břehu mezi vrbičkami. Spiklenecky si k němu přidřepla.
1: Tak to byl tvůj brácha.
0: A jak to, že jsi nakonec místo utíkání do Prahy šel na ryby? Hubert se od ní odtáhl a zatvářil se zmateně.
1: Utíkání do Prahy? Cože? Kdo vůbec jsi?
0: Matilda se na něj uraženě podívala. Není přece možné, aby si ji nepamatoval. Vždyť ještě před chvílí seděli v kostele těsně vedle sebe. V tom se ale zarazila. Jizva,
1: kterou měl předtím Hubert na levé tváři, byla pryč. Napadla jí šílená myšlenka. Co jestli ji prut přenesl do jiné chvíle než předtím? To by vysvětlovalo, i proč si ji Hubert nepamatuje. No, prostě ocitla se v době, kdy se spolu ještě nikdy nepotkali. Začala rychle přemýšlet a koutkem oka přitom sledovala Huberta, který nahazoval prut. No, dávalo by to smysl. Předtím byla přece noc a teď svítí slunce jako v poledne. Stejně jako ta bouřka, co řádila nad kostelem, se teď úplně vypařila a jen tamhle na obzoru z ní zůstal černý proužek mraku. V tom Hubertovi zabrala ryba, zavískl a už ji tahal ven. A jako na potvoru, to byla zrovna ta ryba s barevným ocáskem, co si před chvílí v kostele u ohně upekli a snědli. Mohl by to být ten samej den, jen o něco dřív, usoudila Matilda. Jasně, Hubert přece říkal, že se odpoledne schovával před Julkem v rybníce, to je ono. To ale znamená, dostala Matilda geniální nápad, že Hubert ještě nespáchal tu hroznou věc, kvůli který chtěl utéct do Prahy. Měla bych ho varovat, napadlo ji, když sledovala, jak si nic netuše prohlíží rybu. Poslyš, Huberte, co kdybych ti řekla, že až se támhle ta bouřka přiblíží, tak někomu ublížíš a nebudeš se kvůli tomu už nikdy moct vrátit domů? Chlapec si vykroužil na čele kolečko a Matilda pochopila, že to nebude tak jednoduché, jak si představovala. A před očima se jí začal rýsovat velkolepý plán.

vidět hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář, budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez skrytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
0: Inu v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
3: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, máti.
0: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: Podzavieji. Podzavieji. Ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala. Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
2: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi snědla sama se všema jadíkama. Září bylo jenom chvíli, ruce mé to nestačily. Má drahá mami, budem na jabka sami, srdce mi buší,